0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Juchelka vysvětluje snížení podpory. Zdražování benzínu může pokračovat a Sparta dostala velkou pokutu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Juchelka to řekl poslancům. Ministryně financí Schillerová uvedla, že návrh zasahuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu práce. Vyšší podpora může motivovat lidi k delšímu setrvání na této dávce. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu i nafty rostla skoro o 2 koruny. Benzín byl naposledy dražší v srpnu 2022. Vyšším cenám se podle hlavního analytika firmy XTB Jiřího Tylečka nevyhneme ani v dalších dnech.
2: Bohužel to vypadá tak, že se nevyhneme dalšímu zdražování. To už by sice mohlo být o něco pomalejší, ale stále můžeme směřovat k rekordům, tedy alespoň na naftě, protože na benzínu už jsme je překonali, jsme nad těmi jarními hodnotami. No a ta situace je nadále nestabilní. Cena ropy nám roste, velkoobchodní ceny paliv taky, takže na tom mezinárodním poli to nevypadá na nějaké velké sklidnění, takže bohužel si budeme muset na vyšší ceny přivyknout.
1: Do cen paliv výrazně zasáhl konflikt na Blízkém východě. Ten začal koncem února. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová v presklubu prozradila, v jaké fázi je novela stavebního zákona a přišla také s horkou novinkou. Prezident Pavel má 3 otázky, které ministryně odeslal. Dozvíte se také, jaké výhody novela nabídne ohledně byrokracie.
3: První dotaz se týká integrace státní stavební správy a jak bude vlastně zajištěna ochrana veřejných zájmů, zda to budou ti odborníci, kteří je posuzují dnes jako ty dotčené orgány. Druhý dotaz se potom týká černých staveb.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. V obytném voze muže zadrženého kvůli sabotážím na německých elektrických stanicích policie našla poznámky z více než 160 dosavadními či potenciálními cíly. Poslancům zemského sněmu v severním Porýní Vestfálsku, v němž se nachází některé z napadených rozvoden, to řekl zemský ministr vnitra Herbert Reul. Fotbalová Sparta dostala od disciplinárky pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků. Během domácího derby se sláví je v 6. kole šance ligy. Baník Ostrava zaplatí poloviční částku. Jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. V tiskové zprávě to uvádí Ligová fotbalová asociace.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnosti i srážek od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1. Yeah.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Vy ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba trávníka a Monike.
0: No. Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
2: a Marek Valášek.
3: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V letadle do Prahy hořelo. Juchelka obhajuje nižší dávky a novela podle Mrázové lidem ulehčí život. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Na milánském letišti Malpensa odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících. Ti byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn. Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Ministryně Schillerová uvedla, že návrh zasazuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu. Juchelka při interpelacích řekl.
2: Cílem úpravy podpory v nezaměstnanosti z roku 25 bylo primárně rozhýbat český trh práce a posílit tak frikční nezaměstnanost. Tento efekt se však právě v roce 26 neprojevil. Takže v situaci, kdy je trh práce stabilizovaný, nepovažujeme takto vysokou podporu za nezbytnou. Smyslem podpory v nezaměstnanosti je především pomoci lidem překlenout období bez práce, což zůstává zachováno, a současně motivovat uchazeče k co nejrychlejšímu návratu na trh práce.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová v presklubu prozradila, v jaké fázi je novela stavebního zákona a přišla s horkou novinkou. Prezident Pavel má tři otázky, které ministryni odeslal ve čtvrtek. Dozvíte se také, jaké výhody novela nabídne ohledně byrokracie.
3: Tak dneska musí obíhat takzvané dotčené orgány, které chrání různé veřejné zájmy. Ať se bavíme o životním prostředí, ať se bavíme o památkách, ochraně zemědělského půdu, zemědělského půdního fondu nebo dalších. Dneska vlastně půjde pouze, nebo od roku 2028 půjde pouze na ten stavební úřad, kde vlastně dá tu jednu žádost nebo bude požadovat informace, co musí doložit a všechno mu řeknou na tom jednom místě.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Průmyslový palác na pražském výstavišti se po několika leté rozsáhlé rekonstrukci za více než 3 miliardy za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října budou mít lidé možnost seznámit se s historií, architekturou a novou podobou této významné památky na komentovaných prohlídkách. Kanada poskytne Ukrajině balíček protivzdušné obrany a podporu pro energetický průmysl, řekl ukrajinský prezident Zelenský před schůzkou s kanadským premiérem Carneym v Calgary. Podrobnosti o nové kanadské vojenské pomoci pro Kyjev nezdělil. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček se po zranění kotníku, které utrpěl, na mistrovství světa zapojil ve West Hamu do tréninku. Kouč Nuno to uvedl na tiskové konferenci.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude zpočátku převážně zataženo, čekejme srážky a také déšť a postupné ubývání. Nejvyšší deň teploty 16 až 21 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: vy na frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Jsme s manželkou našetřili nějaký peníze a si zajedeme k benzínce.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: Pro párek, mějte se krásně, kupte si určitě.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Juchelka vysvětluje snížení podpory. Zdražování benzínu může pokračovat a Sparta dostala velkou pokutu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Juchelka to řekl poslancům. Ministryně financí Schillerová uvedla, že návrh zasahuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu práce. Vyšší podpora může motivovat lidi k delšímu setrvání na této dávce. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu i nafty rostla skoro o 2 koruny. Benzín byl naposledy dražší v srpnu 2022. Vyšším cenám se podle hlavního analytika firmy XTB Jiřího Tylečka nevyhneme ani v dalších dnech.
2: Bohužel to vypadá tak, že se nevyhneme dalšímu zdražování. To už by sice mohlo být o něco pomalejší, ale stále můžeme směřovat k rekordům, tedy alespoň na naftě, protože na benzínu už jsme je překonali, jsme nad těmi jarními hodnotami. No a ta situace je nadále nestabilní. Cena ropy nám roste, velkoobchodní ceny paliv taky, takže na tom mezinárodním poli to nevypadá na nějaké velké sklidnění, takže bohužel si budeme muset na vyšší ceny přivyknout.
1: Do cen paliv výrazně zasáhl konflikt na Blízkém východě. Ten začal koncem února. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová v presklubu prozradila, v jaké fázi je novela stavebního zákona a přišla také s horkou novinkou. Prezident Pavel má 3 otázky, které ministryně odeslal. Dozvíte se také, jaké výhody novela nabídne ohledně byrokracie.
3: První dotaz se týká integrace státní stavební správy a jak bude vlastně zajištěna ochrana veřejných zájmů, zda to budou ti odborníci, kteří je posuzují dnes jako ty dotčené orgány. Druhý dotaz se potom týká černých staveb.
1: Celý presklub na našem webu frekvenci1.cz. V obytném voze muže zadrženého kvůli sabotážím na německých elektrických stanicích policie našla poznámky s více než 160 dosavadními či potenciálními cíly. Poslancům zemského sněmu v severním Porýní Vestfálsku, v němž se nachází některé z napadených rozvoden, to řekl zemský ministr vnitra Herbert Reul. Fotbalová Sparta dostala od disciplinárky pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků. Během domácího derby se Sláví je v 6. kole šance ligy. Baník Ostrava zaplatí poloviční částku. Jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. V tiskové zprávě to uvádí Ligová fotbalová asociace.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm, během odpoledne bude oblačnosti i srážek, od západu ubývat, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: V letadle do Prahy hořelo. Juchelka obhajuje nižší dávky a novela podle Mrázové lidem ulehčí život. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Na milánském letišti Malpensa odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících. Ti byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn. Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Ministryně Schillerová uvedla, že návrh zasazuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu. Juchelka při interpelacích řekl:
2: cílem úpravy podpory v nezaměstnanosti z roku 25 bylo primárně rozhýbat český trh práce a posílit tak frikční nezaměstnanost. Tento efekt se však právě v roce 26 neprojevil. Takže v situaci, kdy je trh práce stabilizovaný, nepovažujeme takto vysokou podporu za nezbytnou. Smyslem podpory v nezaměstnanosti je především pomoci lidem překlenout období bez práce, což zůstává zachováno, a současně motivovat uchazeče k co nejrychlejšímu návratu na trh práce.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová v presklubu prozradila, v jaké fázi je novela stavebního zákona a přišla s horkou novinkou. Prezident Pavel má tři otázky, které ministryni odeslal ve čtvrtek. Dozvíte se také, jaké výhody novela nabídne ohledně byrokracie.
3: Tak dneska musí obíhat i takzvané dotčené orgány, které chrání různé veřejné zájmy. Ať se bavíme o životním prostředí, ať se bavíme o památkách, ochraně zemědělského půdu, zemědělského půdního fondu nebo dalších. Dneska vlastně půjde pouze, nebo od roku 2028 půjde pouze na ten stavební úřad, kde vlastně dá tu jednu žádost nebo bude požadovat informace, co musí doložit, a všechno mu řeknou na tom jednom místě.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Průmyslový palác na pražském výstavišti se po několika leté rozsáhlé rekonstrukci za více než 3 miliardy za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října budou mít lidé možnost seznámit se s historií, architekturou a novou podobou této významné památky na komentovaných prohlídkách. Kanada poskytne Ukrajině balíček protivzdušné obrany a podporu pro energetický průmysl, řekl ukrajinský prezident Zelenský před schůzkou s kanadským premiérem Carneym v Calgary. Podrobnosti o nové kanadské vojenské pomoci pro Kyjev nezdělil. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček se po zranění kotníku, které utrpěl, na mistrovství světa zapojil ve West Hamu do tréninku. Kouč Noňu to uvedl na tiskové konferenci.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude zpočátku převážně zataženo, čekejme srážky a také déšť a postupné ubývání. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti. 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A přejeme hezké páteční ráno.
5: Krásné ráno zprávy a Lucie Šmídová.
6: Hezké ráno. Ochránit lidi před drahými úvěry má novela. Slavia do Ligy mistrů vstoupila prohrou. Vážná nehoda zavřela silnici 3 mezi Miličínem a Voticemi. Poslanci by dnes měli schvalovat novelu o spotřebitelském úvěru. Reaguje na evropskou směrnici a má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr.

0: zavádí třeba horní hranici nákladů na tyto půjčky. Poslanec hnutí ANO z rozpočtového výboru sněmovny Patrik Pařil k novele Frekvenci 1 řekl.
1: Zejména zajistit, aby se lidé rozhodovali informovaně, aby měli vlastně dostatek informací, aby nebyli vystaveni nevýhodným nebo nepřiměřeně drahým úvěrům. Evropská směrnice to zaváděla i pro takzvané splátkové prodeje bez navýšení, což je taková rarita v České republice, ale my jsme to pozměňovacím návrhem pozměnili tak, aby vlastně lidé nepřišli od tyto možnosti a ty splátkové prodeje bez navýšení mohli dál pokračovat.
0: Členi dolní parlamentní komory by měli dnes posoudit i návrh zákona, podle kterého by výrobky navízené na českém trhu měly být v budoucnu šetrnější k životnímu prostředí. Mělo by jít třeba snadněji opravit nebo recyklovat. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu i nafty rostla skoro o 2 koruny. Benzín byl naposledy dražší v srpnu 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna. A vyšším cenám se podle analytiků nevyhneme ani v dalších dnech. Na milánském letišti ve čtvrtek odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které mířilo do Prahy a právě rolovalo po letišní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, které evakuovali pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn. Fotbalisté Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení a po 2 gólech inkasovaných v nastavení vstoupili do soutěže prohrou 2-3. Slávia nedokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství hlavní fáze Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Zpočátku bude převážně zataženo, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech ustane déšť až večer. A nejvyšší denní teploty jen 16 až 21, na severovýchodě a východě 12 až 16 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A velké problémy hlásí z jihu Čech.
3: Vážná dopravní nehoda uzavřela silnici 3 mezi Milíčínem a Boticemi. Havarovala tam 2 osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a silnice je zcela neprůjezdná. A s komplikacemi počítejte na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně na D1. Na 79. kilometru ve zúžení blokuje pravý jízdní pruh osobní auto s defektem, které čeká na odtah. V místě se tvoří kolona, ve které se zdržíte okolo 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: A po zprávách startuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
4: A my vám přejeme hezké ráno.
5: Krásné páteční ráno.
4: Tak dneska nás, přátelé, čeká kvíz. Miloš má volno a dneska tedy se pokusí Lubka sestřelit mě.
5: To se teda pokusím, ale vzhledem k tomu, že máš na sobě lepku a skřížený hnáty, tak se trošku bojím.
4: Protože dneska bude pirátský kvíz.
5: Seš mrtvá.
4: Pirátský speciál. No jsem zvědav, co by to asi tak mohlo být. Lucka teďka odbavovala kvíz vedle u kolegů na Evropě tento týden a tam to bylo na téma...
0: Zpátky do školy.
4: Zpátky do školy. Já nevím, jestli to vymýšlí podobní lidé jako tady u nás.
5: No každopádně sedí vedle sebe. Ti lidi z Evropy a Frekvence 1. Takže by to tak mohlo být jako...
4: Taky by to mohlo být zpátky do školy, jo? To už by mohlo být minulý týden, ale ne?
5: Právě.
0: Tenhle bude ještě lepší.
4: Ty už na to koukala?
5: Jo.
4: Tak se budeme napínat ještě chvilku. Co by asi tak dneska mohlo být za téma v kvízu? Klidně se můžete podívat na náš web. Tam to najdete.
5: Tam to najdem, no.
0: Pokud... Je pro míru.
4: Jako je... vyloženě. Jako no. Budu v tom dobrý.
0: Jako...
4: Je pro mě, prostě.
0: Je tam tvoje jméno napsané.
4: Aha, dobře.
5: Pro míru. Tak jo, zkusíme to.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 6 hodin, 11 minut, hezké páteční ráno.
1: Krásné ráno, tak bude se to na vás asi dneska valit odevšad, ale není divu, je to 25 let od útoků v Americe.
0: Mm-hmm. 11. září dneska v
1: 11.
0: kalendáři.
1: 11. září, no. Jak je ten čas strašně relativní, ale jak je relativnější ještě to pojmenování času, protože když řekneš 25 let, tak si řekneš, ty jo, to už je 25 mm-hmm. let, jo. Ale když ti řeknu čtvrtstoletí, mm-hmm. to je podle
0: To zní hůř trošku, viď?
1: To zní, že jsme ještě daleko, daleko starší.
0: No, když si vezmeš, že budeš brzy slavit 2/4 století, viď?
1: To už je pak půl století.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno, milí přátelé, vítejte u pátečních horoskopů. Svátek slaví Denisa, Denis a Diviš. Gratulujeme. Dnešní novoluní v Paně miluje vše krásné, čisté a snaží se za každou cenu o kultivované emoce. Touha po společnosti se pere s potřebou domácího krbu, nevázanost s oddaností a hloubkou opravdových citů. Co čeká Pany? Máte velké plány a chcete zvládnout vše hned. Vaše nadšení je chválihodné. Přesto to chce trochu více trpělivosti, jemnosti a taktu. Váhy, v milostném životě můžete očekávat situace, kdy se věci budou spíše komplikovat. Neunáhlujte se v jednání. Štíři, peníze umíte vydělat, ale horší je udržet je v peněžence. Myslete na zadní kolečka. Střelci, hvězdy jsou nevyzpytatelné. Budou si s vámi trochu pohrávat. Pokud vám něco nevyjde, neklesejte na mysli. Zítra je taky den. Kozorozi, příval smyslných myšlenek vás může zaskočit. Není vyloučeno, že ztratíte hlavu a bláznivě se zamilujete. Vodnáři, pozor na zálety a povrchní lásky. Dnes se raději zdržujte doma. Jedině tak se vyhnete nástrahám a pomluvám. Ryby, najít klid v duši dnes nebude vůbec jednoduché. Konat budete spíš intuitivně než promyšleně. Výsledky konání se pak budou projevovat velmi rychle. Berani, pokud možno, vyhněte se velkým obloukem restauracím a odolejte pozváním na skleničku, která by rozhodně nebyla jediná. Víci, od samého rána budete pociťovat napětí a vaše komunikace bude poněkud strohá. Vaši blízcí to pak s vámi nebudou mít jednoduché. Blíženci, můžete být podrobováni většímu množství svodů. Svobodným je přáno, zadaní nechte si zajít chuť. Radci, dnešek je ve znamení návštěv, setkáte se s příbuznými či dlouholetými přáteli a na chvíli zapomenete na všechny starosti. Lvi, v zaměstnání se vám bude dařit, což se odrazí na atmosféře u vás doma. Protějšek a zbytek rodiny si vás bude považovat. Milí přátelé, bavte se, smějte se, odreagujte se od všech starostí a problémů, ale zas to příliš nepřehánějte. Hlavním kritériem je nutnost najít ve své činnosti nějaký smysl. Přeji úspěšné novoluní a krásný slunný víkend. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Každé ráno po 6. hodině na Frekvenci 1 pro vás máme nějaký ten for, abyste se nahodili trošku do lepší nálady. Někdy ho máme my.
1: Někdy ho má Jana s Mikešem, no. A dneska konkrétně ho má Jana.
0: No a dneska je o nás.
1: Cože?
0: No ten vtip je o nás dneska.
1: To mi vysvětli.
0: No tak dívej, jo.
2: Tak baví se blbej a blbější, jo.
0: Ty jsi blbější.
2: Cukadle, jak se ti daří? No, jak nějak bojuju pořád s tím bacilem. A jak to léčíš? No tak doktor mi doporučil, abych po horký vaně vypil skleničku červeného vína, ale mně se nedaří dopít ani tu vanu.
0: Ještě tak. To je blbej.
3: A to byl Kerej, blbej.
4: A zadní jsou tady.
5: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
6: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
5: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
7: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
8: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland. Skonto nábytek.
10: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Frekvence 1 s vámi, Roxette a písnička o tom, jak se spí v autě, to nás všechny brzo čeká s ohledem na ceny ubytovacích zařízení napříč republikou.
1: Na druhou stranu, jako když se podíváš na ceny benzínu a nafty, chtělo by to asi pořídit dobrý peřový spacáky, protože si nepřitopíš.
0: Nepřitopíš si. To je pravda, no.
1: Tak. Pojďme se mrknout na počasí. V Čechách lehce pod mrakem, na Moravě a ve Slezsku zataženo, deštivo a pršet tady může i přes den, což je vlastně docela dobrá zpráva pro houbaře na Moravě a ve Slezsku, protože taky by se konečně mohli dočkat plných košíků. Jinak odpoledne a k večeru od severozápadu vyjasňování, nejchladněji dneska na severní Moravě, tady teploty mezi 12 a 16, jinde mezi 18 a 22 stupni.
2: Aktuální zpráva.
0: Za minutu půl sedmé krátké zprávy, Lucie Šmídová.
3: Dobré ráno, právě dnes uplyne celé čtvrtstoletí od útoku teroristické organizace Al-Kaida na vybrané cíle v New Yorku a Washingtonu. Jako zbraň si teroristé vybrali unesená linková letadla plná cestujících. Útoky zabily 2996 lidí. Měli za následek vyhlášení války proti terorismu, ale i zpřísnění pravidel na letištích a v letadlech. Praha rozšíří počet městských částí s úplným zákazem používání pyrotechniky je ze stávajících 20 na 35. Zákaz se také týká pyrotechniky odpalované a matéry. Teniska Kateřina Siňáková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále proti americké dvojici v 18 hodin našeho času.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Bouralo se na D5.
5: Dopravní nehodu vyšetřuje policie na dálnici D5 ve směru na Prahu u Bavorině. Na 28. kilometru havarovala dvě osobní auta, počítit tady s kratším zdržením. Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do kolony zpomalují kamiony už na 171. kilometru a pomalu se jede až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. A vážná dopravní nehoda uzavřela silnici 3. Mezi Miličínem a Voticemi havarovala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a silnice je zcela neprůjezdná. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Krásné páteční ráno na Frekvenci 1, tak počasí se s náma hodně zahrává a nejenom s náma, ale vlastně s celou Evropou. Dokladem toho je Francie, kde na začátku týdne pondělí, úterý byly tropy, teploty okolo 35 a teď tam nasněžilo 20 čísel.
0: Četník ze Saint-Tropez.
1: Co? Ze Saint-Tropez, přesně.
0: Nasněžilo tam, jo?
1: 20 centimetrů, to jako... Jakože spadne sněhová vločka, dobrý, no. Ale 20 čísel...
0: Já to... na druhou stranu za Francie uvědomme si, že má všechno, nejen moře, kde může mít tropy, ale zároveň i vysoké hory, kde
1: že
0: může mít sníh.
1: Že má i Alpy, no, jasně.
0: Ale koukal jsem třeba na předpověď. Asi 3 dny zpátky, kdy hrozili, že Itálie, Chorvatsko, že zasáhne jako opravdu nepříjemné počasí, hodně deště, bouřky. A viděl jsem včera videa z Itálie, nevypadalo to tam úplně nejlíp. Nechceš tam být na dovolené na 3 dny?
1: Zvláštní, že nemáme koupený letenky, tyjo, protože do takovýchhle katastrof my jezdíme, že jo?
0: Já vím, protože má být ještě hůř, teprve potom si koupíte letenky.
4: Jo. Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Přednastavené spropitné rozčiluje hosty. Vnímají to jako nátlak. Zjistil průzkum. Co vy na to?
2: Nátlak to je. Spropitné je dobrovolná volba. No, tak to jsme zase u těch porcí a u těch pokuty za maso. A to je ta inklinace v Evropě k tomu táborovému soužití, do kterého mě nikdo nedonutí a vždycky budu ve všech ohledech proti tomu. A spropitný mě můžou doporučit. To je maximum. Mm-hmm. Dává se tolik let, tak obvykle. Dělají to taky kurýrní služby. Tak to chápu, vyber si, tohle dávají tak lidi nejvíc. No, ale nemusím. A nemusím, je to hlavní, první a nejdůležitější.
1: Prý to začali dělat kvůli tomu, že lidi jak často platí kartama nebo hodinkama, nebo prostě není.
2: A když platím kartou, no, tak já můžu říct, kolik chci naprot.
1: No, ale oni to nechtějí, protože pak to musí danit. A to spropitný vlastně vím, fungovalo jako, tak, že to jsou prachy pro tebe.
2: Ano, tak se dá udělat, jako to mají v Americe, že spropitný se nezdaňuje. To jde udělat i v Česku. Díky moderním automatům na platbu kartou. Takže tam se dá velmi jednoduše označit, co je spropitný. A je to vidět. Je účet a co jde na ten účet, je spropitný, to je jednoduchý. No, ale jinak pokud je o daně, no tak s tím já se lopotím celý svůj život a někdy mám pocit, že nic jiného nedělám, než platím daně. Jakoby celý můj život byl takový spropitný, který mě nedali, ale teda. No, ale jako nějaký povinný spropitný pro mě nepřichází úvah. To by taky mohl povinně jezdit taxíkem, nebo co, to nejde.
1: A mě to překvapuje, že to prochází jako v Česku. Že tady není z toho větší revoluce.
2: No, není. Tak Češi sami o sobě dávají spropitný tam, kde ho v západní Evropě nikdo nedává. Třeba v obchodě s potravinama občas zahlídnete, jak pokladní řekne 37,50, on řekne 40. Mm-hmm. Čili na druhou stranu Češi jako v tomhle nejsou lakotní, nebo jsou takový jako docela štědrý, ale ta povinnost je nepřijatelná. Tam vlastně, než budeme mluvit o penězích, musíme mluvit o tom, nemáte na to právo.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: někde s jinou.
1: Kde jsi byl? Nic. Někde s jinou.
2: Kde jsi včera byl a s kým? To se nikdo nedoví, ty můj kvítku medový.
1: Já vím, někde s jinou.
2: Tak, pojďme na to.
1: Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej.
2: Jak?
1: Rádio.
2: Frekvence jedna. Tak.
1: Tak, 11. září, samozřejmě zásadní datum, už ano. 25 let.
2: Čekal jsem tuto otázku?
1: Čekal, takže víš odpověď.
2: Samozřejmě.
1: Tak jo, já se tě ptám.
2: V úterý.
1: Jo. Tak, dobře, tak mám se tě zeptat na něco jiného?
2: No, tak povídej, co je tam za otázku?
1: Já jsem se chtěla zeptat na to, co to bylo za den.
2: Nekecej,
1: jo.
2: Já jsem to jen tak plácnul. Tak to nevím, co to bylo za den, tak já už nechám to úterý. Opravdu jsi mě chtěla na to zeptat?
1: Já jsem se tě chtěla zeptat, jaký to byl den.
2: To je totiž takový for, když nevíš, co odpovědět na něco, tak řekneš v úterý doleva.
1: V úterý doleva.
2: No.
1: A myslíš teda, tak takhle, ještě teda se tě ptám, jaký to byl den?
2: No tak v úterý.
1: Tak v úterý, dobře. No. Tak za chvilku správná odpověď.
3: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší. Lepší.

0: A pokud se nemýlím, tak většinu textu o Kondrum psal Fanánek,
1: jo, jo, jo.
0: A umí ty absolutní rýmy, takže Joe Fest, chlapi z východu, Joe Fest od slunka východu. Skvělý verš. Tak, přátelé, 6:45, přejeme hezké páteční ráno 11. září, takže i v rámci Chytrejak Rádio se držíme tohoto tématu.
1: Tak, já jsem se tě ptala, jaký to byl den, co to bylo za den, 11. září 2001. Ty ještě dřív, než jsem se tě chtěla zeptat, si vypálil úterý.
0: Protože jsem si říkal, že řeknu nějakou blbost dopředu a náhodou jsem se trefil.
1: A náhodou se trefil jako úplně.
0: Ne, ne.
1: Jo?
0: Jako vážně to bylo úterý?
1: Vážně to bylo úterý.
0: Proto se ti tak protáhl obličej, když jsem řekl odpověď na otázku, která ještě nepadla, ještě která navíc ještě správně. Nepadla. To není možný.
1: Takže se zatleskli.
0: Wow.
1: A víš, proč to bylo úterý? Protože to bylo úterý, nebyla náhoda.
0: Aha.
1: Jako ona tam, jako je spousta jako hybridních teorií a
0: no,
1: tady těhle...
0: No, tam je možná nejvíc hybridních teorií na
1: tady,
0: světě.
1: No. Ale to úterý bylo jasný, že to bude. A protože letadly v úterý
0: no.
1: cestovalo nejméně lidí a vlastně pořád cestuje. Když chceš koupit levní letenky, doporučují úterý. Hmm. Takže záměrně únosci vybírali poloprázdný letadla, aby se jim postavilo co nejméně lidí na odpor.
0: Aha.
1: Takže vybírali letadla, která byla obsazená ze čtvrtiny.
0: Až takhle to měli promyšlení.
1: Jo, maximálně ze třetiny. No taky, když si vybavíš, vlastně, že ty letadla byly čtyři a v tom čtvrtým se vlastně vzbouřili ti pasažéři a pravděpodobně jen díky tady té vzbouře nebyla ta katastrofa ještě větší, protože se spekulovalo o tom, že by to mohlo být Bílej dům nebo Kapitol. Takže to bylo to čtvrtý letadlo, kde se jim právě vzbouřili a kde se jim to podařilo prostě odvrátit, i když samozřejmě ty lidi nepřežili, ale katastrofu odvrátili. Takže proto oni vybírali úterní lety, aby měli jistotu, že tam bude nejméně lidí.
0: Vidíš, tak jsem... Měl bych si dneska vsadit.
1: Měl bys.
0: Protože takováhle náhoda, to se neděje.
2: Pořád odkládá... Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
3: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
2: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
4: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: Te prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Po 7. hodině hra o peníze, pokud byste si chtěli vylepšit trošku rozpočet takhle před víkendem.
1: Trošku dost, no, trošku dost, už tam máme 15 tisíc, to je krásný.
0: No to na víkend jak dělaný.
1: Přesně, 257.
0: Vezmi za to půl nádrže.
1: No, 257-409-999, bude se vám hodit tohle číslo, přibližně za půl hoďky.
2: Vše, co potřebuji za... Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
3: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
2: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedete.

0: sednete na jakékoliv prodejně. Planeo.
1: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Abychom byli úplně přesně minuta po 7 hodině.
5: A abychom byli úplně přesní, zprávy má Lucie Šmídová.
6: A přeju vám hezké ráno. Spojené státy si připomenou 25 let od útoku z 11. září. Lidé z celého Česka míří tento víkend na Moravu. Bouralo se na D5 a silnice 3 je po nehodě neprůjezdná. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoku z New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Ráno 11. září 2001 unesli atentátníci z teroristické skupiny Al-Qaida 4 letadla. Dva stroje narazily do dvou mrakodrapů Světového obchodního střediska v New Yorku, třetí do budovy Pentagonu u Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil do pole v Pensylvánii po souboji cestujících s teroristy. Útoky zabily 2996 lidí, včetně 19 útočníků. Dosud se nepodařilo identifikovat přes 1000 obětí atentátu. Dnes startuje měření rychlosti na hlavním tahu mezi Trutnovem a Jaroměří. Řidiče na snížení rychlosti připravovalo už měsíc nové dopravní značení.
7: V měřeném úseku mezi Stříteží a Výšinkou se snížila rychlost 90 na 70 km v hodině. Hlavním důvodem zavedení snížené rychlosti je stavba dálnice D11, která tady probíhá v těsném sousedství. Snížení rychlosti na 70 ale nemusí být konečné, protože pokud úprava nebude stačit, bude se tady pokutovat i za překročení 50. Dalším plánem je zavedení úsekového měření v Kalné vodě. Jedná se o napojení od Žacléře na hlavní trasy směrem na Pec pod Sněžkou a do Trutnova. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: Na Moravě bude ode dneška celý víkend rušno. Desítky tisíc lidí míří na vinobraní do Mikulova a Znojma. Obě města se připravují na návštěvníky z celé republiky. Do Znojma mají dokonce vypravit z Prahy speciální vlak. Zápasem proti Řecku vstoupí dnes čeští volejbalisté do mistrovství Evropy, které hostí Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko. Utkání začne v 16 hodin. České volejbalisty čeká první velký turnaj od loňského překvapivého 4. místa na světovém šampionátu.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Po ránu bude ještě převážně zataženo, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech ustane déšť až večer. A nejvyšší denní teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě jen 12 až 16.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: Problémy hlásí z jihu Čech a bouralo se také na plzeňské dálnici.
8: Dopravní nehodu vyšetřuje policie na dálnici D5 ve směru na Prahu u Bavorině. Na 28. kilometru havarovala dvě osobní auta, počítit tady s kratším zdržením. A vážná dopravní nehoda uzavřela silnici 3. Mezi Milíčínem a Voticemi havarovala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a silnice je zcela neprůjezdná. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petrá.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
5: Krásné páteční ráno na Frekvenci 1, tak proč byly útoky v úterý, to už víme.
4: No,
5: ale
4: máš ještě něco k tomu?
5: Mám ještě něco k tomu. Vím, proč vybrali ranní lety. Protože měli letadla plné nádrže.
4: To vlastně odpoledne nemají.
5: Letadlo, no nemají. Ty vnitrostátní nemají, že jo, protože oni to vylítají.
4: Je takhle, jakože jim to stačí na víckrát.
5: No jasně. Takže oni schválně zvolili ty ranní lety, protože jako takový letadlo s plnou nádrží je docela jako slušná ničivá bomba. A hlavně ještě jeden důvod měl, proč letěli ráno. Protože jsou ta letadla skoro bez zpoždění. Takže oni měli jistotu, že když vlastně vyberou 4 různý ranní lety, že vlastně vzlítnou skoro podle plánu, což se teda stalo.
4: Jasný. No, dnes 11. září, to už 25 let. Možná si vzpomenete, co jste v tu chvíli dělali, většina z nás si to pamatuje.
5: To si asi proberem, protože to myslím, že si pamatuje úplně každý.
4: Tak za chvilku.
1: Míra Michálek a Luka.

0: 7 hodin, 12 minut, hezké ráno, dnes datum, které máme všichni v hlavě, to je 11. září.
1: Kde jsme byli, co jsme dělali, to jako proberem. Probrali jsme to i s našima hostama, s Igorem Barešem nebo s kapelou Čechomor, tak toho se samozřejmě dočkáte, ale kde ty jsi byl a co jsi dělal, víš to?
0: Vím to úplně přesně, byl jsem v Krištofově Údelí, což je taková malebná vesnička za Libercem, plná roubených chalup, a tenkrát mi volala známá na pevnou linku, já jsem byl na brigádě a říkala, hele, rychle si běž pustit televizi, uvidíš, co se dělá. Tam byl hrozně blbej signál, takže já jsem to viděl tak na půl, ale viděl jsem to.
1: Já jsem byla v rádiu teda tenkrát v Brně, no. Vysílali jsme z Lesné a to vlastně oni to byly nějaký 3 hodiny odpoledne, mám pocit, že jo?
0: Bylo to odpoledne určitě, no. Ale musím, že bylo hezky.
1: Jo. A pamatuju si to, já jsem tenkrát dělala zprávy a dívala jsem se, jak jsme říkali, do ty četky, že jo? Uh-huh. Takže do agentury a tam to najednou se objevilo a to bylo prostě... No, jako hrozně, hrozně zvláštní. Já vím, že jsme měli zahraničního zpravodaje tenkrát v Americe, že poslal jenom první zprávu, že tragická nehoda, protože ono to na začátku vypadalo že je to nehoda, že jo. A potom tu druhou zprávu už jenom napsal, hele, tak vypadá to, že to nehoda nebyla a pak jsme se s ním nedokázali spojit už samozřejmě, jasně, jo, protože no. Se vlastně všechno... Ne, ono se to všechno vypnulo tenkrát, podle mě. Oni podle mě to jakoby schválně vypnuli, aby se nestalo ještě něco, jakoby horšího, takže se tam vypnuli i tyhle ty, no. Ale tak jako, kde jste byli a co jste dělali? Pamatujete si tenhle ten den? Určitě jo, dejte nám klidně vědět.
0: No, máme 736... No, 736...
1: 300-444.
0: No, máme napřímo někoho, kdo třeba byl v Americe v té době. To by mě zajímalo.
1: Vidíš. No. A nebo někoho, kdo rodil...
0: Až jo, takhle jako...
1: Já jsem se dívala, že se narodilo docela dost významných jako osobností
0: 11.
1: právě.
0: Září, jo.
1: Máme tam i nějaký kulatiny, to si taky samozřejmě ještě probereme. Ale kdo byl v Americe, no, tak dejte vědět.
0: Klidně napište nebo použijte naši aplikaci Frekvence 1 úplně jednoduše. My si dáme Ameriku od Lucie.
1: No co jinýho.
0: No tak jo.

0: 11. září, den, který si všichni pamatujeme, a většina z nás si dokonce pamatuje, co jsme v ten den dělali, co jsme tady probírali. Hledali jsme i někoho, jestli nemáme napřímo někoho, kdo byl v té době třeba klidně
1: máme,
0: i ve Spojených státech.
1: Máme. Píše nám Eva, zdravím, v tom čase jsem byla v New Yorku, bylo to strašné jako vo vojně. Mm-hmm. Nám napsala Eva na 736-300-444. Teď jsem si všimla, jo, tady je normálně... No. Varianta u toho mailu přeložit do jazyku čeština.
0: Tak to přelož.
1: Když to přijde, počkej, tak počkej, já to schválně zkusím.
0: Přelož to.
1: Přeložit. Dobrý den, tehdy jsem byl, vidíš, tak...
0: Aha, první chyba.
1: Tehdy jsem byl v New Yorku, bylo to hrozné, jako ve válce, zdravím Evo.
0: Aha.
1: Takže Evu to přeložilo
0: takhle jako... jednoduchou větu se úplně se nepovedla. Nevadí, děkujeme moc za to, za
1: tak.
0: Zprávu.
1: A ještě jedna zpráva tady, ahoj, tak já jsem slavila 23. narozeniny s mým mužem. Jsme stále spolu, 26 let, nikdy na ten den nezapomenu, Natka z Lichnova.
0: Mm-hmm. No a ještě jsme hledali teda někoho, kdo rodil třeba v tu dobu.
1: Tady ještě někdo píše, píše paní, která se podepsala jenom příjmením, tak to necháme, ale dobré ráno, v Americe byla v té době zpěvačka Věra Martinová, jasně, to je všeobecně známý. Kdy si o tom mluvila? Jo. Myslím, že s ní byl rozhovor tenkrát velikánský.
0: Tak klidně dejte ještě vědět, naše SMS brána 736
1: 300 444,
0: a nebo aplikace, kam můžete poslat rovnou hlasovku.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu.
3: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
4: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
3: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok.
9: V

0: Twain na frekvenci 1, krásné páteční ráno za minutku půl osmé, ať máte přesný čas. Pojďme se podívat, jaké počasí nás čeká, od toho je tady meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Dobré ráno, propouzíme se do ospalého pátečního počasí. Zatímco v Čechách převládá jen zvětšená oblačnost, tak na Moravě a ve Slezsku je zataženo s deštěm nebo s přeháňkami a se srážkami tady dnes musíme počítat po většinu dne. Srážkové úhrny se zastaví až na 10 litrech na metr čtvereční, což je na druhou stranu dobrá zpráva, protože by konečně mohly začít růst houby také ve východní polovině našeho území. No a další dobrou zprávou je ta, že v severozápadní části naší republiky začne během odpoledních hodin docházet k ubývání oblačnosti a ve večerních hodinách může být i polojasno. A co teploty? Ty budou nejnižší v severovýchodní části našeho území a pohybovat se budou jen mezi 12 až 16 stupni Celsia. Na zbytku území to budou teploty v intervalu od 18 do 22.
3: Aktuální zpráva.
4: Teď je přesně půl osmé, krátké zprávy Lucie Šmídová.
5: Dobré ráno, dnes si připomínáme 25. výročí teroristických útoků z 11. září, které zásadním způsobem proměnily globální bezpečnostní politiku. Pětní akty v New Yorku, Pentagonu a Pensylvánii dnes uctívají památku téměř 3000 obětí z řad civilistů i záchranářů. Český statistický úřad zveřejní informace o vývoji počtu obyvatel České republiky za letošní první pololetí. Oznámí, kolik dětí se narodilo, kolik lidí zemřelo a kolik se jich přistěhovalo a vystěhovalo. Druhou finalistkou tenisového US Open se stala Rybakinová z Kazachstánu. O titul se utká v sobotu s běloruskou Sabalenkovou.
6: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Podíváme se na ranní provoz.
7: 15-minutové zdržení čeká řidiče na dálnici D11 na Prahu. V místě dopravního omezení před Sackou mezi 35. a 25. kilometrem. A na 10 minut se zpomalíte také na D5 na Prahu mezi 6. a 3. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: A hezké ráno, teď je 2 minuty po půl osmé, přišla mi zpráva jenom v rychlosti, jo, od Jirky. Ahoj, prosím tě, dneska pořádáme rally veteránů, dorazíš, svezeme tě veteránem starším, než seš ty.
0: No, ale to je v podstatě dobrý, to je asi hodně starý veterán.
4: No, dobře, pojďme dál. 11. září, jasně datum, který už jsme tady probírali.
0: Mluvili jsme ale i o tom, že hromada lidí slaví narozky a dokonce kulatý narozky. Třeba Karelkova Váškovi má dneska 30. Nebo Tomáš Enge, ten má 50.
4: Ano, závodník, první závodník formule. Měli jsme ho taky na rozhovor, dohledáte samozřejmě.
0: A jinak nejsou dneska, ale jsou až zítra, ale jsou to krásný kulatiny. Já myslím, že to v tomhle tom věku už můžeme říct i u dámy. 70, které zítra slaví
4: Marika Gombitová. Těch písní je samozřejmě mraky, které známe. Tohle je asi jedna z nejznámějších. No a potom samozřejmě po boku Mekyho Žbírky, to je jasný, to bylo Nespalme to krásné v nás.
0: Mimochodem, koukali jsme tady s Mírou na článek, že na Slovensku patří pořád k nejoblíbenějším zpěvačkám.
4: To je pravda. A ještě v Slepých uličkách zpívali spolu, to jsou takový ty opravdu nejznámější věci.
0: No tak o Slovencům samozřejmě všechno nejlepší.
1: Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Neuvěřitelný nález. Houbař na Tachovsku objevil 15-kilového kotrče. Co vy na to?
2: No, nevím, se kotrčal.
1: To je taková ta divná chundelatá houba.
2: Aha.
1: Jo, a je obrovská, jo. Obvod je 181 cm tady u toho konkrétního kotrče. Houba vážila 15,5 kilo. A je to fakt takový, jako taková krajková
2: divná... To je na úrovni přírodního ukazu spíš než jako houba. No.
1: Pro mě jo, já teda vůbec nevím, co se z ní dělá. Jo, to mi tady nenapsali a to já jako...
2: No ne, ono většinu z těch velkých se nedělá nic. Nic. Ten zákon přírody. Je to hodně velký, jak je to napadno. Ale můžete si vzít kotrče do chatrče, to je tak všechno. Tam si ho zapálit možná, nebo si z něj udělat biomasu. Ale nevím, já jsem o tom nikdy ani neslyšel, ani neviděl. A další věc je, já houby rád jim, ale nechodím je sbírat. Ne sbírat, hledat. Sbírat bych je chodil. Mm-hmm. Někdo řekl, tady jsou houby, pozbírej si, co potřebuješ, tak si to rád vezmu. Ale abych chodil hledat, to ne, protože já hledám celý dny, takže jako nepotřebuji ještě do lesa si dělat to, co mě tej rád doma denně.
1: Já ani nevím, jestli už rostou. Jako.
2: Rostou, pak, jo? Jo, já mám zprávy, že jo. Já mám takovou spřízněnou rodinu tam na venkově a oni, když rostou, tak představte si, oni hrozně rádi chodí na houby, ale moc je nejedí. Ta paní skoro vůbec a ten pán jí jenom kulajdu, kterou nechává vařit pro sebe a pro mě, takže když od něj mě přijde zpráva rostou, tak to znamená, že bude kulajda, kterou dělá ta paní, která houby nejí, ale dělá vynikající kulajdu, z který se jí zvedá žaludek, když jí vaří, ale vaří podle kuchařky geniálním způsobem.
1: To jsou ideální známky.
2: No ne, tak to je ohromný a teď mám zrovna za sebou kastrolku, ajdy, asi předevčírem nebo kdy, čili můžu vám říct, že dostou.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: na 40 minut, ukaž mi svý Katy Perry.
1: Už jsem se chtěla urazit, ty jo.
0: Katy Perry na Frekvenci 1 a samozřejmě peníze.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: 15 000 na vás čeká právě teď v posledním slově. Telefonní číslo 257-409-999.
0: Tak, hezké ráno, tady Míra s Lubkou, koho tam máme?
4: Hezké ráno, tady Petra.
0: Peťa volá odkud?
4: Volám z Brna.
1: Peťo, my vás zdravíme do Brna, nabízíme 15 000 za to, že doplníte jedno jediné slovo do téhle věty.
0: Jo, dobře poslouchejte, když vy už ji určitě znáte.
5: Na zahradě rád sbírám...
4: Rybíz.
1: Pojďme to prověřit. Rybíz.
0: Rybíz, zkusme to.
5: Na zahradě rád sbírám...
0: Není to rybíz, ale vy jste to vypálila, jako když, si, jak když jste si jistá úplně.
4: Tak hlavně, že to nejsou bylinky, protože to je tam každý skoro den.
1: Tak, není to rybíz, nejsou to bylinky, mějte se krásně.
0: Naslyšenou, zdravíme do Brna. Pětistovka a hrajeme zase za hodinu.
1: O 15 500.
0: Můžou být vaše.
6: Pořád odkládá. Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
7: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
6: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
8: Chcete prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
9: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
9: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
9: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
11: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Chutná mléko.

0: Páteční ráno, velké finále je tady. Celý týden Tomáš jezdí po základkách po celém Česku, aby dětem zpříjemnil návrat do lavic. Myslím, že děti už jsou zaběhané, v podstatě i Tomáš už je zaběhaný.
1: Zaběhaný, dobře, i Bobík už je zaběhaný, ten samozřejmě jezdí s námi. Tomáš je teďka zdravým otázkou, před jakou základku, jestli se vůbec slyšíme, Tomáši?
0: Tomáši?
2: Ale krásné dobré ráno, slyšíme se a dneska jsem si poprvé normálně musel vzít papír do ruky, protože já jsem dneska, poslouchejte dobře, jo?
1: No, no, no.
2: V základní a mateřské škole Šindlovy dvory, jo,
0: a
2: jsou, je to v Litvínovicích u Českých Budějovic, tohle bych se nenaučil vzpomínat.
1: Počkej, Šindlovy dvory v Litvínovicích u Českých Budějovic.
0: A pozor, ještě je to základní a mateřská škola.
1: Základní a mateřská škola Šindlovy dvory v Litomyš...
0: Ne, v Litvínovicích.
2: V Litvínovicích u Českých Budějovic.
1: Představuješ si, jak to píšeš na dopis?
2: Já bych tam radši poslal holuba.
0: Zršo a mošo napíšeš?
2: Přesně, nebo zůš jenom.
1: Přátelé, tohle je dost složitý, ale myslím, že místní vědí, to takový problém nebude.
2: Naprosto.
1: Ty jsi samozřejmě na místě, máš s sebou maskota, Bobíka a nejen to, ale samozřejmě i mlíčka, která rozdáváme, abychom zpříjemnili ten...
2: Jahoda, vanilka, káva, kakao, to všechno sebou vezem a je to teda zajímavý, musím říct, že furt, jako ne, že by to bylo kraj od kraje, jo, kdo si vybírá jaký příchutě, ale furt platí, že děti spíš jahoda, vanilka.
0: A paní Ušelky káva.
2: No ne, a starší děti, jako třeba druhý ročník, který taky chodí do školy, pozor, káva.
1: Káva, jakože už...
2: No, ono to neobsahuje kávu, ale to má to jako...
1: Ale už si tak jako připadají. Dáme kafíčko, dáme kafíčko.
2: Po velký, přestávce.
0: Máme kafe.
1: No tak jo, tak nebudu se pouštět do znova do toho názvu teda.
2: Já už nikdy.
1: Ale kde seš, víme, že tam děláš radost, taky víme, že s tebou Bobík, samozřejmě taky víme. A my se uslyšíme přímo z místa ještě v průběhu dnešního dne. Tobe zatím díky.
2: A ráno.
1: Zdravíme samozřejmě.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Děkujeme za celý týden, kdy samozřejmě za celou frekvenci jedna děláš radost a jezdíš po celé republice po základních školách, abychom to zpříjemnili těm nejmenším.
0: Vedle mlíček je bestsellerem taky smetanový krém Bobík z Bohušovic, který se stal téměř legendou pro několik generací dětí. Kromě oblíbené vanilky a kaká má teď Bobík také novou příchuť, dračí ovoce, kterou si děti vybrali sami.
1: Tak ochutnejte, až na ní někde narazíte. Bobík je ryze český výrobek z rodinné mlékárny, neobsahuje žádná éčka a proto je skvělou volbou pro vaše děti.

0: bylo to opravdu šílený, nevědělo se, co se děje a hlavně si všichni mysleli, že začala válka. Zdravím a přeju hezký den.
1: Bohužel, děkujeme, neumím si představit, že bych tam měl jít a nedošel.
2: K té válce, jo, tady ještě SMSka. Dobré ráno, v 11. září jsem byla na letišti a odlétala se svým malým synem do Řecka. Atmosféra byla nepopsatelná, všichni jsme se báli, co se bude dít, letadla nelétala a my nevěděli, co bude dál. Naše letadlo na řecký ostrov po delší době nakonec odletělo, všichni ale byli v letadle plní strachu. I když jsme se do Řecka dostali, všude byly televize, kde jsme sledovali, co se bude dít dál. Báli jsme se přesně, že bude třetí světová válka.
1: Tak občas za námi samozřejmě dorazí někdo z hostů, kdo má taky ty vzpomínky. My to probereme už v příští hodině s některými z nich. A taky pro vás máme zprávy za chvilku.
3: Víc prostoru pro... Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
5: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
4: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
6: Rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Slyšíš to, co to je?
12: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
11: Tak to je pecka.
12: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
11: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
12: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
14: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
15: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A přejeme vám hezké ráno.
2: Jsou to zprávy a Lucie Šmídová.
16: A také přeju hezké ráno. Svět si připomíná 11. září. Před drahými úvěry má Čechy ochránit novela. 15-minutovou kolonu hlásí zde 11. u Sacké. Spojené státy si dnes připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001, které zásadním způsobem proměnily globální bezpečnostní politiku. Pětní akty v New Yorku, Pentagonu a Pensylvánii.

0: proběhnou za účasti rodin obětí a nejvyšších státních představitelů. Vzpomínkové ceremonie po celé zemi doprovázejí tradiční minuty ticha v přesné časy, kdy unesená letadla narazila do budov Světového obchodního centra. Poslanci by dnes měli schvalovat novelu o spotřebitelském úvěru. Reaguje na evropskou směrnici a má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Zavádí třeba horní hranici nákladů na tyto půjčky. Poslanec hnutí ANO z rozpočtového výboru sněmovny Patrik Pařil k novele Frekvenci 1 řekl.
1: Zejména zajistit, aby se lidé rozhodovali informovaně, aby měli vlastně dostatek informací, aby nebyli vystaveni nevýhodní nebo nepřiměřeně drahým úvěrům. Evropská směrnice to zaváděla i pro takzvané splátkové prodeje bez navýšení, což je taková rarita v České republice, ale my jsme to pozměňovacím návrhem pozměnili tak, aby vlastně lidé nepřišli o tyto možnosti a ty splátkové prodeje bez navýšení mohly dál pokračovat.
0: Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu i nafty rostla skoro o 2 koruny. Benzín byl naposledy dražší v srpnu 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna. A vyšším cenám se podle analytiků nevyhneme ani v dalších dnech. Fotbalisté Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení a po 2 gólech inkasovaných v nastavení vstoupili do soutěže prohrou 2-3. O zápase už píše také francouzský tisk. Ten považuje vítězství fotbalistů Lens za zázračné a epické.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Teď po ránu ještě místy máme zataženo v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech ustane déšť až večer. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě bude jen 12 až 16.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Zdržíte se na Hradecké dálnici a na Pražském okruhu.
3: 15-minutové zdržení čeká řidiče na dálnici D11 na Prahu v místě dopravního omezení před Sackou mezi 35. a 25. kilometrem. Obousměrně se přibrzdíte na Pražském okruhu na 10 minut u exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: A také 8:03 pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížalovou.
4: A my vám přejeme hezké páteční ráno s datem 11. září.
5: Hezké ráno, já bych navázala na to, o čem mluvila Lucka ve zprávách, a to jsou ty minuty ticha přesně v ten den nárazu, ne v ten den, ale v ten čas nárazu do těch budov. Oňa a Marika od roku 2002 tento den nazývá Den ticha právě kvůli tomu, že se drží ty minuty ticha. A víte, jak je dlouhá minuta ticha?
4: Minutu ne.
5: Právě že ne.
4: Není jo. Jako obecně nikde na světě není.
5: No ne, většinou ne.
4: Kolik?
5: 20 až 30 sekund.
4: No to je trapný, ne?
5: No, je to trapný.
4: Je fakt, že ona ta minuta ticha je opravdu dlouhá.
5: No právě, protože tady jako se píše, že ze společenských a organizačních důvodů a že vlastně ta minuta je potom jakoby fakt jako dlouhá. Pamatujete si, že jste drželi někdy na základce minutu ticha?
4: Já si no to nebylo to na základce, i někdy v pozdějším věku a vím, že je to teda jako nekonečný.
5: Je to nekonečný, no. Takže minuta ticha, přátelé, není minuta, ale 20 až 30 sekund.
2: A Lubka Ponížilová.
6: Aj.

0: Logicky dnes na Frekvenci 1 vzpomínáme na teroristické útoky v Americe a vzpomínáme i se známými osobnostmi a jednou z nich je taky herec Igor Bareš.
1: Krásné ráno, dneska je 11. září. Je zajímavé, že tohle datum si pamatujeme všichni a všichni si vybavíme, co jsme toho 11. září dělali.
2: To je pravda.
1: Kde jsme byli, co se dělo, kde jste byl vy vlastně?
2: Já jsem byl v jednom pražském bytě a s Alicí Nelis jsem točil svůj takový první velký film, který se jmenoval Výlet. A protože se to točilo kolem Prahy, tak jsem byl ubytován přímo na Václavském náměstí a to pro mě jako pro kluka z Moravy a začínajícího herce byl velký zážitek. A úplně si vzpomínám na to vysílání, to zpravodajské vysílání, kdy jsem tu zprávu dostal a telefonoval jsem svému kamarádovi, aby balil se taky paky, že bude prostě nějaká mobilizace. Měl jsem strach.
3: Frekvence 1.

0: Frekvence 1 s vámi, pojďme to trošku odlehčit úplně jiným tématem a tím je vínečko samozřejmě.
1: Ano, hned dvě vinobraní, hned dvě ta největší. Pálavské a Znojemské, obě teď o víkendu, takže Znojmo a Mikulov. Obvykle je to pravidelně každý druhý zářijový víkend, takže no, obvykle je to pravidelně zároveň.
0: To mě právě překvapilo, Já jsem vlastně na Znojemským jsem nikdy nebyl. Byl jsem vždycky na Pálavském. Tam jsem byl xkrát, byl to jako účinkující, nebo i moderoval jsem to jednou, myslím, nebo dvakrát. No. A nikdy jsem neměl pocit, že to jede zároveň. Mě to vlastně překvapilo.
1: No, já jsem se na to koukala opravdu.
0: Je to divný, jako dvě vlastně největší vinařské akce
1: největší na Moravě. Největší vinobraní v České republice jsou dvě, Pálavský a Znojemský. A obě dvě jsou ve stejný víkend. Teda, Pálava, tak pro tu jede Václav IV., pro Znojmo jede Jan Lucemburský, takže děda s vnukem, teda spíš vnuk s dědou, ať jsme přesní na tom pořadě. No. A jinak teda, kdybyste to měli na Moravu hodně, hodně daleko, tak přátelé, tenhle víkend dokonce i v Praze, na Vinohradech, kde jinde, než vinobraní na Vinohradech, takže náměstí Jiřího z Poděbrad, taky vinobraní.
0: Na Jiřáku bude, tam je nový náměstí, tam se toho vejde.
1: Tam se vejde víno.
0: Tam se to můžete podívat. Je fakt, že na mě i ten Mikulov byl jako moc velký už vlastně, jo. Tam je dobrý, že to je rozhozený trošku do těch více romíst.
1: No.
0: Jo, ale to Znojmo je teda jako opravdu masovka, tak tam pokud tam vyrazíte, počítejte s tím, tam lehce tlačenka jako bude.
1: No tak jako celkově si myslím, že bude dneska tlačenka i na D1, protože jako to mluvila Lucka ve zprávách, jako davy lidí se ženou na Moravu za vinobraním.
0: Tak, na zdraví.
1: Já jsem tak, že zaspíváš třeba vínečko bílé. Nedáš to na Jošku dneska?
0: To nedám na Jošku. Dal bych to na míru a to nechcete.
2: A zadny jsou tady.
3: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
4: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
3: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
7: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme!

0: Páteční ráno s datem 11. září, Denisa dnes v kalendáři, září.
1: Ano, Míra se dal na básnickou cestu.
0: Náhodou, já jako spousty básní jsem napsal v životě.
1: Jo?
0: A škoda, jestli nespomenu asi na nějaký úplně dně z těch prvních, ale ty teda byly opravdu dobrý.
1: Jo, to je jako, já vím, že v Plzni byla zelenina, teda ovoce a zelenina, se jmenovala ta prodejna tenkrát, že jo. A měli tam takovej ten billboard, to billboard, tabuli, na ní se psalo křídou. A bylo tam napsáno, jeste třešně, sladké třešně, kupte třešně u nás.
0: Krásný.
1: To byl absolutní rým s přesahem.
0: To je super, no. Já jsem jednou na oprázdninách u babičky jsem našel sešit po mé mámě, která teď určitě poslouchá u kávy, tam mi bude nadávat.
1: Ano, zdravíme maminku.
0: A myslím si, že, že to mohla být nějaká 6., 7. třída.
1: Aha.
0: Měla tam napsanou básničku.
1: No.
0: Až mě život omrzí a začne být peklem, tak se spláchnu do hajzlu a zavřu se deklem.
1: A... Hele, ale to je jako slušná alterna.
0: No a v tu chvíli se ti změní pohled na ty rodiče.
1: Jasně, maminka je najednou vlastně tak trochu cool, že jo?
0: Ano, pankáč.
1: No nic, pojďme na počasí. V Čechách dneska oblačno, na Moravě a ve Slezsku zataženo, deštivo a prčet tady může i přes den, takže na Moravě a ve Slezsku tímto zdravím příbuzné, budete moc vyrazit na hřiby. Na Moravě se říká hřiby všemu,
0: já
1: i
0: vím,
1: muchomurkám.
0: Jo,
1: takže to jsou prostě...
0: Oni, ale nikdo není dokonalý.
1: Ještě teploty chci říct, 18 až 22, na severovýchodě to znamená hlavně Ostravsko, pouze teploty mezi 12 a 16.
0: Teď ale přesně 8:30, jsou tu krátké zprávy, Lucie Šmídová.
2: Dobré ráno, policie uzavřela vyšetřování případu bývalého soudce Romana Kafky a navrhla obžalobu. Podle vyšetřovatelů Kafka připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. V případě uznání viny mu hrozí až 10 let vězení. Právě dnes uplyne celé čtvrtstoletí od útoku teroristické organizace Al-Kaida na vybrané cíle v New Yorku a Washingtonu. Jako zbraň se teroristé vybrali unesená linková letadla plná cestujících. Útoky zabily 2996 lidí. Praha rozšíří počet městských částí s úplným zákazem používání pyrotechniky, a to ze stávajících 20 na 35 míst.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A zdržíte se na D1.
4: Nesouvislá kolona je stále na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé se zastavíte na svém 82. kilometru a popojíždět budete až ke sjezdu na Břeclav. Počítejte s půl hodinou navíc. Desetiminutové zdržení čeká řidiče na dálnici D11 na Prahu v místě dopravního omezení před Sackou mezi 35. a 25. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: A hezké ráno, teď přesně o 8:30 připomínáme, náš drahý kolega Miloš Pokorný má volno na dovolenou.
1: Je někde na rovče, takže dneska se střelíme tebe.
0: Prosím vás, kvíz bude, to je zásadní informace, hrát můžete na frekvenci 1 ve standardním čase po 9:45. Otázkou na jaké téma, my jsme tady řešili, že... Téma já ještě nevím, ty
1: no,
0: ho taky
1: já
0: nevíš.
1: Já taky ještě nevím, no.
0: Lucka ho ví a říkala, že je v tom mé jméno, takže ano. To bude něco jako šaty na míru, nebo
1: jo,
0: pivo na míru,
1: nebo
0: mírová jednání.
1: A nebo piju jenom s mírou.
0: Přesně tak, tak takhle nějak myslím, že by to mohlo vypadat.
1: No co? Tak jo, tak uvidíme, necháme se překvapit.
0: Mír celému světu.
1: Tak bych se možná měla podívat, kdy máš svátek.
0: 6. března.
1: Nekecej.
0: 6. března.
1: Já se na to podívám.
0: Jo, 5. má Tomáš a 6. já nebo v obráceně. Já si to, jako vím, že jsme vedle sebe, nejsem si jistý.
1: Ty nevíš, kdy máš svátek?
0: 5. nebo 6.
1: A kdy máš narozeniny?
0: To vím úplně přesně. Klidně vám to připomenu.
1: Já vím.
2: Včas.
0: Už jsem to tady říkal v létě.
1: Počkej, kdy má svátek Miroslav?
0: Tak 5. nebo 6.
1: 6.
0: 6. 5. je vlastně Mikuláš. Jo, to je prosinec.
1: Je.
0: Blbý.
3: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.
0: Teď mi došlo, to je možná Jitka, ne? Mikuláš je 6.
1: Přesně, Mikuláš chodí na Jitku.
0: Takže i tohle jsem pokazil.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Brit jel tisíce kilometrů, aby 52 telefonáty zachránil ikonickou červenou budku před zrušením. Co vy na to?
2: No tak ta budka je ikonická, to je pravda. Já když jsem ji viděl, tak sám jsem se nad tím pozastavil jako nad artefaktem. Mm-hmm. Jsem ji viděl poprvé v životě jako reálně, protože jsem ji znal z filmů, znal jsem ji z obrázků, z fotografie, tak když jsem to viděl, tak jsem si říkal, ona je opravdu. A je to něčím unikátní, krásná, červená, že jo. Mm-hmm. No a oni mizej, tak chápu, že někdo má k tomu takový citový vztah, že jde zachránit dokonce.
1: No tam je totiž nějaká podmínka, že během roku z té budky musí jít 52 hovorů. Jo? Pokud nejde, tak jí zrušej. Takže tenhle ten chlápek jel až do anglického hrabství Cornwall. A
2: udělal ty hovory, aby jí zachránil. Ale tomu rozumím.
1: Jo?
2: To za to trošku stojí. Neměl bych k tomu daleko. A nevím, kdo to provozuje ty budky, to bude asi, já nevím, jestli to nespadá pod Royal Mail, ale asi ne. Kdyby to bylo pod Royal Mail, tak je to český vlastně.
1: Jo?
2: No.
1: Vidíte? No, to je pravda.
2: Vlastně tady.
1: To je vlastně náš, vidíte.
2: Náš podnikatel, no.
1: No jo, a tady už o budku vlastně člověk nezavadí, i když nedávno ale jsem někde nějakou jako potkala, ale myslím, že tam byla úplně omylem. Jako.
2: No ale český nebyly tak hezký.
1: Nebyly, to ne.
2: A teda ty starý ještě jakž takž, ale pak to byly tyhle ty nástěný takový hnusáci. To nemělo žádnou jako romantiku v sobě, ale ta červená britská je krásná, taky protože tak dlouho vydržela.
1: No to jo, ale počkejte, když jako, já si vzpomenu, když jsem přišla do prváku na Damu na koleje a tam jsme čekali frontu u toho jednoho automatu, aby jsme mohli zavolat.
2: No to se
1: zase
2: čekalo.
1: To už teďka nikdo nezažije.
2: Já vím, a neprťte svým stářím.
1: No promiňte, no. Sentimentálně zazpomínala.
2: To si chodte k vám do klubu. Až jednoho dne tam budete sama, tak bude čas končit, ale neprujte tady mladý posluchače svým stářím.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: peníze. Pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: 15,5 tisíce na vás čeká právě teď na telefonním čísle 257 400 999.
0: No už to jsou příjemné peníze, které byste mohli roztočit třeba právě ve zmiňovaném Pálavském vinohradí.
3: A nebo Znojemském, a nebo klidně na tom Vinohradském. Je to hodně o víkendu.
0: Takže 257 403 devítky. Koho tam máme tady? Míra s Lubkou. Hezký den, dobré ráno.
3: Tak slyšíme zatím sami sebe. Máme tam někoho?
4: Dobrý den.
0: Kdo pak tam?
4: Tady mám kravál. Tady Eva.
0: A Eva je v práci, že máte kravál?
4: Jo.
3: Evi, no, tak jenom odkud voláte?
4: Z Hrušek,
3: tak zdravíme.
4: Hrušky u Slavkova.
3: Jasně, to už je Jižní Morava, ne?
4: Ano.
3: Jo. No tak 15,5 tisíce vám nabízíme, co máte vy pro nás, pojďme to prověřit.
0: Tak tady je věta od Božka Slezáčka.
5: Na zahradě rád sbírám...
4: Slimáky.
3: Pojďme to prověřit, říkáte slimáky?
0: Pojďme to zkusit.
3: To prověřit.
5: Na zahradě rád sbírám slimáky.
0: Je to tam?
3: No hezky! To je ale krásný typ z Hrušek.
0: Napětí teda, jak vás to napadlo? Trápí vás slimáci?
4: Já jsem si říkala, že to asi nebude žádný ovoce, že to zase bude prostě něco extra.
3: Prostě nějaký bořek, no to je jasný, že jo.
0: Jako, Čikula.
3: Bořek to nevezme jen tak, jako proč by sbíral jabka, nebo hrušky teda, když vy jste z těch hrušek. Jako tam bylo jasný, že to bude trošku jinou cestou a šlo. No tak jo, Evi, 15,5 tisíce, máte rozmyšleno, co s tím uděláte?
0: No má to kousek právě na to vinobraní, ne?
3: Jo, to je pravda.
4: No, to máme, no.
3: Jo, a zvolila byste Znojmo nebo Mikulov?
4: No, tak obojí je. Taková pěkná tam destinace, akorát, že já tomu vínu zas moc nedám, takže
0: Kovářovic Kobila.
3: Ševcova žena chodí bosy.
0: No, volá z Moravy, nepije víno. Ale má 15,5 tisíce korun. My vám samozřejmě hrozně gratulujeme. Užijte si je a vydržte nám hlavně na telefonu. Mějte se krásně.
4: Vy taky, moc děkuji.

0: Frekvence 1 s vámi, 15,5 tisíce korun už má svého nového majitele, je to paní Eva, my jsme samozřejmě moc rádi a zdravíme na jich Moravy. Koukám, když jsme tady měli tu větu od Božka Slezáčka, co rád zpívá,
1: co rád
0: zpívá na zahradě, tak když takhle pojedu postupně, jo, ty typy. Mandelinky, kaštany, šneky, všechno. Švestky, čtyřlístky, sílu, energii, angreš, sedmikrásky, nápady, klid, houby, bylinky, inspiraci, úrodu, kočky, ořechy. Švestky, angrešt, inspiraci zase, nápady, listí, žampiony, zvířectvo, rybíz
1: a slimáky.
0: A to bylo to správné
1: a
0: slovo, které jsme hledali.
1: Ty šneci byly na začátku celkem brzo a já jsem si říkala, tyjo, tak toto uhodnou, to jdou správnou cestou. Uh-huh. A ono ne.
0: Slimáci. A to nesnáším, to sbírat na zahradě.
1: Slimáky? Hmm. No ale jako furt je lepší je sbírat, než je tam mít.
0: OK.
2: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
3: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
2: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.

0: Za chvíli 9, po 9. hodině pokračujeme, čeká nás kvíz, i to si probereme, Lubka má teďka ve voku něco.
1: Já mám normálně ve voku vlastní vlas a to je strašně jako fakt
0: jak vypadá, vidíš ho?
1: Nevím.
0: Škoda, takový... že nejste jako v rádiu, že v rádiu to moc nevyzní.
1: Já si myslím, že...
0: Teď už máš ve voku i prst svůj.
1: Že žena jako pozná vlas jako svůj, ale ne když ho
0: to
1: má,
0: pozná.
1: Ne, když ho má na hlavě.
0: Takhle.
1: Pozná cizí.
0: Pozná cizí.
1: Hele, já myslím, že dokonce pozná věk.
0: Toho vlasu?
1: Ne.
0: Teda jako ty holky.
1: Ty majitelky. To poznáš. Podle toho, jako jestli je barva v odrostech nebo šedina. Víš, jako tak to prostě jako... Koho si to sem taháš? Víš, jako...
0: To je jako hodně to... profesionální, ale tohle už přístupy.
2: Ty jsi hodně analyzovala teď.
1: No, tak jako... Ty jsi to nikdy nezažil, Míro, nekecej.
0: Zažil.
3: Když uvidíte Albert. Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně. Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
4: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
3: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formil prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
12: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme hezké páteční ráno.
1: Krásné ráno zprávy a Lucie Šmídová.
13: Hezké ráno. Policie uzavřela případ soudce Kafky podezřelého z podvodu. Lidé z celého Česka míří tento víkend na Moravu. V kolonách se zdržíte na D1 u Brna i na cestě do Prahy. Policie uzavřela vyšetřování případu bývalého soudce Romana Kafky a navrhla obžalobu. Podle vyšetřovatelů Kafka připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. V případě uznání viny mu hrozí až 10 let vězení. Kafka tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. K posunu v případu se podle veřejnoprávního rozhlasu odmítl vyjádřit s tím, že se chystá na jednání o uzavření případné dohody o vině a trestu. Dráhy připravují vylepšení záložního koridoru za hlavní vlakovou páteř. Téměř 7

0: miliard padne na trať z Hradce Králové do Týniště.
1: Přestavba se bude týkat přibližně 20-kilometrového úseku. Ten je pro osobní i nákladní dopravu záložní trasou za hlavní koridor přes Pardubice a Českou Třebovou. Díky modernizaci a přidání druhé koleje pojme spojnice Hradec Králové a Týniště nad Orlicí víc vlaků, ty navíc zrychlí ze současných 100 na 160 km v hodině. Jízdní doby se zkrátí až o 7 minut. Všechna nádraží získají nová nástupiště a ve stanicích Hradec Králové Slezské předměstí a Třebechovice pod Orebem se budou hloubit k vlakům podchody. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Na Moravě bude ode dneška celý víkend rušno. Desítky tisíc lidí míří na vinobraní do Mikulova a Znojma. Obě města se připravují na návštěvníky z celé republiky, kteří dorazí na Pálevské vinobraní a Znojemské historické vinobraní. Do Znojma mají dokonce vypravit z Prahy speciální vlak. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristického útoku z 11. září. Na místech útoku v New Yorku, u budovy Pentagonu a Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Ráno 11. září 2001 unesli atentátníci z teroristické skupiny Al-Qaida 4 letadla. Dva stroje narazily do dvou mrakodrapů Světového obchodního střediska v New Yorku, třetí do budovy Pentagonu u Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil do pole v Pensylvánii po souboji cestujících s teroristy. Útoky zabily 2996 lidí, včetně 19 útočníků. Zápasem proti Řecku vstoupí dnes čeští volejbalisté do mistrovství Evropy, které hostí Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko. Utkání začne v 16 hodin. České volejbalisty čeká první velký turnaj od loňského překvapivého 4. místa na světovém šampionátu.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Ještě dopoledne bude převážně zataženo, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnosti ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů. Chladněji bude na severovýchodě a východě, tam naměří maximálně 16 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Zdržíte se na D1.
3: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé se zastavíte na 182. kilometru a popojíždět budete až ke sjezdu na Břeclav. 15 minut naberete před dopravní nehodou na D1 na Prahu v úseku dopravního omezení mezi 27. a 25. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: A také po 9. hodině mají na Frekvenci 1 slovo Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
4: Co ještě uvidí?
5: Ne, já ještě, než se posuneme dál, tak jestli můžu k těm SMS-kám, které jste nám posílali, tak dorazila SMS-ka na 736-300-444. Máme v domě krásnou dívku, která se narodila v ten nešťastný den 11. září v 9 hodin a 15 minut a jmenuje se Jorka. Psáno s Y, právě jako na
4: New Yorka,
5: jako, prostě. Jako na památku.
4: Aha,
5: no.
4: Wow, teda.
5: To je, viď, to je hustý.
4: A její 25 dneska.
5: Její 25,
4: je to 25 let, už jsme to tady probírali. Se skupinou Čechomor si to probereme za chvilku, jak oni na to vzpomínají a přejeme hezký pátek.
5: Krásné ráno.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: minuty čtvrt na 10 v této hodině kvíz. Jasná věc, ale řešili jsme tady před chvilkou, že ženská pozná prostě ženský cizí vlas na kilometr v podstatě.
1: Poznáš, jasně. A prosím tě, přišla mi tady zpráva.
0: Ale v obrubní, když parkujete, to nevidíte, že jo? Samozřejmě. To odřený nevidíme. Kolo hned.
1: A to není pro život důležité.
0: Ne, tak jak myslíš? Okay, no.
1: Ahoj, Lubko. Jasně, že poznáš podle vlasu věk ženy. Porodu, to je to, co o čem tady mluvila Lucka. Po porodu mají ženy vlasy tenčí a jak říkáš, ztrácí se pigment.
0: Aha. Takže poznáš, jako pokud je to ještě jako bezdětná slečna nějaká.
1: Poznáš, jak velký nebezpečí hrozí.
0: Zajímavý. A to nám píšete kadeřnice nějaká, jo?
1: Věrka kadeřnice je tam podpis, ano.
0: Takže se to dá jako brát jako...
1: Jako berná mince.
0: Berná mince, dobře. Beru bernou mince. Come here, baby. Make good.

0: Téma dnes jasné, to 11. září, probíráme to tady se slavnými osobnostmi a probírali jsme to i se společně. Se skupinou Čechomor. Mimochodem, Čechomoři za námi dorazí příští týden živě, budou tady hrát, ale takhle jsme s nimi vzpomínali na 11. září.
1: Dneska je 11. září. Řešíme, že většina z nás si naprosto přesně pamatuje, kde ten den byli, co dělali, když se tu informaci dozvěděli.
2: Pochopitelně. To byla taková věc, že na to snad nikdo nezapomene.
1: A kde jste byli teda?
3: Já jsem byl doma. A když jsem to viděl v televizi, tak jsem si myslel, že vysílá nějaký...
0: Že to je film.
3: Je to nějaký prostě sci-fi, nějaký jako...
2: Já se, počkej, tak hraju to úspěšně teďka, tu demenci, protože já si pamatuju, že jsme byli někde v cizině.
3: Ne. 11. září. V tom roce, který se nemůžu vzpomenout, který to byl.
0: 2001, myslím.
1: 2001, no.
3: Jak jsme byli doma.
2: Tak jsme byli doma. No takhle, on Karel všechno ví, jo.
0: Netroufneš si jako to rozporovat.
2: No, protože já tam tyhle ty informace nedržím v té hlavě. Ty drží Karel.
3: Já už je taky opouštím, ale...
2: Já jsem si stejně donedávna myslel, že on je robot, jo, protože on nepije, třeba nespí a takový ty věci.
3: A teď piju.
2: Lítá. A jo, to teďka trošku pije.
0: Teď začalo.
1: No máte tady čistou vodu na stole.
2: Takže dámy a pánové, voda je mokrá, sluníčko svítí, nebe je modrý a Franta je černý.
1: A ptáš si, Steven.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné... Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
5: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
4: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
9: Frekvence 1.
10: To je to nejlepší z muziky.
9: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
10: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle.

0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: 3 minuty před 9:30, vám všem hezký pátek.
1: Krásné ráno, tak mluvili jsme o tom, že velká sláva na Moravě, pálavské a znojemské vinobraní tento víkend, stovky a tisíce lidí jedou.
0: Tisíce, no, desetitisíce se
1: jedou
0: nebojím
1: říct. Jedou po jedničce, jedou vlakama, prostě všichni se
0: stěhují. A mají za sebou Černý most.
1: Jo. Všichni se stěhují na Moravu a prosím tě, do toho mi tady dorazila zpráva od Ilony. Aha. A píše, že nejenom vinobraní, ale že v Uherském Hradišti je tento víkend také slavnost vína a otevření památek a hlavně v průvodu 5000 krojovaných.
0: Nemůžete se nějak dohodnout na té Moravě. Tohle se nedá zvládnout.
1: To se nedá zvládnout.
0: A my bychom to chtěli vidět všechno.
1: Tak jo.
0: No ono, když se máš rozhodnout, jestli Mikulov nebo Znojmo.
1: A nebo Hradiště.
0: Já mám v tomhle jakoby jasno celkem.
1: Máš?
0: Mhm. Já mám Znojmo radši než Mikulov.
1: A proto jezdíš na vinobraní do toho, jo?
0: Já to bylo kšefty.
1: Takhle.
0: Já to vždycky na kšeftu. Ale nevím, mě to Znojmo nějak baví víc tím, jak je to víc město.
1: No jasně.
0: Teď mi tam zavřeli pivovar, tím si to trošku pohnojili.
1: Jasně, no.
0: Ale to na Moravě není zas až takový průšvih.
1: Je pravda, že ten Mikulov je takový trošičku jako rozcajdanej, ale jako taky krásnej samozřejmě. Uhum. No jaký bude počasí?
0: Ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si to, jaké budeme mít počasí. Bude nám lejt, až budeme zlitý?
1: Ne, zlejete se sami. Má být nádherně právě o víkendu krásných 24 a sluníčko. Pravda, dnešek ještě trošku podkabuněno, na Moravě a ve Slezsku zataženo, deštivo tady může pršet i přes den, jinak potom odpoledne od severozápadu vyjasňování. Nejvyšší teploty 18 až 22, Ostravsko a okolí pouze do 16.
0: Mám famózní nápad, že bychom vyrazili spolu někam na to vinobraní.
1: Ano.
0: Lucka je totiž v práci o víkendu a poslali bychom jí nějakou fotku hezkou.
1: Poslali bychom jí nějakou fotku, jo?
2: Mi chceš vylepšit ráno?
0: Chtěl jsem.
2: Ano.
0: Za chvilku zprávy. Aktuální zpráva. Přesně 9:30, krátké zprávy, Lucie Šmídová.
3: Dobré dopoledne, počet obyvatel Česka v prvním pololetí kleslo o 12 tisíc na 10 milionů 900 tisíc. Uvedlo to před chvílí Český statistický úřad. Filipínským hasičům se podařilo vstoupit na palubu vyhořelého trajektu, který v noci na čtvrtek začal hořet během plavby. Při neštěstí zahynulo 5 lidí a více než 80 dalších se pohřešuje. Druhou finalistkou tenisového US Open se stala Rybakinová z Kazachstánu. O titul se utká v sobotu s běloruskou Sabalenkovou.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A zkontrolujeme dopolední provoz.
5: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé se zastavíte na stém 82. kilometru a popojíždět budete až ke sjezdu na Břeclav. Počítejte s půl hodinou navíc. 10 minut naberete před dopravním omezení na D1 na Prahu mezi 26. a 23. kilometrem a obousměrně se přibrzdíte u exitu Ruzyně z důvodu dopravního omezení na 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Krásné páteční ráno na frekvenci 1 se Střel míru, to je výzva pro vás dnes.
0: A dneska tady není Miloš, ale kvíz samozřejmě bude ve 3/4, nebo respektive po 3/4 na 10. Ta klasická cesta k němu, všichni ji znáte, ale stačí jednoduše říct, pojďte se podívat na náš web frekvence1.cz. Což já udělám teď taky, protože ještě stále nevím téma.
1: Já taky nevím, no. Tak počkej, já se tam schválně podívám.
2: To budete překvapení.
0: Jo. Tak fotky tam máme krásný, sice jsou trošku starý.
1: No, to je možná dobře, není?
0: Není.
1: Není, dobře.
0: Prošli jsme dost úpravama od té doby.
1: Takhle jedna.cz.
0: Sestřel míru je téma, jo?
1: Sestřel...
0: Cože? To jsem blbej.
2: To seš, no. Ale blízko seš.
1: Počkej, ale já to vidím taky tak.
2: No, otevřete si to ještě. Ještě jeden klik vám zbývá.
0: Kvíz na míru!
1: Jo.
0: Kvíz na míru.
1: Sestřel míru, kvíz na míru.
2: A podle toho, jak Míra teď reagoval, tak to nebude těžké.
0: Tak tady někdo jako se hodně snažil být jako originální, že?
1: A všiml jsi z té značky, kterou tam máš vedle sebe? Takovou anarchistickou.
0: To je hippie.
1: To je hippie.
0: Hippie. Takže kvíz na míru, přátelé, to je téma dnešního kvízu. Těšte se na to, začínáme zhruba za nějakých 15 minut. Uvidíme, kdo bude dnes král.
1: No ty musíš být král, král ano, je Miroslav, ne?
0: Přesně tak. Tak ty jsi král.

0: Frekvence 1 vám zpříjemňuje páteční den. Nevím, jestli jste zaregistrovali, ale padlo nám slovo.
1: Přesně tak. 15,5 tisíce má paní Eva z Hrušek.
0: No, celkem dlouho jsme hledali, co vlastně Bořek Slezáček sbírá na zahradě. A Bořek Slezáček sbírá slizáčky.
2: Na zahradě rád sbírám slimáky.
0: Slimáky takže sbírá rád na zahradě.
1: Si myslím, že bychom možná, Míro, mohli vybrat nějakou novou větu.
0: Novou větu.
1: Máš nápad?
0: Rozhodně je připravená, už jsem ji nachystal. Aha. A vy ji můžete zkusit v premiéře dneska u Robina, ale klidně vám prozradíme, co to je, teda... co to je za větu, ale ne celou, ve zkrácené formě. Muzikant, zpěvák, geniální Adam Ďurica nám ji tady nechal.
3: Keď idem hrať do Čech, tak se těším na...
1: Tak, můžete přemýšlet a pak to zkusit u Robina.
4: Deník květy, každý týden jiná téma.
5: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
6: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
5: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
4: Mata, každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění, unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy, navíc s TV magazínem zdarma.
7: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
8: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be.

0: Saurus na frekvenci 1.
1: Saurus, dinosaurus, Miley dinosaurus.
0: Cyrus, Cyrus. Jak bys to řekl, Cyrus, ne?
1: Nevím, to je jedno.
0: Jak bys jsi řekl?
1: A já už jsem nadopovaný teďka.
0: Jo, ty jsi nadopovaný.
1: Já jsem tady místo Miloše, sestřelte míru dneska, těším se na to. Frekvence 1.cz, tam se všichni přihlašte, je vás tam málo, honem, honem, 770. Ať je trošku...
0: Ono jich tam bude hodně, za chvilečku neboj, ale...
1: No začínáme za půl minuty, honem.
0: Podstatě,
1: Frekvence 1.cz začíná kvíz za moment, dnešní téma zní...
0: Sestřel míru.
1: Ne, jako, bylo by to dobrý, ale není to tak. Je to kvíz na míru.
0: No, takže je v tom rozdíl.
1: Tam může být úplně cokoliv.
0: Přesně tak,
1: tak hele. Pojďme na to. Frekvence 1.cz, za chvilku tam budeme mít milion.
0: Uvidíme, uvidíme. Připraven seš?
1: Jsem připraven na první otázku. Zkusím pokořit Miloše dneska, když už ho tady zaskakuju.
0: Pojďme na to.
1: Říkal, že nám dá licenci.
0: Je to.
2: Sestřel Miloše.
0: A jdeme na to. Kolikáté narozeniny oslavil letos v únoru herec Miroslav Donutil? 70., 75., 80.
1: No to nevím.
0: To nevíš.
1: To nevím.
0: Já to taky nevím, ale tipuju, že jo?
1: Já si umím tipnout taky. Což jsem udělal teda?
0: Já bych tak tipla, no.
1: Já si myslím osobně, že je to Bčko 75, protože 70 je málo, 80 to by se vědělo víc.
0: Ale tak logika dobrá. Aha. Ukaž, jak seš na tom.
1: Tyjo, blbě.
0: 326, ne.
1: Počkej, moment,
0: já jsem nejprve přihlášena na tebe.
1: Jo, takže my jsme tam dva míra nechali. Kdo získal v roce 2009 Nobelovu cenu za mír?
0: Jimmy Carter, Barack Obama anebo Evropská unie?
1: Ježiš, tak to nevím taky. Kdo to dělal ten kvíz zas?
0: Holky tady, máš je blízko. Jimmy Carter, Barack Obama, Evropská unie. Co typuješ?
1: Já nevím. Jimmy Carter to nebyl, to si jsem jistý.
0: Barack Obama.
1: Dal jsem Barack Obama, no.
0: Taky jsem dala Barack
1: Obama. Bílej Barack Obama.
0: Tak počkej, uvidíme, který míra je na tom líp, jestli ty.
1: Co je blbý, viď? Jsme tam dva mírové. Ten s tou hvězdičkou, to budu já.
0: 158.
1: A ty jsi taky 158, to je dost divný.
0: Ne, já jsem... Píseň Zombie od Cranberries vznikla jako reakce na bombový útok. Smrt blízkého přítele, útoky v metru. Cranberries, píseň Zombie. Bombový
1: třetí otázka,
0: útok,
1: kterou opět nevím.
0: Smrt blízkého přítele, útoky v metru.
1: Nevím.
0: Cranberries.
1: Jako smrt blízkého přítele, zombie mi nepřijde úplně šťastný.
0: Bombový útok.
1: Takže
0: máš to?
1: Nemám, mám to blbě. Dal jsem metro.
0: Já jsem taky dala metro. Mm. No prostě Michálek dává stejný odpovědi všude.
1: Tak.
0: 335, pojďme dál. Ale je tam přes tisícovku hráčů, je to dobrý?
1: Ale už na prvním.
0: V jakém okrese leží město Miroslav?
1: Tak to vím úplně přesně, přátelé.
0: Český Krumlov, Karlovy Vary, Znojmo.
1: Ha!
0: Tak to hlavně klikni, prosím tě, jestli to víš.
1: Jakože bych byl jak Miloš, vytahoval se a pak nekliknu. Je to Znojmo samozřejmě, tam já jsem jak doma.
0: Hele, já taky bych řekla, že to je Znojmo.
1: Stoprocentně je to Znojmo, to vůbec nad tím nediskutuj.
0: Tak jo, tak se tím odpovídáme stejně.
1: Ano, správně to je.
0: Tak, ukaž.
1: Tam to platný, protože jak máme stejný jména, tak máme stejný umístění, jako jo.
0: 176.
1: Takže, to nevím, jako...
0: Ne, seš výš než tady na téhle straně. Mm-hmm. Tak, v čem vyniká hlavní postava z filmu Metráček z roku 1971? V judu, ve vzpírání, ve vybíjené.
1: Ani neříkej vůbec
0: judo,
1: ty možnosti.
0: Judo, vzpírání, vybíjená. Musím říkat možnosti. Mm-hmm. Je to v mé povinnosti.
1: Tak, takhle, mohla by
0: judo,
1: ve všech, podle mě.
0: Vybírání vybíjená.
1: Ale je to vybíjená, jsem si
0: taky
1: jistý.
0: Taky si myslím, že je to vybíjená. Tak, uvidíme.
1: Jsem nenáviděl tu hru, když jsem byl na základce.
0: Vybiku, já jsem se dobře uhejbala, ale blbě chytala. Tak
1: Monika
0: 133.
1: na prvním, Hrauška na druhém, na třetím
0: Ečko.
1: E. 133, nic moc teda.
0: Která mírová smlouva formálně ukončila první světovou válku mezi Německem a vítěznými mocnostmi? Versajská, Mnichovská, Pařížská mírová.
1: Čekal jsem trošku jako lepší ty otázky.
0: Versajská,
1: takhle zneužít moje jméno.
0: Pařížská
1: mírová.
0: Takhle
1: složitým tématům.
0: No, nevím. Nemáš to jednoduchý dneska,
1: nemám,
0: ale hlavně něco zmáčkni, třeba se trefíš.
1: Versajská. Tak to mám taky blbě.
0: Ale pořád 282, dobrý.
1: Protože je to těžký.
0: Je to těžký.
1: No.
0: Je to těžký, Míro. Oni holky usoudili, že seš tady ty, že to může být těžší. Kdo napsal Vojnu a mír?
1: Sakra, to prčic.
0: Tolstoj, Dostojevský,
1: tam...
0: Puškin.
1: Vím já.
0: No, jako jeden z nich to určitě je, jako...
1: No, Puškin by mohl napsat Vojnu a mír, ne? To by se dělo.
0: Tolstoj, Dostojevský, Puškin.
1: Nevím. Tolstoj to je nějaký letadlo, ne?
0: Tolstoj.
1: No. To jsem to věděl samozřejmě, já jsem se tady snažil jenom to...
0: Dobře.
1: Jako zmást vás
0: dobře,
1: trošku.
0: Dobře. Ale víc lidí to nevědělo, než
1: Monika
0: vědělo.
1: Na prvním, teta Jiža na druhým, 1116 hráčů.
0: Tak jdeme na další otázku. Po kolika letech se bratři Gallagherovi ze skupiny Oasis usmířili a vydali na turné? Po 6, po 10, po 16.
1: Já ani nevím, že se rozhádali.
0: Na to, že
1: to
0: se
1: nebyl
0: usmířili.
1: Moc Oasis teda.
0: 6, 10, 16.
1: Ne, dlouho to bylo. 16 let.
0: Říká 16?
1: 16 let se spolu nebavili, ale pak jim došly prachy. Ono to tak jako vychází zhruba.
0: Tak to bývá.
1: Takové velký kapely ti stačí na 10 let peníze.
0: Ty jo, ale víš co? No. 666 správných odpovědí.
1: Aha, to je dost pekelný. Rovna u Oasis se to dost blbý,
0: je to, je to dobrý. Tak
1: pojďme dál.
0: Devátá. Co si o víkendu přivezl Míra Michálek z Liberce? Monokl, malovaný čbánek, houby.
1: No. No.
0: Malovaný žbánku. No tak chlubil se s tím na Instagramu.
1: No, byly
0: tak
1: to houby, no.
0: Snad to víš,
1: byly
0: ne?
1: To houby, ale kocovina to byla taky.
0: Ale to nevěděli holky, který to chystají. Mm-hmm. Takže houby, ukaž, jak na tom seš.
1: No jo,
0: všichni
1: kdo nemá
0: vědí,
1: Instagram.
0: Všichni tě sledují.
1: Tak my jsme v konci.
0: 122. pozice zlatého hráče, první teta Jíža, druhý Vendis a na třetím Simi. Mm. Škoda umístění na bedně vítězů vás dnes minulo.
1: No to mi napsalo taky.
0: No vidíš, tak...
1: Já jsem z toho nadšenej teda.
0: A co jsi chtěl? To je pořád dobrý, podívej se, kde byl minule Miloš.
1: Chtěl jsem být na jiném místě než ty a jsme úplně na stejným. Což si myslím, že...
0: Ne, seš vejš.
1: Fakt?
0: Seš 122 a tady seš 169.
1: Fakt, tak se pojďte podívat, tady mám 122, strašně zajímavý.
0: No, protože
1: takže,
0: to jsi ty.
1: Ne, ale podle mě, ve chvíli, kdy se sem stoupne Miloš, tak ten počítač nějak jakoby prokleje.
0: Jasně.
1: Víš, a pak to tady nefunguje. Teta Jíža každopádně na prvním místě, na druhém Vandis, na třetím Simi. Velmi gratulujeme.
0: Ale i tobě 122 jako z 1200, to je dobrý, Míro. To seš v první desetině.
1: Dobře, no, ale chtěl jsem na tom být líp.
3: Co
1: by na to řekl Miloš? Záleží, na kterém místě by byl on, totiž.
0: Udělej mu print screen a pošli mu to.
1: Tak mu zkazil závěr dovolený.
0: Přesně. Tak jo, příští týden, dámy a pánové, už opět s Milošem, vrací se nám z dovolené. Díky moc, že jste tady byli dneska s námi.
2: Sestřel Miloše.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
12: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
13: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
12: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
13: Tohle si nesmíš nechat ujít.
12: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
14: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Chutná mléko.
1: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
15: Zprávy s Lucí Šmídovou. Krásné dopoledne.
16: Hezké dopoledne. V Česku nás je o 1000 méně. Svět si připomíná 11. září. Startuje měření rychlosti na tahu mezi Trutnovem a Jaroměří. Počet obyvatel Česka v prvním pololetí kleslo o 12 tisíc na 10 milionů 900 tisíc. Uvedl to dnes Český statistický úřad. Za to ale více lidí míří do manželství. V první polovině letošního roku bylo uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství. O 500 více než loni. Dnes startuje měření rychlosti na hlavním tahu mezi Trutnovem a Jaroměří. Řidiče na snížení rychlosti připravovalo už měsíc nové dopravní značení.
17: V měřeném úseku mezi Stříteží a Výšinkou se snížila rychlost 90 na 70 km v hodině. Hlavním důvodem zavedení snížené rychlosti je stavba dálnice D11, která tady probíhá v těsném sousedství. Snížení rychlosti na 70 ale nemusí být konečné, protože pokud úprava nebude stačit, bude se tady pokutovat i za překročení 50. Dalším plánem je zavedení úsekového měření v Kalné vodě. Jedná se o napojení od Žacléře na hlavní trasy směrem na Pec pod Sněžkou a do Trutnova. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
16: Dnes je to 25 let ode dne, kdy do Světového obchodního centra v New Yorku narazila letadla. Neštěstí si vyžádalo obrovské množství obětí a způsobilo celosvětové změny v letectví, bezpečnosti a terorismu obecně. Jak řekl Frekvenci 1 amerikanista Martin Kovář, lidé stále datum mají pevně uložené.
18: Amerika je v čtvrtstoletí po 11. září rozpolcená. V mnoha ohledech. Lidi na to nezapomněli. New Yorkský starosta dnes mluví pouze o mrtvých, neřekne jediné slovo o terorismu. Přes toho New Yorkčani zvolí svým starostou. Americká politika je na Blízkém a Středním východě orientovaná správně, ale bohužel nekompetentně. Lidi to vnímají. Američani nejsou stoupenci války, kterou Donald Trump v současné době na Blízkém a Středním východě vede. Tohle se

0: samozřejmě bude promítat do americké vnitřní politiky. Máme před sebou důležité midterms. Jak to dopadne, si dneska myslím, nikdo netroufne odhadnout.
1: Z útoku tehdy státy obvinili teroristickou organizaci Al-Kaida. Velké množství jejich vůdců, včetně hlavy Usámy bin Ládina, armáda zabila. Fotbalisté Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení vstoupili do soutěže prohrou 2-3. O zápase už píše také francouzský tisk. Ten považuje vítězství fotbalistů Lens za zázračné a epické.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Zpočátku bude převážně zataženo, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnosti ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě naměří 12 až 16.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Zdržíte se na D1.
3: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé se zastavíte na svém 82. kilometru a popojíždět budete až ke sjezdu na Břeclav. Počítejte s půl hodinou navíc. 10 minut naberete před dopravním omezení na D1 na Prahu mezi 26. a 23. kilometrem a obousměrně se přibrzdíte u exitu Ruzyně z důvodu dopravního omezení na 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: A po zprávách už má na Frekvenci 1 slovo Marta Jandová. Hezké dopoledne.
4: Krásné dopoledne, tobě krásný víkend, Luci. Vás posluchači všechny zdravím. Dnes 11. září v pátek. Víkend je před námi, svátek zdraví všechny Denisy, tak holky, krásný, šťastný den. K narození nám budu přát ve 10:45, tak pokud chcete, aby vaše přání zaznělo tady v éteru, tak pište SMS-kou na 736 300 444. Tak 11. září u tohoto tématu trošičku ještě zůstaneme, přece jenom to opravdu tenkrát hnulo absolutně celým světem. Vlastně den, na který my všichni, kteří jsme to zažili, byť třeba z dálky, už nikdy nezapomeneme. Víme, kde jsme byli, víme přesně, co jsme dělali, co jsme cítili a tak dál. A proto mám trošičku jinou otázku na vás, protože to není jediný den, na který se taky pamatujeme. Třeba máte nějakou jinou událost, kde přesně víte, kde jste byli, co se stalo, třeba narození vašeho dítěte, nebo opravdu takového něco, co se vás takhle dotklo na celý život, jako třeba toho 11. září. A nemusí to být nešťastné věci, prosím vás, i pozitivní, jako opravdu, který vás ve vás něco nechali. Jinak se samozřejmě budeme bavit dál o tom právě 11. září při 25 let. Já vám řeknu, kde jsem byla já, co jsem tenkrát dělala já a co jsem si myslela. Těším se na vás, pojďme ale za to nejlepší z muziky za chvilku, například Harry Styles nebo LP, ale pojďme začít tím Harry Stylesem. As It Was na Frekvenci 1.
2: Co se děje?
5: S Martou Jandovou.

0: Jandovou.
1: Tak dnes v pátek 11. září máme 16 minut po 10. hodině a trošku se bavíme, vlastně pokračujeme na vozu, na Lubku s Mírou, samozřejmě na tento den, protože před čtvrt stoletím, před 25 lety se stal tento jako fakt ošklivý vlastně útok v Americe. Padly věže, těch letadel bylo samozřejmě uneseno víc než tady ty dvě. Prostě to bylo takový nepříjemný. A vy tady všichni píšete, vlastně máme všichni hrozně stejný, že všichni přesně víme, kde jsme byli, co jsme dělali, co jsme si mysleli, jak jsme se to dozvěděli hlavně, jo. Tak vtipný je, že mi tady napsala Aneta, že má takovýhle podobný datum a že to je, když zemřela princezna Diana. Protože pro ní, samozřejmě, já si myslím, že to bylo pro víc lidí takhle, že oni jsou taky nesmrtelní, že jo, ty královský. A ona říká, 31. srpna prostě, bylo to v roce 97, že šla po ulici, šla nakupovat a v obchodě měla prodavačka právě zapnutý rádio, kde to najednou řekli. A říká, že jí se jako zatočila hlava, že netušila, že takový jako miláček mohl takhle zemřít vlastně v autě. Já zase třeba si pamatuju, když zemřel Michael Jackson. To jsem byla ve městě Kiel v Německu a nechápala jsem to, protože on všude říkal, že bude žít minimálně do 100 let a najednou umřela, byl hrozně mladý vlastně. No, vy tady píšete i nadále právě, kde jste byli, co se stalo toho 11. září, tak například Petra píše, před 25 lety jsme byli na Krétě a viděli jsme to, co se stalo v baru v televizi, akorát jsme tomu vůbec nerozuměli. No, já jsem zrovna byla s mojí kapelou, byli jsme v Dánsku ve studiu. Já jsem něco nahrávala nahoře, s nějaký jako zpěvy, kluci byli dole a měli jsme pauzičku, tak jsem si běhla dolů a říkám si, ty, oni jsou líní, oni koukají na nějakou kriminálku. A tak to jsme si viděli, to jsme si mysleli všichni, že to je prostě nějaký akční film. Tak si říká, co to je, a oni nemluvili vůbec a byli úplně všichni jak skamenělí. Já jsem si pak všimla, že to není prostě žádný film, protože tam pod tím běhali takový ty různý texty a do toho moderátoři a tak dále. A pak jsme tam seděli vlastně skoro až do večera, vůbec jsme si o tom ani nepovídali. Já si tam pamatuju, jak přišel náš bubeník, podíval se na mě a řekl, Marti, tady to se v tvém světě neděje, viď? Já jsem řekla, ne, v mém světě se všichni mají rádi a nikdo by si nic takového neudělal. A vím, že jsem se strašně bála, že je to konec lidstva tady ten den. Když jsem opravdu, když jsem byl na severu v tom Dánsku, tak tam v noci jsem slyšela přilítávat nějaký letadla a znělo to, jako to byly nějaký bombardéry. Takový to hrozně hluboký hučení a bylo jich fakt jako několik. Tak nevím, jestli se třenkrát třeba nepřesouvali nějak prostě americký vojska směrem třeba aspoň blíž k hranicím, aby mohli jako rychlejš nastoupit. Nevím, ale volala jsem tátovi vlastně hned, co jsem se uklidnila a bavili jsme se o tom. Jaký máte zážitky vy, anebo máte podobně tady jako třeba úmrtí princezny Diany nějaký jiný den, na který vzpomínáte, že přesně víte, co se stalo, že vás to jako opravdu šokovalo. Budu ráda za jakýkoliv zprávy na 736 304 44. Ale my si to pojďme zpříjemnit trošku, ten den. Samozřejmě mám pro vás na to nejlepší z muziky, například za chvilku například Taylor Swift anebo Jelen. U mě na frekvenci jedna, hezký poslech.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné... Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
2: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
0: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku.

0: Space na Frekvenci 1 a my jedeme dál v povídání.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Kde jste byli, co jste dělali, jak jste se cítili 11. září před 25 lety, a nebo jestli třeba máte i nějaký jiný datum, který ve vás zachoval takovýhle stopy podobně právě jako toho 11. září, které mám zprávy od vás.
2: Ahoj Marti, tady Ríša. Vím přesně, co se dělo 11. září a co jsem dělal, protože jsem přišel z práce a ačkoliv to nedělám běžně, tak jsem si pustil televizi, kde jsem viděl zpravodajství, co se děje. A jediný, co jsem stihnul, tak jsem dal do videorekordéru kazetu a celý to zpravodajství mám do dneška někde ve sklepě nahraný v originále. Bylo to hrozný a jak říkáš, přesně vím, co jsem dělal. Ahoj, Ríša.
0: Moc děkujeme, Ríšo, ta videokazeta, to bude určitě strašně zajímavý, jako ty postřehy tenkrát před čtvrtstoletím. To jo. Moc děkuju za zprávu, ještě tady máme další zprávu.
3: Pro mě to je úmrtí Karla Gotta. My jsme seděli ve škole, zrovna měli hudebku a učitelka nám to pouštila. Takový hoďku, dvě po jeho úmrtí, všechno to zaskočilo. No a přišel jsem dom a v televizi nic jiného než u Karel Gott, no vlastně celý týden. No tak asi nějak ta, prostě božský Kája.
0: No vidíte, tak se nám tady těch datů a těch událostí vlastně je tady čím dál tím víc. Třeba mi napsala posluchačka, zdraví Marti, mě je 72 let, ale nikdy nezapomenu na 21. srpen 68, kdy mi bylo 14. Stála jsem brzo ráno vyděšená na dvoře s tátou, který mi říkal, co se to hroznýho děje. Ty tanky slyším dodnes. No, to chápu absolutně, to muselo být strašný. Martin mi píše, 11. září jsem měl vsazenou celou sportku. A místo výhry a losování ta hrůza v televizi. Taková zajímavost tady od Daničky. Byla jsem jako oper v okrese Westchester, New York. Z parku dole u řeky bylo vidět na dvojčata, poté na dým. Když jsem věděla, co se děje, volala jsem domů, aby naši věděli, že jsem v pořádku. No, to je opravdu šílený. Tady další je taková jako zase zpráva trošičku z jiného soudku, právě nejenom o tom 11. září, ale i dál píše tady posluchač. Ahoj, tak dnešek se mi zapsal do paměti jako asi celému světu. Bylo mi tehdy 11, takže si moc nepamatuju, co jsem dělala, ale pamatuju si večer s našima u televize a zpráva, když zemřel Chester Bennington z kapely Linkin Park, nikdy nezapomenu. Řídila jsem, když to znělo ve všech rádích, nemohla jsem tomu uvěřit, musela jsem zastavit na blikačky, protože jsem přes slzy neviděla na cestu. Nikdy nezapomenu. Jak říkám, no takovýhle některé věci prostě nám utkvějí v paměti, může to být samozřejmě i hezký věci, ale většinou jsou to nějaký právě smutný, že někdo umřel, jak tady třeba říkal posluchač božský Kája nebo Chester Bennington. Já třeba si pamatuju, když umřel Karel Gott, tak jsem natáčela nějaký videoklip a zrovna jsme natáčeli na Vinohradských hřbitovech. Prostě jsme procházeli kolem těch koby hrobů a na jednom hrobu byl fakt nějaký Karel Gott, ale to Gott bylo napsaný úplně jinak a já jsem se lekla a fakt do 10 minut mi zvonil telefon, že zemřel. Tak nevím, jestli mi chtěl poslat nějakou zprávu. Moc vám děkuju za vaše zprávy a za chvilku už budeme dělat něco jiného a to trošičku slavit, protože přes veškerý ten smutek musíme přece jenom žít dál, svět se točí dál. Budeme slavit narozeniny, tak pokud někoho máte, tak pište, ať můžu gratulovat. Díky moc.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé se zastavíte na 160. kilometru a popojíždět budete až ke sjezdu na Břeclav. Počítejte s 20 minutami navíc. Obousměrně se přibrzdíte v Praze u exitu Ruzině z důvodu dopravního omezení na 10 minut. A 15-minutové zdržení vás čeká na D11 na Hradec Králové mezi 58. a 63. kilometrem. Na vině je dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Jak jsem slíbila, tak plním. Slavíme narozeniny a vy jste mě opravdu poslali spoustu zpráv, tak pojďme rychle na to. Nejdřív vytáčím telefonní číslo a je to dceři Elišce Klickaničový. K dnešním 23. narozeninám Eliška Klickaničová. Klickaničová Eliška. Tak Eliško, pojďte na to. Pojďte na to, ať vám můžu přeposlat zprávy všeho nejlepšího od vaší maminky. Takhle v pátek do... Haló?
1: Dobrý den.
0: Mluvím s Eliškou Klickaničovou.
1: Ano.
0: Krásný dobrý den, já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše maminka mi prozradila, že dnes slavíte narozeniny.
1: Děkuju.
0: Děkuji. Má v pohodě. Krásný 23. narozeniny dneska v pátek. Budete slavit, Eliško, takhle přes víkend?
1: Jo.
0: Takže máte něco naplánovaného, jo?
1: Máme.
0: A bude to doma, nebo budete někam ven pařit?
1: Doma.
0: Doma je nejlíp. Člověk může odpadnout rovno do postele.
1: Tak.
0: A přijde i maminka na narozeniny?
1: Asi jo. No, spíš my k ní přijedem.
0: No, tak to ještě o to lepší, to nemusíte uklízet zítra.
1: No to ne.
0: Prostě člověk, jaký si to udělá, takový to má. Tak přeju krásnou oslavu, mějte se moc hezky, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a tak dále. Pozdravujte maminku.
1: Nashledanou.
0: Další přání jde sestře Luci Markovičové z Křižatek. Má dneska 44. zítra. Drahá sestro, teda skoro švagrová, takhle začínalo loňské video přání s drinkem od moře. Letos přejeme prostřednictvím rádia, ač jsme se snažili ta čísla různě přehazovat. Po každé nám stejně vyšlo 44. No což, berme to, jak to je, věk je jenom číslo. Uži si svůj den podle plánu s křehkostí motýlých křídel a podle karty šťastný. Přejeme ti všechno, jen to nejlepší. Sima, Andis a Martin. K dnešnímu svátku nejlepčejší své dceři Denise, je to dcerka, kterou jsem si vždycky přál. Pracovitá, ambiciozní a cílevědomá. Prostě sen každýho táty. Mějte se fanfárově. Další přání putuje manželovi Milanovi Večeřovi z Havířova k dnešním 61. narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a že ho mám moc ráda. A je pro mě ten nejlepší muž, píše jeho Helinka. No a pak ještě pro chlapečka Deniska Vaculíka, který má dneska svátek, od maminky Gábiny. Tak to byly všechny zprávy od vás a my jdeme na jednoho skvělého umělce, kterýho mám moc ráda, nejen za jeho hudbu, ale za jeho postavení k přírodě. A je to vlastně americký skladatel, zpěvák, DJ, hudební producent a fotograf Moby.

vypadal trošku jako stouně, jako Mick Jagger. Narozeně také dneska slaví Kovy, alias Karel Kovář. Tomu přejem všechno nejlepší a samozřejmě všem ostatním mějte krásné.

0: tak yes. Poďme na to.
1: Zdravím, Martičko.
2: Taky zdravím.
1: Tak mě to postihlo, tahle ta zpráva šílená v obchodě. Stáli jsme v pokladně a zprávě mě volal kamarád a říkal, co se stalo, že se na to právě dívá v televizi. No byla to hrůza a já jsem u té pokladny řekla, pane bože, to není možné, zbourali dvojčata. A všichni kolem prostě zůstali na minutu úplně omráčení a dívali si vlastně, co to je, jestli vůbec je to pravda.
2: No, bylo to strašný. Kde jsi byl ty tenkrát?
0: Pamatuju si to úplně přesně, byl jsem na Praze 7, byl jsem v jednom bytě, tehdejší pravděpodobně přítelkyně asi a jejich rodičů a v televizi a to zrovna dávali, všichni tam stáli a nikdo tomu nevěřil.
2: No, my taky ne.
0: Nikdo tomu jako nevěřil.
2: Je to tak, říkáš to krásně.
0: No.
2: A všichni si mysleli, že to je nějaký biják americký.
0: No,
2: a on
0: no.
2: To vlastně jako americký biják byl, ale prostě reálný.
0: Reálný. No tak jo, Marti.
2: Měj krásný víkend.
0: Měj krásný
2: víkend. Co máš v plánu?
0: Víkend.
2: Třeba budeš mít nějaký dobrý tip pro posluchače.
0: No, mám parádní plán. Ne tak ani já, jako můj pejsánek Cezareček má své první rande. Ano, ano, má rande.
2: Něco volej, já s tím mám zkušenosti.
0: Dobře. Tak jo, já
2: tak ať je úspěšný a ať se staneš dědečkem.
0: Prosím tě, on je po páničkovi, čau.
3: Tatart vyhlašuje. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Tatart nákupy. Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Je to tak, my si dáme po 11. zprávy na frekvenci 1, připravila Kateřina Vavřínová.
13: Pěkné dopoledne. V Česku v prvním pololetí ubyl počet obyvatel. Nehoda autobusu ve Švýcarsku si vyžádala 5 obětí a provoz houstne pro náklaďáky na D1 před Brnem. prvním pololetí ubylo přes 12 000 obyvatel České republiky. Ke konci června tak v zemi žilo 10 milionů a 904 tisíc lidí. Ani migrace nedokázala vyrovnat vyšší počet zemřelých. Naopak pozitivně statistici hodnotí počet sňatků.

0: Jak za Český statistický úřad řekla Michaela Němečková, hodně táhl šestý den v červnu.
1: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky. Snoubence lákala zejména sobota 6.6.2026.
0: Porodnost v první půlce letošního roku opět klesala, ale ne tak rychle jako předchozí období. Celkem se od ledna do června narodilo 36,5 tisíce dětí. Éteru frekvence 1 padlo poslední slovo. Posluchačka Eva správně tipla, co rád Bořek Slezáček sbírá na zahradě. Vyhrála krásných 15,5 tisíce korun.
2: Pojďme to prověřit. To říkáte slimáky?
3: Na zahradě rád sbírám slimáky.
4: Je to tam?
2: No hezky!
5: Já jsem si říkala, že to asi nebude žádný ovoce, že to zase bude něco extra.
2: Evi, 15,5 tisíce, máte rozmyšleno, co s tím uděláte?
4: No má to kousek právě na to vinobraní, ne?
2: Jo, to je
5: pravda. No, to máme, no.
0: Další poslední slovo můžete hádat už v této hodině s Robinem nebo odpoledne u Jany s Vojtou. Celosvětová denní nabídka ropy letos klesne o skoro 6 milionů barelů na více než 100 milionů barelů. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to dnes předpověděla Mezinárodní agentura pro energii. Ještě v červencové zprávě předpokládala pokles o 4 miliony barelů denně. Čtvrteční nehoda nizozemského zájezdového autobusu na východě Švýcarska se vyžádala 5 mrtvých a 40 zraněných. Dnes to podle agentur oznámila tamní policie. Neupřesnila, zda všichni cestující pocházeli z Nizozemska. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Robin Montgomeryová a Ashlyn Krugerová. Zápas začne v 18 hodin.
6: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Obloha bude nejdřív převážně zatažená, v jeho východní polovině území i s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude déšť od západu pozvolna ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě naměříme maxima kolem 13. Na horách teploměry ukážou maximálně 12.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
0: Provoz brzdí na D1.
7: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým místním pruhem do 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Ze zpráv je to vše, ladíte Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
8: Tak ještě jednou krásné dopoledne, pojďme hrát to nejlepší z muziky Erasure, Britney Spears, dáme si jí slzu. No a slzu radosti může zatlačit paní Eva, operátorka výroby, která slaví doma od rána jako blázen, protože kdo vám takhle vlastně nadělí v pátek, dopoledne, nebo co, dopoledne, ráno, vlastně před víkendem, 15 500 korun, že?
0: To je příjemné, no.
8: To je příjemné probuzení.
0: To je příjemný pátek.
8: A myslím, že Eva ani nešla do práce. Jaká pak operátorka výroby? Ona si prodlouží víkend určitě. No nic, mereme dál na Frekvenci 1 v půl 12. Nové poslední slovo budeme hrát tentokrát s Větou Arma Djurici. Na jednom srpnovém rádiokempu s námi byl právě tenhle ten zpěvák, nejenom, že rozespíval celý kemp, pohoda, ale taky nám prozradil, co ho v Čechách nejvíc potěší. No, tak můžete přemýšlet. V půl 12. budeme hrát o 500, držíme palce, taky budeme rozdávat bubíky při pátku s Tomášem Fílou, no a se mnou, jak jsem říkal, to nejlepší z muziky. Hezký pátek.
0: Krásné dopoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Když se říká, že někdo má nervy ze železa, znamená to, že železo je nějak odolnější než normální nervy? A proč si teda rovnou nevyrábíme nervy ze železa? Jarmila, 55 let, Most.
3: Já bych tomu říkal, že tady je důležitý si jako začít prostě tou menstruací, protože vlastně pozná se to na tom, že ženy jsou labilnější proto, že vylučují vlastně železo, že jo, při menstruaci.
2: Počkej, ale ty musíš mít nervy ze železa, když jí se blíží menstruace.
3: A přesně, a naopak zatímco my posilujeme jako nervy ze železa, ona to železo se ho vlastně zbavuje,
2: jo.
3: Vylučuje ho, proto je správný, že by měla dobírat jako železo.
2: Jo.
3: Vlastně odtud je mít nervy ze železa, vlastně odtud se to stalo. Nakupte pilulky ze železem, když se blíží tyhle ty věci a obrňte se, no.
0: Cože?
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadioTalk nebo na webu Frekvence 1.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Je to tak, je tady páteční dopolední poslední slovo. Máme 2 minuty po 11:30. Vy můžete volat na 257-400-999 a už teď víte, že hrajeme s novou větou zpěváka Adama Ďurici, protože Bořka jste sestřelili dneska po ránu u Lubky a Míry. Už víte, že Bořek Sklzáček na zahradě sbíral slimáky, tak to bylo jednoduché. Ještě jednou připomenu, že paní Eva vyhrála 15 500 korun. Teď máme v banku 500 a jedeme tedy s novou větou a já se ptám, kdo se dovolal, kdo tam, hezké dopoledne.
3: Blanka z Ostravy, to je neuvěřitelné.
2: Super. Co je na tom neuvěřitelného, Blanko, že máte prostě štěstí, že jste se dovolala.
3: No, jo? Děkuju.
2: Je to vlastně pravda, protože je vás hodně těch volajících, ale na druhou stranu o malinko míň z toho důvodu, že máme v banku jenom 500 teď, Blanko.
3: No, to je jedno.
2: Jo, no nic. No, každopádně, slimáky, to jste věděla, Blani?
3: Ne.
2: Nevěděla,
3: ne. To mě nenapadlo.
2: Nenapadlo. Takhle to bylo jednoduché. Nic, teď už je tady nová věta, nebudem to zdržovat, pouštím větu Adama Ďurici, která zní takto.
4: Keď idem hrať do Čech, tak se těším na...
3: Pivo.
2: Tak je jasné, na co jste dostala chuť, že jo, při pátku v Ostravě. No, a za chvilku asi pravděpodobně na pivo půjdete. Ale uvidíme, jestli to má stejně i Adam Ďurica.
4: Keď idem hrať do Čech, tak se těším na...
2: Ne. Pivečko to není, Blani.
3: Jo.
2: No, spíš. No, nevadí, ale pojďme přihodit, stejně je tam málo peněz. Jo, ať můžeme zahrát si aspoň společně takhle o 1000 korun. Teď už tam máme 1000 a pokračovat se bude v 4:30 odpoledne. No, tak, v Ostravě se mějte parádnicky, doufám, že tam máte hezky.
3: Ne, nic moc.
2: Nic moc, dobře, tak je to všude stejné. Tak jo, tak se aspoň mějte, smějte a zase někdy.
3: Díky,
2: jo? Naschledanou.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Je to tak, my se podíváme také aktuálně na dopravu.
5: Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní nehoda na 21. kilometru. Na této trase se zdržíte okolo 10 minut. Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla se vyšetřuje na Pražském okruhu na 81.5 kilometru ve směru k dálnici D1. Zdržení je 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
2: Jedeme dál na Frekvenci 1. Kateřina Marie Ticha, taky Coldplay, DJ Bobo, za chviličku na telefonu i Tomáš Fíla, protože dneska vyrazil směr základní a mateřská škola Šindlovy dvory, kde rozdává svačinku od Bobíka, aby potěšil prvňáčka.

0: To nejlepší z muziky Everybody, DJ Bobo na Frekvenci 1. Máme minutu po 11:45. Připomínám, že dnes v pátek 11. září náš kolega Tomáš Fíla vyrazil do základní mateřské školy Šindlovy dvory, kde opět rozdával svačinku od Bobíka, aby dětem zpříjemnil návrat do lavic a přivítal tak prvňáčky v jejich první školní dny. Já už mám Tomáše na telefonu, aby nám zprostředkoval atmosféru. Tak povídej, hezké poledne.
1: Hezké poledne přeju ze základní a mateřské školy Šindlovy dvory v jižních Čechách u Českých Budějovic. Máme tady opět spousty prvňáčků. Jste tady?
2: Yeah!
3: Máte rádi Bobíka?
2: Yeah!
3: Chodíte rádi do školy?
2: Yeah!
3: Těšíte se na domácí úkoly?
2: Yeah!
3: Na zkoušení?
2: Yeah!
3: Na písemky?
2: Yeah!
1: Ono vás to přijde, nebojte. V každém případě, pardon, máte rádi Bobíka? Vanilkovýho, čokoládovýho i jahodovýho?
2: Yeah!
1: My je pro vás máme a my vám je dáme, ale my bychom za to něco chtěli. Písničku zaspíváte nám?
2: Yeah!
1: Připravte se. 3, 4.
2: A
1: zatleskejte si! Fantastická atmosféra, tady je, slyšeli jste to sami. My se s vámi pro dnešek loučíme a přejeme vám krásný víkend. Tak ahoj!
2: Ahoj!
0: Ahoj, nádherná atmosféra. Zdravíme všechny prvňáčky, ještě doplním, že Bohušovická mlékárna vyrábí také smetanové a tvarohové krémy, vyrábí se výlučně z českého čerstvého mléka od lokálních zemědělců, ze kterého je následně získána poctivá smetana a tvaroh. Je zcela bez éček a taky Bobík z Bohušovic ideální svačinkou pro děti.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Stav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
7: Pravé poledne, hezké poledne, zprávy a Kateřina Vavřínová.
8: Pěkné poledne, poslanci by dnes mohli přednostně řešit vyšší penze pracujících důchodců. Prezident odletí příští neděli do New Yorku na valné shromáždění OSN a bouralo se na Pražském okruhu směrem k D1. Novelu, kterou chce vláda lidem od 80 let věku zvýšit jejich důchod a zvednout penzi i pracujícím důchodcům, by sněmovna mohla začít projednávat ještě dnes odpoledne. Doplnění předlohy do programu nynější schůze prosadila vládní koalice v zájmu včasného schválení úpravy, protože chce zvýšení penzí 80-letých zavést už od příštího roku. Opoziční snahy o úpravy programu, které se protáhly na 2 hodiny, vládní tábor ve sněmovně nepřipustil. Prezident Petr Pavel příští neděli odletí do Spojených států v čele české delegace na valné shromáždění OSN. V New Yorku chystá schůzky. Ve středu přednese národní projev. Cestu uzavře ve státu Nebraska, kde se setká s tamním guvernérem či představiteli národní gardy. Informoval o tom dnes na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře. Turecká letecká společnost Pegasus může převzít české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení povolil antimonopolní úřad. Jeho rozhodnutí ale zatím není pravomocné.
9: Úřad se plánovanou transakcí zabýval od května. Problém viděl hlavně na lince mezi Prahou a tureckou Antálií, kde by měl Pegasus po převzetí velmi vysoký podíl na trhu. Podmínkou fúze tak je, že část letišních slotů v létě přenechá jinému dopravci. Úřad tím chce zachovat konkurenci a umožnit dalším aerolinkám provozovat přímé lety mezi Prahou a Antálií. Smartwings jsou největší českou leteckou společností a provozují pravidelně linky do asi 80 destinací. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
8: Zápasem proti Řecku vstoupí dnes čeští volejbalisté do mistrovství Evropy, které hostí Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko. Utkání v Modeně začne v 16 hodin. Ve skupině A se svěřenci trenéra Jiřího Nováka střetnou ještě se Švédskem, Slovenskem, obhájci stříbra Itálie a Slovenskem, které má medaile z posledních 3 evropských šampionátů. Do 8. finále se dostanou nejlepší 4 celky.
6: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Oblačnost se postupně protrhá. Během odpoledne a večera bude déšť od západu pozvolna ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů. Chladněji bude na severovýchodě a východě z 13 stupni. Na horách teploměry ukážou maximálně 12.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: Komplikace hlásí z Pražského okruhu.
10: Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní nehoda na 21. kilometru. Na této trase se zdržíte okolo 10 minut. Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla se vyšetřuje na Pražském okruhu na 81. a půl kilometru ve směru k dálnici D1. Zdržení je 10 minut. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
8: 12 hodin, 3 minuty k tomu, posloucháte Frekvenci 1 a slovo už má Robin Sobek.
7: Ještě jednou hezké poledne, hezký pátek, dobrou chuť, pokud máte něco dobrého na talíři. Já tady v pátečním meníčku budu servírovat dvě ukázky z českých filmů, tak doufám, že přijdou k chuti. Bude filmový odborník, tak

0: Můžete volat za chvíli 257-4999, do té doby Madonna, Dan Landa, Sean Baker, taky bude Petr Jablonský vás bavit v půl jedné, dáme si to nejzeho nedělního lajfu. Jak říkám, páteční meníčko je nabušené, máte z čeho vybírat.
1: Ano. Přesně, tak dobrou
0: jo,
1: chuť.
0: Tak jo.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme na to, páteční odpolední filmový odborník je připraven. Máme na chlu přesně 12.15, to je čas zvednout telefonní aparát a vytočit číslo 257-400-999. No a snad se možná i trefit do dnešních filmových ukázek. Kdo je tam?
3: Ahoj, tady Iveta.
2: Iveta tady dlouho nebyla. Ivetko, já zdravím do Teplic, nálada je dobrá při pátku.
3: Ano.
2: To je dobře, to rád
3: tak
2: slyším.
3: Tak ty nejedeš na Moravu na vinobraní, jo?
2: Na jaký vinobraní zase?
3: No na ty hasky slavnosti vína.
2: Ivetko, víš o tom, že jsi dovolala do filmového odborníka? Já si přijdu, jako by mi volala
3: já
2: máma teďkom.
3: Já ti vždycky dávám nějaký otázky, víš, okolo.
2: Vždycky, mamka volá, hele, mamka volá, no. Volá do rádia a neví o tom. Ne, nejdu, jo. Mami, nejdu. Tak budeme hrát spolu,
3: jo.
2: Nebo?
3: Dobře. A co dělá Šaman, ještě druhá otázka. Začal si číst, nebo ještě ne?
2: Jo, Šaman to je kniha, kterou jsem nezačal číst.
3: Ne, tak až někdy příště, veď. Tak můžeme soutěžit.
2: Pojďme na to. Mám tady totiž takovou rozehřívačku a ta není vůbec nějak složitá. A musím říct, že vlastně, když se blíží ty volby, tak je tematická. Poslouchej.
4: Ko volíš, los nebo mažňáka?
5: Třeba bahňáka.
3: No, tak to je asi nějaký novější, tak to mi nic neříká.
2: Ne, ježíš, to jsou devadesátky.
3: Fakt? No, tak nevím, no, jestli jsem to viděla nebo ne.
2: Já tak, Iveto, říká ti něco Jaroslav Foglár?
3: To moc ne právě, Foglárovky.
2: Nekec.
3: To je spíš pro kluky, než pro holky.
2: Ježíš, jak já ho miloval, já se úplně odpojil na těch
3: tak
2: jeho.
3: Tak říkám, to jste milovali vy kluci, tyhle ty Foglárovky.
2: Ale no tak snad...
3: Zase měli něco jiného.
2: No tak snad Stínadla znáš, ne? Ješka v kleci taky, ne?
3: Stínadla. No tak něco mi to říká, ale tenhle ten film nevím, no.
2: Ježiš, záhada hlavola mu, Iveto.
3: Jo, takhle,
2: záhada hlavola mu. Červenáček přece, ne?
3: Nevadí, jedeme dál.
2: No, Mirek Dušín, že jo, a tak dále. No, kluci, prostě rychlé šípy. No, tak jedeme dál teda. No, je to trošku starší kousek, no, tak soustřed se.
6: Martinku! Tašku ti vezmu. Rozum tam můžeš nechat, ale aktovky by byla škoda.
2: Tohle je československé drama, ale já si teda myslím, jak sám poslouchám...
3: Celý, jo.
2: Jak sám poslouchám tu ukázku, je to docela složité, no.
3: A kdo to režíroval?
2: Režíroval to Ladislav Helge.
3: Ježiš, tak to vůbec neznám, toho režiséra. Není to nějaký Slovák?
2: Ladislav Helge, myslím, není Slovák, ale to není důležité. Já spíš se dívám, jestli bychom se mohli odpíchnout od nějakého slavného herce. Já vidím Rudolfa Hrušinského, který si v tom zahrál.
3: No, tak ten
2: je... Ale ten je jako jediný vlastně vedle pana Lohnínského. Jinak já si musím přiznat, výčet těch herců sám neznám vlastně. Jako Julius Pántík, jo, nebo Blanka Bohdanova a tak dále. Takže...
3: No tak dneska se teda vybral složitý docela, no.
2: Složitý, veď. Složitý je to. No nevadí. Nevadí, Ivetko. Hele, já to sám musím přiznat,
3: jo.
2: Že tohle je složitější ukázka. Zahra hlavola mu to fakt, to bylo jako jednoduché. To bylo jednoduché, ale tohle je československé drama z roku 1959. Vlastně je to o tom, jak na Jižní Moravu do takové rodné vesnice, Velká Samota, se z Prahy vrací ministerský úředníček, aby pozvedl vlastně upadající JZD, jo, které vlastně pomáhal zakládat. Ale když už jsem řekl tu rodnou vesnici, název té vesnice Velká Samota, tak stejně tak se jmenuje ten film Velká Samota.
3: Tak jo, Velká Samota, tak tohle to jsem vlastně neviděla. Ne, to mi nic neříká.
2: Ale jak říkám, rok 59,
3: ty
2: takže...
3: To snad uved poprvé tuhle ukázku, to se ještě nikdy
2: já si myslím,
3: kam si to hrábl?
2: Kam jsem to, já jsem do hlubokého archivu, jako je to právě. Opravdu, je to.
3: Tak nevadí, no, tak jednou zase se neuhodlá po dlouhý době.
2: Nevadí, no. Za odvahu.
3: Tak vyzývám pana Míru Strnován z Teplic, aby se také zúčastňoval, no, když už minule taky byl. Aby mi Teplice jsme tady zase víc soutěžili, no.
2: Jo, já myslím, že Míra
3: poslouchá. A pozdravuju i Zdeňku, jo, Teplice pozdravuju a budu jí taky posílat tu písničku, co nám zahraje.
2: Dobře, to je hezké. No. Tak Zdeníš se do Teplic.
3: Tak se mějte hezky, no, ať dobře pořídíš pejskem, ať se mu slečna pejsková líbí.
2: No jo, má rande zítra s nevěstou. No, no tak to já pak budu vyprávět určitě.
3: Jo. Tak se mi hezky, no, hezký víkend. A cože mi to zahraješ?
2: Zahraju ti třeba Alvaro Solera.
3: Oh, oh, jo, tak hezký,
2: takový no. Solo paratý. No tak jo, Ivetko, tak se měj a zase někdy.
3: Tak děkuji,
2: ahoj,
3: no, hezký
2: víkend.
3: Taky, ahoj.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
10: Frekvence 1.
11: To je to nejlepší z muziky.
10: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
11: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás

0: Hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval.
2: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
2: 2017. Gratulujeme.

0: To nejlepší z muziky Lara Fabian, taky Redneck z Rihanna, Marek Ztracený, to všechno po aktuální dopravě, ale teď je tady Petr Jablonský.
1: Tady je Frekvence 1, Petr Jablonský, kdo na druhé straně?
2: Honza, dobrý den, pane Jablonský, vás zdravím.
1: Tak Honzo, s kým byste si rád popovídal?
2: Já bych vás poprosil, jestli by bylo možný mluvit s panem Andrejem Babišem.
3: Ano, tady jsem, dobrý den, vás zdravím.
2: Dobrý den, pan Babiš.
3: No, ne, tak můžete česky, jako já mluvím dobře česky.
2: Já bych se prostě chtěl vás zeptat, jak jste se vypořádal třeba s tou pokutou, kterou vám na Slovensku udělili.
3: Jakou pokutu?
2: Protimonopolní úrad vám dal pokutu téměř 500 000 000 korun.
3: Prosím vás, to není pravda. Není to pravda?
2: No, je to pravda.
3: To je nějaké staré, ne?
2: No. Tak je to z roku 2024.
3: No, ale vidíte, je to 24. A vy nevíte, jakože já jako vůbec jako tu firmu jako dávno nemám, jakože to není moje. Takže mimochodem, abych vám odpověděl, tak tu firmu zdědí moje děti. Takže to zaplatí moje děti. Zaplatí to moje děti a to tež teraz děláme s tím rozpočtom. Ano? A zaplatí to taky děti. Takže to vyřešené. No. Jednoduchá odpověď. Jako... Jste spokojený? No. Věřím, že jo.
2: Rozumím tomu, jako, že to zaplatí i moje děti a jejich děti.
3: Samozřejmě, všechny děti to budou platit. Tak kdo to bude platit? Jako jiný. Potřebujeme investice. No
2: to jste ale opravdu dobrý hospodár.
3: Ano,
2: ale...
3: zase já vedu stát jako firmu, jo, takže takhle,
2: no, jasně.
3: Takhle samozřejmě se vede firma, jo, takže já říkám prostě, tak to je, já už samozřejmě vůbec ani nevím, jak se ta firma jmenovala, nevím, prostě to už je dávno a vlastně ani jediné, co vím, že to je v tomhle svěřeneckém fondu a až se to dá z toho svěřeneckého fondu, tak to zdědí moje děti a nech prostě ten dluh zaplatí, protože ten dluh, ten jako s tím státním dluhem a ty dluhy prostě, já už se o to nestarám, protože ty dluhy už jsou dost velké na to, aby se o sebe postarali sami. No a je to. Takže děkuji, že jste zavolali. Provokace zase tady jede, antibabiše, kampaň. Mějte se krásně.
2: To je kampaň.
3: No, už nevolejte, prosím vás. No.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová Krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
7: Týdeník Květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové Květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
8: Frekvence 1. Doprava.
9: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 20 minut. Kolona vozidel komplikuje provoz na pražském okruhu od 11. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je silný provoz. Na této trase se zdržíte okolo 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
10: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to

0: To nejlepší z muzeky, tohle je Bruno Mars, který to tady rozzářil, to páteční odpoledne na frekvenci na pár minut po 12:45. Máme 11. září, asi není zapotřebí připomínat, co se stalo ten den před 25 lety, už jste to tady řešili, bylo to vlastně téma Martiandové mezi 10. a 11. a hodně z vás se k tomu vyjadřovalo pomocí SMS-ek, anebo jste používali taky aplikaci Frekvence 1. Já ještě krátce zaspomínám na ten den, a to z toho důvodu, že před chvíličkou jsem si tady pouštěl video, poměrně teda dost aktuální, které lítá teď na sociálních sítích, a to z konkrétně teda uneseného letu 93, u kterého, nebo lépe řečeno, ve kterém konkrétně teda na té palubě byla i Lauren Grant Kolasová. Právě ona byla 11. září, mimo teda jiné 2001 na palubě toho letu, byla 3 měsíce těhotná a z letadla tehdy zavolala manželovi a zanechala vzkaz, který jsem nahrál a který mě zaujal, já to tady poslouchal pořád dokola, tak vám ho chci pustit. Velmi, velmi, velmi smutný vzkaz, který zaznamenal tehdy záznamník, takhle jí bylo 39 let, ještě jednou připomínám, byla vlastně 3 měsíce těhotná, když 11. září nastoupila do letu United Airlines 93, to letadlo krátce po startu unesli teroristé. Co bylo v tom vzkazu, tak jenom stručně, máme v letadle malý problém, říkala, jsem úplně v pořádku, miluji tě víc než cokoliv, no a krátce poté vlastně ten let 93 se zřítil v Pelsinvánii, zahynulo všech 40 lidí na palubě, ona by teda dneska měla 62 let, tak takové jsou ještě vzpomínky na 11. září, jenom mě to tady tak nějak dostalo, tak jsem si to pořád pouštěl dokola, říkal jsem si, je to prostě naprosto šílené, některé ty osudy. No nic, jiného soudku na Instagramu teď najdete také pospátku s Martou Jandovou. My jsme společně vydali z Brusu nový díl, tak se můžete podívat. Stačí se dát buď můj Instagram Robin Sobek, nebo Instagram Frekvence 1 a mrkněte na z Brusu nový díl pospátku s Martou Jandovou, protože to stojí za to ostatně jako každý jiný.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Noc na zemi a taky Anaka, to nejlepší z muziky za chviličku. 13. hodina, další zprávy, po nich třeba Alexandra Sten. A něco trošku rytmického, Mr. Saxo Beat, nebo No Name taky budou. A zprávy si dáme za 2 minuty.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: K mirákulům 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
2: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
1: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
2: Tohle si nesmíš nechat ujít.
1: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
3: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta, tak chutná mléko.
4: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Tak ještě jednou hezké odpoledne na Chlup, přesně 13. zprávy a Kateřina Vavřínová.
6: Dobré odpoledne. V Česku letos zachytili první případ nákazy tetanem od roku 2022. Připomínáme si 25 let od teroristických útoků ve Spojených státech a kolony se tvoří na D1 před Brnem. Lékaři letos zachytili první případ nákazy tetanem od roku 2022. Za posledních 20 let se nemoc vyskytla jen 5krát. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová doplnila, že nakažený je 48letý muž z Moravskoslezského kraje. Onemocnění není přenosné z člověka na člověka. K nákaze může dojít při poranění a zanesení spor bakterií do rány. Poslanci se dnes sešli na další schůzi sněmovny. Hlasovat mají mimo jiné o změnách u spotřebitelských úvěrů, které mají podle vlády zajistit větší ochranu lidí, kteří si půjčují peníze. Novela například zavádí horní hranici nákladů na spotřebitelské půjčky a zpřísňuje pravidla pro jejich reklamu. Lidovecký poslanec a ekonom Benjamin Činčila ve sněmovně jeho potřebu vysvětlil.
7: Chceme, aby se zákaz řetězení rychlých půjček nedal obejít přes nějakou sesterskou firmu, aby člověk, než mu přijde exekuce, dostal také jasný rozpis, kolik ten dluh je, jak budou vypadat pokuty a věděl, kde najde dluhovou poradnu. Myslíme si, že by tam mělo být v reklamě na rovinu, aby říkala reklama, že nesplacení může skončit exekucí a aby na první straně smlouvy stálo, kolik si půjčuju a kolik celkově zaplatím, ostatně jak to známe třeba u hypotečních úvěrů.
6: Návrh má podporu právě i u opozice, i když lehké neshody u některých bodů stále panují. Dnes je to 25 let ode dne, kdy do Světového obchodního centra v New Yorku narazila letadla. Neštěstí si vyžádalo obrovské množství obětí a způsobilo celosvětově změny v letectví, bezpečnosti a terorismu obecně. Jak řekla Frekvenci 1 amerikanista Martin Kovář, lidé stále datum mají pevně uložený.
8: Amerika je v čtvrtstoletí po 11. září rozpolcená. V mnoha ohledech. Lidi na to nezapomněli. New Yorkský starosta dnes mluví pouze o mrtvých, neřekne jediné slovo o terorismu. Přes toho New Yorkčani zvolili svým starostou. Americká politika je na Blízkém a Středním východě orientovaná správně, ale bohužel nekompetentně. Lidi to vnímají. Američani nejsou stoupenci války, kterou Donald Trump v současné době na Blízkém a Středním východě vede. Tohle se samozřejmě bude promítat do americké vnitřní politiky. Máme před sebou důležité midterms. Jak to dopadne, si dneska myslím, nikdo netroufne odhadnout.
6: Z útoku tehdy státy obvinily teroristickou organizaci Al-Kaida a velké množství jejich vůdců, včetně hlavy Usámy bin Ládina, armáda zabila. Švýcarský hokejista Kevin Fiala zmešká začátek připravného kempu Los Angeles Kings před startem nové sezóny NHL. 30letý útočník českého původu podstoupil podle agentury AP další operaci nohy, kterou si zlomil na únorovém olympijském turnaji v Miláně.
4: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Ještě máme zatoženo, během odpoledne a večera bude ale déšť od západu pozvolna ustávat a oblačnost ubývat. Denní maxima 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě naměříme maxima jenom kolem 13 stupňů. Na horách teploměry ukážou maximálně 12 stupňů.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Provoz hustne na D1.
9: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život.

0: Naplno, sponzor programu.
1: Krátce po 13. hodině se od mikrofonu Frekvence 1 hlásí Robin Sobek.
2: Je to tak, hezké odpoledne. No, vzpomínáme a tak trošku vlastně smutníme nostalgicky na 11. září, co si budeme, hodinu a co hodinu to tady máme taky ve zprávách. Já jsem taky pouštěl tady jeden, můžeme říct, poměrně jako dost živý zvuk, teda Lauren, která 11. září byla na palubě uneseného letu 93, tak navíc byla ještě teda 3 měsíce těhotná. Takže co stihla vlastně všechno říct, to jsem tady vlastně pouštěl, opravdu.
1: Je to tak, no to jsme si pouštili před zprávami. Ale ona byla na tom letu teda 93.
2: V Pensylvánii vlastně spadl potom ten let, to nebyl let, který narazil do těch dvojčat.
1: No, tam se zmocnili po, nebo vlastně vůči těm únoscům zakročili cestující na tomhle letu.
2: No, já mám pocit, že je dokonce nějaký dokument nebo film, že je udělaný vlastně na to téma, že jo, let 93, to myslím existuje, ten snímek od té doby. No nic, tak jsme si tady pouštěli také nostalgicky tenhle ten jako zvuk, je to naprosto šílené, no, a být ve špatný čas na špatném místě.
1: A to já jsem, promiň, já jsem zrovna před chviličkou viděla zase příspěvek na sociálních sítích od muže, který vyprávěl, že si 10. září přebukoval let na 11. září právě z těch, teď nevím, kdy to...
2: Si dáš srandu, měl letět 10. jo?
1: No, ne, měl letět 11. právě tím prvním letem, který narazil do severní věže.
2: A
1: přebukoval si to na 11. září, ale na 11 hodin.
2: Takže to z těch, která přežil to, nebo já to nechápu?
1: No, letěl prostě ve stejný den, ale v jiný čas.
2: V jiný čas.
1: Takže přežil.
2: Ty jo, takže kdyby to nepřebukoval, tak by seděl v tom letadle, které by tak pravděpodobně narazilo asi do těch dvojčat.
1: Narazilo. Já si teď nepamatuju, omlouvám se, ten čas toho letu.
2: Chápu, no prostě to přebukoval a přežil, no ty jo, tak to teda jako je, to je masakr. No nic, pojďme k tomu nejlepšímu z muziky, Savage Garden, Alexandra Stan, taky Enrique Iglesias a rozhodně si řekneme taky, kdo přijde do večerního pokecu k Ondrovi Kubalovi, hezké odpoledne.
1: Pěkný pátek.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Savage Garden na frekvenci 1, 2 minuty po čtvrt na 2 odpoledne. Tak jakou výslechu poznat, jestli vám zločinec lže, anebo jestli vám říká pravdu? A jak to poznat v našem běžném životě? Tak teď už jsem tak malinko nastolil téma, o kterém bude dnešní páteční večerní pokec, který startuje v 9 večer tady u nás na frekvenci 1 a dorazí tentokrát psycholožka, terapeutka, taky soudní znalkyně paní Hedvika Boukalová, která pracuje pro policii. A náš kolega Ondřej Kubala s ním bude probírat psychologii policejních výslechů, rozpoznávání pravdy, lží a polopravd, ale také to, jaký je psychologický profil zločinců. Prostě kdo jsou lidé, kteří chtějí na rozdíl od většiny z nás spáchat zlo. Moc zajímavý pokec to bude. No a jestli vy budete mít čas, jestli vám to prostě vyjde, tak buďte v 9 večer u rádia.
1: Tohle si nenechte ujít.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na Opinio.cz.
1: V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme

0: Hrajeme Starship, hrajeme to nejlepší z muziky a hrát budeme i po aktuální dopravě Bee Gees, No Name, taky Lady Gaga, je toho poměrně dost, ale protože nás ladíte taky ve svých vozech, lépe řečeno za volanty svých vozů, tak se pojďme podívat i na tu páteční odpolední dopravu, jak to vypadá, kde to jak jede a naopak třeba kde to jak stojí, no.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionu. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení. Na této trase se zdržíte okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Hráme Bee Gees, hráme to nejlepší z muziky, máme 2:15 odpoledne, vyladíte frekvenci 1. A pokud někdo z vás neposlouchal ranní vysílání Lubky a Míry, tak je docela dost možné, že vám uteklo, že dneska padlo poslední slovo. Padla věta Bořka Slezáčka a teď už všichni dobře ví a ti, co ne, tak vědět budou, že Bořek Slezáček na zahradě velmi rád sbírá slimáky. Tak to bylo jednoduché, přátelé, stačilo říct tohleto slovo. No a slimáky, tohle slovo řekla paní Eva a vyhrála 15 500 korun. Dneska Lubka a Míra nadělovali přes 15 000 paní Evě, operátorce výroby. Ta teda ještě neví, na co ty penízky použije, ale ono se něco najde. 15 500 je v čudu. Nic, vy odpoledne v 16:30 u Vojty Zanou budete hrát o 1000 korun. Tohle jsme teď nazbírali od dnešního rána, no já vím, není to moc, ale tak zase, jak se říká u nás, lepší než drátem do oka. A budete soutěžit s větou Adama Ďurici. Ten nejenom, že rozespíval během prázdnin celý rádio Camp, nebo chcete-li Camp Pohoda, ale taky nám prozradil, co ho v Čechách nejvíc potěší. No tak zatím si to můžete nechat projít hlavou, máte poměrně dost času, do 16:30 do odpoledne a pak stačí vystřelit jedno jediné, pokud možno to trefne poslední slovo a vyhrajete 1000 před víkendem. Já držím palce, aby to dobře dopadlo. Jdu servírovat do 14. hodiny to nejlepší z muziky. Jimmy Cliff, Freddy Kirken, taky Pink. Mějte se, smějte se, já se budu těšit po víkendu. Zase v pondělí na startu nového pracovního týdne už v 10 do

0: 14. hodina před námi, hezké odpoledne s Janí Knížkovou, se na vás těšíme za malou chvíli, zahrajeme třeba Víkenda, taky budou činasky, a nebo paní Dua Lipová. A její Houdini. A náš zpravodajský Houdini Káťa připravena za malou chvíli zprávy.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
1: největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: vámi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Do hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Káťa Vavřínová nachystá na hezké odpoledne.
3: Pěkné odpoledne. Soudy v Česku letos zatím vyhlásily nejvíc firemních bankrotů za posledních 7 let. Na obloze bude v pondělí viditelný nezvyklý úkaz a provoz houstne na D1 a Pražském okruhu. Od ledna do konce srpna letošního roku soudy v České republice vyhlásily 538 firemních bankrotů, což bylo o 4% víc než ve stejném období loni a nejvíc za 7 let. Za prvních 8 měsíců roku soudy taky přijaly 895 návrhů na bankrot, meziročně o pětinu víc. Vyplývá to z analýzy krev. Sněmovna schválila digitalizaci povolování a rušení pobytu cizinců. Má zrychlit postupy a posílit bezpečnost. Povinná registrace bude i pro občany Evropské unie. Poslanci schválili i přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry. Podle ministryně financí Aleny Schillerové při projednávání našli shodu i s opozicí.
4: Dvakrát ročně se setkávají experti z trhu, nezisku, státu, takže toto fakt funguje. A já jsem i během těch debat měla pocit od opoziční poslanců, že si to kvitovali s povděkem. Pan poslanec Horák jenom poděkoval, tak není co komentovat, já taky děkuju. Málo kdy se s tím setkám ze strany opozice.
3: Předlohu, která vychází z evropské směrnice a má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr, nyní dostane k posouzení Senát. V pondělí bude možné na denní obloze sledovat, jak měsíc postupně překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý astronomický úkaz, který bude za příznivého počasí dostupný i zkušenějším pozorovatelům s malými dalekohledy. Je ale třeba se soustředit, protože úkaz nastane za bílého dne, řekl Frekvenci 1 astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
5: Budeme moci pozorovat nejdřív, že ta Venuše na chviličku zmizí, konkrétně kolem 12. a potom zhruba ve 12:45 se zase vedle toho měsíčního srpku ukáže. Jediný problém je, že to je ve dne, je to teda v okamžiku, kdy slunce je nad obzorem a nejsou vidět žádné další hvězdy. Je teda lepší mít prostě nějaký dalekohled, kterým si ten měsíc najdete, bude nízko nad jeho východním obzorem a tehdy právě budete moci najít jak tu Venuši, tak ten měsíc.
3: Nejfotogeničtější okamžik celé události nastane krátce před 13. hodinou. Podle Horálka není špatný nápad ani vyrazit do hvězdárny, kde mají profesionální vybavení. Německé státní zastupitelství podalo žalobu na 7 členů palestinské teroristické organizace Hamás. Údajně obstarávali zbraně pro útoky na izraelské nebo židovské cíle na území Německa či Rakouska. Ze sdělení státního zastupitelství vyplývá, že mezi obžalovanými je muž, kterého německá policie zadržela loni v listopadu po příjezdu z Česka. S novým trenérem a výrazně pozměněným kádrem vstoupí do blížící se extraligové sezóny hokejisté Olomouce. Na střídačku Hanáků se po 12 letech vrátil Petr Fiala a jeho základním úkolem bude vyhnout se účasti v baráži.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Během odpoledne a večera bude déšť od západu pozvolna ustávat a taky bude ubývat oblačnosti. Denní maxima budou mezi 16 až 21 stupni. Na severovýchodě a východě naměříme 13 stupňů. Na horách teploměry ukážou maximálně 12.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A krátce po 14. hodině míříme na silnice.
6: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 160. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 20 minut. A kolona vozidel vás zdrží na Pražském okruhu. Vlivem hustého provozu okolo 15 minut budete popojíždět mezi 25. a 19. kilometrem od letiště ve směru k dálnici D1. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: A po zprávách za chvilku odstartuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Krátce po 14. přejeme vám hezké páteční odpoledne. Dneska je 11. září.
7: A dneska je pátek. Jo, 11. září, takhle. To je takový termín.
2: Takhle, jako není to úplně jako hezké výročí, co to si budeme povídat.
7: To není.
2: Ale

0: Dá se najít i něco hezkého k dnešnímu dni. Dneska je totiž Make Your Bed Day.
1: Make Your Bed Day.
0: Ano.
1: Dělej to v posteli.
0: Já to řeknu česky.
1: Já jsem...
0: Den ustlané postele.
1: Škoda, já mám lepší nápad. Dobře, den uslané postele. No, to je pěkný, to je pěkný den.
0: To by taky mohl být třeba Make Your Pračka Day, že jo?
1: Dělej to v pračce, ne na pračce.
0: Ne. Make Your Sušička Day.
1: Nesmíte mít ve stavěnou, ale.
0: S předpírkou. Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1 11. září, přátelé. Už jsme vlastně v našem otvíráku zmiňovali, že to není úplně termín, který by něco oslavoval.
1: No, jako opravdu. Ale připomínáme si jednu z těch, řekl bych, nejvýznamnějších, bohužel smutných událostí novodobých dějin.
0: No, tak jasně. Asi víte, vy co nevíte, tak prostě teroristi, že narazili do dvojiček v New Yorku. Mm. A nejenom tam, těch míst bylo vlastně
1: na Pentagon
0: víc.
1: Se něco říct. Bylo toho prostě víc. No.
0: Já si pamatuju přesně, co se dělo, když se tohle dělo. Byla jsem u svého kluka v té době, se kterým jsem chodila. Přišli jsme domů a říkám, hele, pustíme si nějaký pěkný film. No. A zapli jsme tu televizi a já říkám, hele, něco dávaj. A asi za, nevím, třeba 30 vteřin mi došlo,
1: že to se děje.
0: To není film, to se děje.
1: Hele, já mám vlastně velmi podobný věm, jo, že já jsem tehdy žil v Karlových Varech na herecký ubytovně a kolega, mimochodem shodou okolností teď můj nejlepší kamarád Radek, jo, tak tam měl puštěnou televizi a já jsem slyšel jenom z jeho pokoje, jak křičí, ty kráso, to není možný, to není možný. Tak jsem tam šel a říkal, co se děje? A podíval jsem se na tu televizi a říkal, to nějaký nový film, jo?
0: Jo, takže dost podobný.
1: A taky A23223.
0: To není film.
1: A to se opravdu
0: děje. To je zpravodajství. A představte si, že já jsem třeba 10 let potom letěla takovým vnitrostátním letem, já už jsem to tady mnohokrát vyprávěla. Prostě jsem letěla z New Yorku na Floridu. A oni to v tom letadle normálně promítali jako dokument 11. září, chápeš to? Takže já jsem prostě seděla v tom letadle a oni mi tam promítali prostě, jak se to celý stalo. To bylo hned dobrý, no, ten let.
1: Jako to je cynismus. To je
0: no,
1: cynismus.
0: Oni jsou brutální, ty amíci, prostě v tomhle.
1: To je jako, když si prostě koupíš lístek na tu velkou zaoceánskou loď, jo, a večer promítáme Titanic.
0: To je brutální. Trocha černého humoru neuškodí.

0: Posloucháte Frekvenci 1 v pátek odpoledne. My jsme tady o tom mluvili už minulý týden, kdy se to objevilo, tuším, jak Donald Trump přejmenovává všechno na americký.
1: Jo, tak se zase v Americe.
0: Ne, tak se mi hrozně líbí, že některé popkulturní ikony na to krásně reagují. Třeba seriál South Park.
1: Aha, no.
0: Se přejmenoval na South America.
1: To je vtipný, no. Jako to je fakt vtipný, no.
0: No, je to prostě neuvěřitelný. A jako internet je plný toho, co my jsme tady vlastně minulý týden dělali, taky jako přejmenujte jako Ameriku na Ameriku.
1: No, pojmenujte prostě všechno po Trumpovi, no. Po Americe.
0: A dokonce jsem viděl i záznam nějaký late night show, jak jsou v Americe hodně populární. Myslím, Jimmy Fallon to měl, že přejmenovával jednotlivý státy Ameriky na Ameriku. A že tam byla třeba Severní Amerika 3.
1: Ty jo, to by mi jako to by bylo skvělý, protože no. To by mi ten zeměpis šel mnohem líp.
0: Kde bydlíš? Na jihu 4.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2010. Gratulujeme.

0: Krátké zprávy na frekvenci 1, ty půlové po půlových zprávách. Přátelé, se vrhneme na příběhy.
1: Pravda nebo blábol, už za malou chvíli, myslím, že to dneska bude velmi hezké.
0: Jo, bude to z tvých úst, jo?
1: Ano, ano.
0: A bude to vo?
1: Bude to Skrkonoš.
0: Bude to Skrkonoš. Tak to se těšíme, protože hory my máme rádi.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Dám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Pěkné odpoledne u krátkých zpráv. Úvodní schvalování novely, kterou chce vláda lidem od 80 let zvyšovat v 5letých intervalech jejich důchod, sněmovna nedokončila. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč se podle ministra obrany Jaromíra Zuny neúčastní bezpečnostní konference v Kyjevě, a to kvůli pracovním povinnostem v Česku. Hostem presklubu bude dnes v 18 hodin primář gastroenterologického oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jan Martínek. Ondřej Kopa si s ním bude povídat o tom, jak předcházet rakovině jícnu a jak se nebát gastroskopického vyšetření.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: Pokud jíždět budete na D11 a D1.
7: Kolona z důvodu dopravního omezení se tvoří na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové. Pokud jíždět budete mezi 56. a 62. kilometrem okolo 20 minut. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 160. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo půl hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Pravda nebo blábol, rubrika, na kterou jste zvyklí, uslyšíte už za malou chvíli. Podíváme se do Podkrkonoší.
0: A bude to v období zimy nebo v období jara?
1: No,
0: nebo léta nebo podzimu?
1: To já myslím, že jako roční období v tomhle příběhu úplně roli nehraje.
0: Nehraje, no. Ale vem si, jakou my máme výhodu. My to máme vlastně pestrý, protože můžeš mluvit fakt o čtyřech ročních obdobích, ano. A ty moderátoři v Americe se nemají na výběr, jo?
1: No, jasně, tam
0: prostě furt hnusně nebo hezky, že jo?
1: No, právě. Tak jinak, uděláme to takhle. Příběh, který vám řeknu za malou chvíli, se mohl stát dost možná čtyřikrát za rok, po každé v jiném ročním období.
0: Tak se těšíme.

0: Na frekvenci jedna pravda nebo blábol, Vojta má příběh, tak jdeme na něj.
1: Pod Krkonoší 39-letý muž pár let zpátky dostal 8-měsíční trest domácího vězení za řízení v opilosti.
0: Tak to se stává.
1: Odpikal si 2 měsíce. A poté, protože chodí ty probační úřednice, že jo, kontrolovat, ho probační úřednice několikrát nenašli doma večer. Tak se ho samozřejmě...
0: To se taky stává.
1: Jako kontaktovali, kde je. On nebyl schopen prý uvést jediný přijatelný důvod, proč se vzdálil ze svého bydliště, kde má odpikávat ten trest, že jo. Naopak je začal slovně napadat, že omezujou jeho osobní svobodu.
0: To se taky ale stává.
1: Tak jak to dopadlo? Trutnovský soud ho proto poslal do regulérního vězení. Ten člověk si to pohnojil tak, že místo toho, aby byl v klidu doma...
0: Koukal na přátele.
1: Tak byl prostě poslaný za katr. A teď to nejzásadnější. Oni ho sice odsoudili, ale v nepřítomnosti, protože on se z toho místa mezi tím odstěhoval. A oni ho několik měsíců nebyli schopni dohledat.
0: Ty kráso.
1: Nakonec ho dopadli, chytili ho během silniční kontroly, mimochodem byl znovu opilý.
0: To je strašný příběh.
1: No.
0: Ale ještě strašnější je, že za mě je to pravda.
1: Rok 2010, horní maršov v Podkrkonoší.
0: Karel.
1: Možná Karel, no. Ale natvrdo seděl. A to...

0: Frekvenci 1 se teď přemístíme, přátelé, do školy, protože ve škole náš kolega Tomáš Fíla teď tráví celý tento týden.
1: Já jsem ho tady potkal, Tomáše Fílu, během týdne po té, co se vrátil z jedné té školy a měl takový jako hezký tik v oku.
0: Jo, no, jo, on to má rád.
1: Já jsem mu říkal, co, prvňáčci? A on, no, zítra jedu zase, já se nemůžu dočkat. Každopádně i dneska se Tomáš Fíla rozhodl zpříjemnit dopoledne zejména prvňáčkům v jedné základní škole někde v naší krásné republice.
0: Ano, a on totiž nejenom, že dorazí, on taky rozdává dětem svačinky od Bobíka a dneska v pátek byl v základní a mateřské škole Šindlovy dvory.
1: Tak Tomáši, jak to tam vypadalo? Slyšíme se, ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Zdravíme ze základní a mateřské školy Šindlovy dvory u Českých Budějovic. Takže z jihu Čech. Opět jsme tady s prvňáčky. Ahoj, jste tady?
3: Jo!
2: My jsme vám přivezli bobíky. Chcete je?
3: Jo!
2: Ale my za to něco budeme chtít. Písničku zaspíváte nám?
3: Jo!
2: Připravte se. 3, 4. Aplaus! Vy jste nejlepší na světě, my je pro vás máme, my vám je samozřejmě dáme a teď ještě pozdravíme Janu, řekneme ahoj Jano!
3: Ahoj
2: Jano! Ahoj Vojto!
3: Ahoj Jano!
2: Ahoj Frekvence 1! Slyšeli jste to sami, my vám všem přejeme krásný víkend a loučíme se dnes z jihu Čech, takže ahoj!
0: No a nakonec dodáme, že smetanový krém Bobík z Boušovic se stal téměř legendou pro několik generací dětí.
1: Vyrábí se z mléka od spokojených kraviček z okolí mlékárny, je z poctivého tvaru a smetany bez éček a je tak ideální svačinkou pro vaše děti.

0: Páteční večer nabídne televize Seznam ve 20 hodin a 10 minut francouzskou komedii Hořčice mi stoupá do nosu s Pierrem Richardem. Popletený učitel matematiky navíc píše články pro svého kamaráda do místních novin a taky sepisuje projevy do volební kampaně pro svého otce. Školní složka s písemkami, článek o slavné herečce i s odvážnými fotkami a volební projev. Tak přesně tyhle tři složky přijdou nesprávným adresátům. Pierre se jako obvykle snaží všechno napravit. Z toho ovšem nemůže vzejít nic než katastrofa. Po 22. hodině vás čeká na televizi Seznam Rudá Soně. Akční fantasy s Bridget Nielsen a Arnoldem Schwarzeneggerem. Magické meče, strážce talismanu, pomsta, zlá královna a pořádná dávka osmdesátkového dobrodružství. V sobotu ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam pokračují Body, Doyle i Cowley, profesionálové, a tentokrát dvojitými díly. A v neděli po 22. hodině bude následovat Profesionál. Takže sobotní britské policejní ostří si můžete v neděli vyměnit za francouzského profesionála v podání Jeana Paula Belmonda. Ten se po útěku z afrického vězení vrací do Paříže, aby dokončil svůj úkol a vyřídil si účty s vlastními nadřízenými, kteří ho zradili. Věčný zmatenec Pierre Richard a jeho marná snaha všechno zachránit. Bojovnice Rudá Soňa, Profesionálové ve dvojitých dílech a nedělní večer Jean-Paul Belmondo jako profesionální agent na cestě za pomstou. To je váš víkend na televizi Seznam.
1: Mažu stop.

0: Na frekvenci 1, 15. hodina se blíží a po 15. hodině vám zahrajeme spoustu skvělé muziky a teď prozradíme, jaká že to bude.
1: Bude to třeba ta od Haly Hammerstone? Nebo Taylor Swift? A nebo teda Šírená? Ze všeho nejdřív ale zprávy už za malou chvíli.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: A raz, dva, tři, 4,21.
11: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
12: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
13: A se zprávami Káťa Vavřínová. Káťo, hezké odpoledne.
14: Dobré odpoledne. V Česku je nás o něco méně, rostl ale počet sňatků. Tenistka Bejlek je v nominaci na finálový turnaj Billie Jean Kingové a brzdí se na D1 směrem na Brno. V prvním pololetí ubylo přes 12 000 obyvatel České republiky. Ke konci června tak v zemi žilo 10 milionů a 904 tisíc lidí. Ani migrace nedokázala vyrovnat vyšší počet zemřelých. Naopak pozitivně statistici hodnotí počet sňatků. Jak za Český statistický úřad řekla Michála Němečková, hodně táhl šestý den v červnu.
15: V první polovině

0: vyčerpění Znojma na Královské město. Vývoj nejpokročilejší umělé inteligence by mohl zpomalit. OpenAI uvažuje kvůli rostoucím obavám z bezpečnosti autonomních systémů. Problémy zaznamenal i konkurenční Anthropic.
1: Šéf OpenAI Sam Altman zaměstnancům řekl, že firma chce o koordinovaném zpomalení jednat i s konkurencí. Obavy podporují incidenty posledních měsíců. Autonomní agenti OpenAI například při testu unikli z kontrolovaného prostředí a ovládli německou webovou stránku. Společnost Anthropic pak zase zveřejnila zprávu, podle které zmařili několik pokusů o využití svých modelů k vývoji biologických zbraní. A také podle některých jiných odborníků může překotný vývoj bez pořádné kontroly znamenat pomyslné otevření Pandořiny skřínky. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
0: Tenista Tomáš Macháč vypadl z nominace na Davis Cupové utkání druhého kola kvalifikace proti týmu USA 18. a 19. září v Praze. Nahradil ho Adam Pavlásek a Sára Bejlek doplnila pětičlennou nominaci tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Hraje se od 22. září v Šenčinu. Češky vyzvou ve čtvrtfinále Britky.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Oblačnost i déšť postupně ustane. Teplotní maxima se dnes zastaví na 21 stupních. Zítra čekáme polojasno až oblačno, zejména v Čechách. S ojedinělými přehánkami ráno se budou na Moravě a ve Slezsku místy jinde jen ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 19 až 23 stupňů. Na severovýchodě a východě naměříme maxima kolem 17.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Popojíždět budete na D1.
3: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 160. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 40 minut. A kolona vozidel vás zdrží okolo 20 minut z důvodu omezení u mostu Šmejkalka a hustého provozu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 15. a 24. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Po zprávách mají na Frekvenci 1 slovo Jana Knížková a Vojta Efler.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
5: Krátce po 15. posloucháte Rádio Frekvence 1, budeme proplácet účtenky. To děláme rádi.
6: Ano, děláme to moc rádi, zvlášť když se dovoláme, že ano. Ono se tady občas stane, že nám ten telefon nevezmete a nás to mrzí, víte co? Pak si ty peníze musíme rozdělit mezi sebou.
5: Jo, ale víte, co se občas stane? To se třeba stalo, myslím, že minulý týden jsme se nikomu nedovolali a ten člověk nám pak napsal a vysvětloval, proč to nemohl vzít. Že to už se nepočítá.
6: No prostě tam se musí zvednout ten telefon a správně odpovědět na otázku, které rádio platí za vás, že jo, samozřejmě Frekvence. Jedna, které jiné. No a to jsou ty podmínky.
5: Ne? Prostě když budete, já nevím, plánovat termín zubaře, tak to prostě plánujte tak, abyste se netrefili do doby, kdy vám voláme.
6: Ale zase na druhou stranu, kdybyste nám to zvedli u zubaře. Které rádio platí za vás?
5: Asi bychom to uznali, ne?
6: No já bych si nechal přidat toho zubaře a zeptal bych se, kolik tam ten člověk nechá a rovnou bych mu to proplatil.
5: No hele, tyjo, no. To nevím, jestli by nám na to stačil rozpočet, tyjo.
6: No tak bychom propláceli jednou za měsíc.
5: Každá máš za to
6: dvě plomby, že jo? Zrovna teďko jsme se o tom.
5: Jak to bolí u toho zubaře? Dvakrát, že
6: no a to
5: říká.
6: Je právě to, co mi přijde vlastně jako strašně nefér. Pokud to u nějakého lékaře opravdu bolí, tak je to u zubaře. A oni vás za tu bolest nechají ještě zaplatit. Jsem snad nějaký masochista. Chápu, že jsou lidi, kterým to může dělat radost, ale mě ne.
5: Taky žádný ho neznám. Takže přátelé, za chvilku voláme a těšíme se na to.
4: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Posloucháte Frekvenci 1, jak jsme slíbili, tak konáme.
1: Ano, účtenka je vylosována, na účtence jméno, taky částka, všechno známe a teď to nejzásadnější přijde. A my moc chceme, aby to přišlo.
0: Ano, takže zavoláme a snad se dovoláme.
1: Tak jdeme na to.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: A zkusíme se dovolat Ivetě. Iveta je z Havířova, konkrétně z Dolní Suché a má za sebou docela nepříjemnou věc, která jí stála nemálo peněz. Tak snad nám to Iveta.
4: Halo. Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, Iveto, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
0: No jistě. Tak gratulujeme. Máme tady v ruce vaší účtenku za jeden velmi nepříjemný zákrok. Pojďte nám ho osvětlit malinko.
4: Ano, ano, je to ze včerejší návštěvy u zubařky.
0: Ježišmarja.
4: Ulomil jsem mi zub. No a takže provizorně mi paní doktorka zatím udělala a pak bude korunka.
0: Jasně, jasně. No tak ta korunka to nebude asi za ty peníze, které jsou na účtence.
4: No, tak to určitě ne.
0: Ale jako základ, když vám to vrátíme, dobrý, že jo? Kolik jste nechala u zubařky?
4: 1200, myslím.
0: Na vteřinu. Na halíř přesně 1200 korun, ty vám Frekvence 1 proplatí.
4: Je, děkuju vám pěkně. Děkuju pěkně.
0: Tak gratulujeme, ať vás to nezlobí ty zuby. Teď zuby to je pohroma huby.
4: Jo, je to katastrofa. Jak člověk stárne, tak je to horší a horší.
0: Přesně, co si budeme povídat.
4: Tak děkuju vám moc ráda vás poslouchám.
0: Děkujeme, hezký víkend přejeme.
4: Jo, vám taky, děkuju, nashledanou.

0: Páteční odpoledne v plném proudu. Vy posloucháte Rádio Frekvence 1. Pojďme se věnovat zajímavostem z
1: našich zahrádek. Konkrétně, protože...
0: Dýně.
1: Dýně ještě
0: Řepa.
1: Ne. Řepa taky ještě ne. Na to všechno dojde během podzimu.
0: Ananas. Promiň.
1: Kokos.
0: Tak co se ti urodilo?
1: Už, no mně se letos urodily rajčata.
0: Jejich
1: hodně moc. A jsou jako, zajímavý je, že na to, jakých je hodně a jak jsou pěkný, tak nejsou tak dobrý, jako třeba byly loni. A máme podobnou zkušenost s několik zahrádkařema.
0: Že vy pěstujete hnusný rajčata.
1: Ne, že vlastně letos ty sazenice jsou takový jako bez chuti.
0: A co s nima děláte?
1: Hele, jako do základu jídel jsou skvělý. To je samozřejmě v pohodě. Mm. A zajímavý je, že když je třeba tepelně upravíš, tak ta chuť se v nich jakoby probudí. Ale o tom jsem úplně mluvit nechtěl, co kdo pěstuje.
0: Že nejhorší probuzený rajče. Nebo nejlepší.
1: Já to pálím.
0: No to nechceš. No,
1: a když už tak na oliváč, proč pidáváš na služitečky, co je? Polovina Čechů zahradničí. Což je rekordní číslo, že čím dál tím víc Čechů zahradničí, víc než polovina. A dokonce i ve městech, tam jsou takové ty, já nevím, takové ty, jak se
0: na balkonech mývají zahrádky.
1: Ne, ty komunitní zahrady. Že tam máš vlastně svůj kousek země, který si obhospodařováváš a na to se normálně čekají pořadníky.
0: No, tak že lidi není jako, se čemu divit. No.
1: Že lidi jako chtějí zahradničit i na místech, kde se obyčejně nezahradničí. Mm. A mě by jako zajímalo třeba, jak naši posluchačky a posluchači to mají se zahradničením.
0: To je, tak jo, uděláme takovou anketu. Máme mezi našimi posluchači zahradníky?
1: A zahradnice.
0: A zahradnice.
1: A jak vám to roste a co vám roste?
0: A co vám roste, no. Já si myslím, že mě to čeká jako ke stáří, že tomu možná propadnu.
1: Třeba ale můj táta ideální je ideální podmínky přece,
0: no.
1: V tom podhůří. Tam...
0: A mám to i v genech. Můj táta je takový mičurin, ten prostě pěstuje vlastně úplně všechno ve velkým, takže pak se to rozdává samozřejmě, že jo. A je to jeho obrovský koníček, má z toho jako radost. A. Přesně takový to jako, mám krásnou mrkev, nebo mám krásný rajčata.
1: Mám krásný cukety a mám jich hodně.
0: No, nepotřebuješ cuketu.
1: Mám cukety a nebojím se je použít.
0: Tak přátelé, můžete nám psát buď na profilové Instagramy, respektive na Instagramy, na profily, no prostě na Instagram, Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Taky nám můžete napsat SMS-ku na 736-300-444, případně napsat na Facebook.
0: A nebo nám namluvte hlasovou zprávu do aplikace.
2: Tohle si nenechte ujít.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Pulové zprávy. Připraveny po pulových zprávách se dozvíme, jak to bude s počasím, protože počasí je třeba znát před víkendem.
1: Ano, víkend by měl být jako podle toho, co mi hlásí telefon, jako minimálně zítřek by měl být ještě jako v pohodě, že sobota bude hezká.
0: Jen ale... tak napadá jako říkat si v neděli večer, jaký bude víkend, je blbost. Že bychom vám v neděli pouštěli páteční počas.
1: Dneska je neděle?
0: To ne, víš, já jsem řekla, jo, že prostě před víkendem je to dobrý znát. Hele, jsem na to sama zvědavá, protože jsem někde jako zaslechla, že snad už by nemuselo být nějaký extra super babí léto, takový to, co jsme jako rozmazleně zvyklí.
1: No jasně, nebo... no, ale ono není babí léto jako babí léto. Leto se nám zdá jako příjemný babí léto, když je 28 stupňů po těch vedrech, že jo? A přitom normální babí léto je kolem 18-20 stupňů, takže
0: fakt,
1: jako uvidíme, no.
0: Jak, jak se posunuly ty hodnoty, no.
1: No jasně, tak jsme prostě, když rozpálený si... z toho léta.
0: Víš, jako, to je vlastně to samé, jako když si prostě najdeš holku, která má trojky, a pak si najdeš holku, která má jedničky.
1: A furt něco hledá.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobré odpoledne. V New Yorku začala pěta za oběti teroristického útoku na dva mrakodrapy Světového obchodního centra, od něhož dnes uplynulo 25 let. Ceremoniálu u památníků takzvaných dvojčat se účastní viceprezident J.D. Vance, všichni žijící ex-prezidenti USA nebo starosta města Zohra Mamdani. Prezident Donald Trump promluví na pětním ceremoniálu u Pentagonu, který byl před čtvrtstoletím také cílem útoku. Policie se chystá na sobotní fotbalové brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Rizikovost zápasu vyhodnotila jako střední. Dohlížet na něj budou desítky policistů. Dva brněnské kluby se v derby v první fotbalové lize v novodobé historii potkají poprvé. Hostem press klubu bude dnes v 18 hodin primář gastroenterologického oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jan Martinek. Ondřej Kopa si s ním bude povídat o tom, jak předcházet rakovině jícnu a jak se nebát gastroskopické vyšetření.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A po krátkých zprávách přidáme pohled na dálnice.
4: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel blokuje pravý jízdní pruh na 2,5 kilometru dálnice D2 z Bratislavy na Brno. V místě se tvoří kolona již od 4. kilometru a počítejte se zdržením. A na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové se aktuálně tvoří kolona kvůli dopravnímu omezení. Řidiči musí počítat se zdržením okolo půl hodiny v úseku mezi 56. a 62. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
5: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na víkend. Víkendový charakter počasí bude velmi příjemný, a to i přesto, že nejvyšší odpolední teploty se zastaví těsně pod letní hranicí 25 stupňů Celsia. Nicméně jak v sobotu, tak v neděli nasvítí až kolem 8 hodin délky slunečního svitu. V praxi to bude znamenat polojasno, jen přechodně oblačno, a pokud si nějaké dešťové přehánky vyskytnou, tak budou velmi ojedinělé a doménou horských oblastí. V nižších nadmorských výškách budeme spíše vytahovat opalovací krémy a sluneční brýle. V ranních minimech ale teploty budou stále místy klesat pod 10 stupňů Celsia, takže po ránu to bude chtít teplé oblečení. A pokud ještě nemáte plány, tak vyražte do lesa na houby. Rostou.
1: Posloucháte frekvenci 1. Bavili jsme se s vámi, nebo respektive začali jsme se s vámi dnes bavit o zahradničení. A hodně z vás opravdu zahradničí. A dokonce tady Mirek píše, že je jedním z komunitních zahrádkářů tady v Praze na Žižkově. Že mají takovou komunitní zahradu, každý se stará o ten svůj, on tady píše pytel hlíny.
0: Hele, ale musíš mi to nějak vysvětlit. Takže je prostě nějaký prostor, který je třeba ohraničený.
1: Ano,
0: a tam se jako, tam ten prostor je sdílený s několika lidmi.
1: Ano, a každý má prostě jakoby ten svůj kus
0: pytel hlíny.
1: No, ono se to dává do takových pytlů, já jsem o to koukal tady teďko. A tam si vlastně jako můžeš pěstovat, co chceš. Rajčata, papriky, bylinky, cukety, že jo.
0: Víš, co je blbý?
1: Ne.
0: Že ty můžeš nějakým svým výpěstkem ohrozit výpěstek toho druhýho.
1: Že se to začne křížit, jo?
0: No, mám pocit, že teď mi zrovna někdo říkal, že si za to, že si zasadil, co to je, jak se potom hezky spinká, levanduly, a ona se mu jako rozmnožila a začala mu parazitovat v jiných jako zahrádkách. Prostě, že se mu rozlezla i jinde.
1: No a to dělá i meduňka třeba.
0: Říkám levandule, no, myslím meduňku, pardon. Meduňka. No, tu mám na mysli. Víš, jako, že tohle je docela nebezpečné.
1: No, zase na druhou stranu, projdeš se po zahradě a chce se ti spinkat, to je hezký.
0: Takže, když na rajčata mezi tím spíš.

0: Přátelé, pozorněte. My pro vás totiž máme teď takové nabádání k poslechu proto, protože soutěž před námi, která
1: vám udělá, řekněme, hudební radost. Jo?
0: Hezky jste mi myslel.
1: Zejména, pokud jste vyrostli na hitech 80. let, já vám řeknu jako pár názvů písní, jo? Mm-hmm. Hiroshima, mm-hmm. Sounds Like a Melody, mm-hmm. One More Night, mm-hmm. Forever Young. Mm-hmm.
0: Takže Alphaville.
1: In the heat of the night.
0: Ne, je to prosím vás Sandra. Ale Alphaville zmiňuju taky, no, protože to je dvojkoncert.
1: Ano, ano. Alphaville a Sandra. A vy na to můžete teď, nebo za chvilku, vyhrát lístky.
0: Ano, Večer legend, dvojkoncert, který se koná buď v Brně, anebo se koná v Ostravě, 19. září Ostrava, 21. září Brno. A vy volejte hned, jak uslyšíte písničku od Sandry.
1: Takže 257-400-999, třetí volající vyhraje 4 vstupenky na koncert buď do Ostravy, anebo do Brna.
0: Takže pozorně poslouchejte, ale skutečně pozorně poslouchejte. A prostě volejte hned, jak uslyšíte Sandru.
1: 257-400-999.

0: Přátelé, celý tento týden máme pro vás krásnou soutěž. Hrajeme o 4 vstupenky na Večer legend, což je dvojkoncert dvou interpretů kapely a zpěvačky Alphaville a Sandra.
1: Čeká vás pořádný návrat do 80. a večer plný legendárních hitů, které znáte z rádia, třeba i z našeho, a které nestárnou.
0: Alphaville i Sandra odehrají svůj vlastní koncert, takže vás tam čeká vlastně taková dvojice hudebních legend, pořádná porce jejich největších hitů, a to zcela naživo.
1: A výherce si navíc může vybrat, kam na Večer legend vyrazí, buď v sobotu 19. září do Ostravy, nebo v pondělí 21. září do Brna.
0: No a protože Sandra zazněla, tak my teď máme na telefonu někoho, kdo se může radovat. Kdo je tam? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Pavel.
1: Dobrý den, Pavle. Tak gratulujeme. My vám zatleskáme, teda jestli chcete. Vy jste byl třetí volající. Řekněte nám, jste tým Sandra nebo tým Alphaville?
2: Spíše Sandra.
1: Spíše Sandra, jo. Takže znáte její hity na spaměť, teď jste si notoval, když hrálo In the Heat of the Night, předpokládáme.
2: Ano, ano.
1: Jo. A ten... Prosím?
2: Hodně dobrý hit.
1: Hodně dobrý hit, samozřejmě. Uslyšíte ho naživo, buď v Brně, anebo v Ostravě. Koho sebou vezmete? Ty vstupenky jsou 4.
2: No, asi mojí rodiny.
1: Rodinu. Kamarády. Rodinu, kamarády, prostě si uděláte takový hezký společenský výlet. To je fajn.
2: Přesně tak.
1: Tak jo. Tak mějte se krásně, vydržte ještě na telefonu a gratulujeme.
2: No, děkuji, mějte se.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super- a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Týdeník Květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové Květy. Navíc s TV magazínem zdarma.

0: Je tady 16. hodina a my pro vás na Frekvenci 1 máme skvělou muziku. A co budeme mezi 16. a 17. hodinou hrát, to vám právě teď prozradíme.
1: Máme pro vás třeba Imagine Dragons. Nebo George Ezra. A nebo Kim Appleby. A zprávy už za chvíli.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: S elektřinou je to podobné jako s manželstvím. Musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
4: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely. Jo, že takhle je to lepšejší. Chtěla jsem vám to psát, říkám
3: ne. To je do Vyšehradu, v kterém mám takovou mini roli, ale já tam jsem, protože tam chci, by mě to baví.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
15: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Káťo, hezké odpoledne.
0: Pěkné odpoledne. Prezident Pavel příští neděle odletí do New Yorku na valné shromáždění OSN. Sněmovna schválila přísnější pravidla pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů a kolony hlásí z Pražského okruhu směrem k D1. Prezident Petr Pavel příští neděli odletí do Spojených států v čele české delegace na valné shromáždění OSN. V New Yorku chystá schůzky, ve středu přednese národní projev. Cestu uzavře ve

0: tím setkám ze strany opozice.
1: Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid, starší sestra krále Haralda V., který zesnul koncem srpna a ve středu měl pohřeb. O úmrtí Astrid podle agentury Reuters informoval norský královský dvůr. Lídr fotbalové ligy Slavia se v 8. kole nejvyšší soutěže představí v neděli v Teplicích. Další neporažený tým domácí sezóny Mladou Boleslav čeká v sobotu přímý souboj o druhé místo v Liberci. Ve stejný den Sparta přivítá Jablonec.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Oblačnost by se měla postupně protrhat, stejně tak déšť by měl ustanout. Teplotní maxima se dnes zastaví na 21 stupních. Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách s ojedinělými přehánkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku místy jinde jen ojediněle vyskytovat mlhy a nejvyšší teploty vystoupí v sobotu na 19 až 23 stupňů. Na severovýchodě a východě naměříme teploty kolem 17.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Provoz brzdí na Pražském okruhu.
3: Kolona vozidel vás zdrží na Pražském okruhu vlivem hustého provozu okolo 15 minut od letiště ve směru k dálnici D1 mezi 23. a 19. kilometrem. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete od Velké Bíteše po 196. kilometr. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Po zprávách posloucháte Frekvenci 1, za chvilku už opět s Janí Knížkovou a Vojtou Eflerem.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: Krátce po 16. posloucháte Frekvenci 1, je páteční odpoledne. Bavíme se s vámi dneska o tom, jestli jste zahrádkáři a jak se vám daří.
5: A tady jestli jste zahradníci.
4: Zahradníci. Nebo
5: to zní jako líp, že jo?
4: Když zahradník je třeba podle mě ten, kdo se stará o květiny a keře.
5: Já si představuju pohádku Pyšnou princeznu.
4: Jo.
5: Zahradníku, zahradníku, neuvadla!
4: Za vaš mistřevíček. No, každopádně tady Linda nám napsala, že by moc chtěla. Že se,
5: co bych chtěla?
4: Jako být zahradnice,
5: jo,
4: nebo zahrádkářka,
5: aha,
4: ale že se o to několikrát pokoušela a že se jí nikdy nepovedlo nic vypěstovat, že jí prostě všechno, ona tady píše doslova, umírá pod rukama.
5: Já vám rozumím.
4: To je smutný, no.
5: Já vám rozumím. Můžu.
4: A manželovi se daří vedle vás? Tak...
5: Počkej, můžu. Takhle do úvodu.
6: No. Co si o sobě myslíš? Jsem princezna. A zavázat mi střevíc by si pokládali za čest i králové.
7: Králové snad. Já jsem zahradník.
6: No. Zavaž mi střevíc.
4: Ale on jí lhal v tu chvíli.
5: On jí lhal, no.
4: Normálně prostě jí lhal.
5: Pozor. A už to učí.
4: No.
5: No není to krásně, já se těším na Vánoce.
4: Už vidím zahradníka, který takhle drnká na louznu a naučí kytku zpívat. Ne, ne, ne, prostě je to nerealistický.
5: Boj to, nemluv do toho.
6: Co si o sobě myslíš?
5: Ty jsem to musela znát, to už ne. Tak přátelé, stačilo jednou. Tak se do vašich zpráv podíváme za chvilku.
2: Jana Knížková.

Some of them have run away to the hills and have no shelter.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko jsou nachystáni s rubrikou Cože?
1: Cože zavináč frekvence1.cz e-mailová schránka, kam můžou chodit vaše dotazy, můžete se dotazovat na cokoliv, co vás zajímá. Oni mají na všechno originální odpověď.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Když se říká, že někdo má nervy ze železa, znamená to, že železo je nějak odolnější než normální nervy? A proč si teda rovnou nevyrábíme nervy ze železa? Jarmila, 55 let, Most.
4: Já bych tomu říkal, že tady je důležitý si jako začít prostě tou menstruací, protože vlastně pozná se to na tom, že ženy jsou labilnější proto, že vylučují vlastně železo, že jo, při menstruaci.
3: Počkej, ale ty musíš mít nervy ze železa, když jí se blíží menstruace.
4: A přesně, a naopak zatímco my posilujeme jako nervy ze železa, ona to železo se ho vlastně zbavuje,
3: jo.
4: Vylučuje ho, proto je správný, že by měla dobírat jako železo.
3: Jo.
4: Vlastně odtud je mít nervy ze železa, vlastně odtud se to stalo. Nakupte pilulky ze železem, když se blíží tyhle ty věci a obrňte se, no.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Zahradničení, to je dnešní téma a my mezi našimi posluchači hledáme toho nejzdatnějšího. Kdo z vás vypěstoval největší cibuli?
1: Tak to tady nikdo nepíše, čověče.
0: Tak, mrkev. Zrovna nedávno...
1: Ne, o mrkvi tady, o kedlubnech tady máme zprávu.
0: Jo? Umíte kedlubnu?
1: No, tady někdo píše, zkoušeli jsme pěstovat kedlubny, jako malý jsem je miloval, babička jich měla plnou zahradu. A to máme společný, Mirek to píše.
0: Ty jsi zmiňoval, pardon, no, dobře, dopověz
1: no,
0: to.
1: No, a on napsal, krásné nám vyrostly, veliké, hezká barva a ty byly tak nádherně dřevnaté.
0: To je škoda.
1: No jo, no.
0: Ježíš, to je zmar.
1: Ne,
0: to je...
1: ale já jsem teda kedlubny miloval, já čerstvý vytáhnout ze země. Bože, to bylo
0: taky.
1: Tak dobrý.
0: Já si musím vzít do ruky telefon. No. Teď nějak během víkendu přišla fotka s mrkví. Mm-hmm. Jedna tady naše zahradnice, taková jako opravdu zarytá. Zarytá. Holčina, která to prostě, to je paní doktorka ještě ke všemu. A ona miluje zahradničení. A poslala nám fotku takhle mrkve a k tomu napsala, ještě, že to pořekadlo o bramborách neplatí o mrkvi. Znáš pořekadlo s bramborama?
1: Ano, že nejneschopnější sedlák má největší brambory.
0: No. A ona má obrovskou mrkev.
1: Jo.
0: Takže neplatí. Já jsem jenom si chtěla zopakovat to pořekadlo.
1: Ale je šikovná lékařka, šikovná zahrádkářka. Třeba je tam nějaká spojitost. No.
0: Tak ať vám to roste.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Frekvence 1.
7: To je to nejlepší z muziky.
6: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
7: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: kde se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: Přátelé, jsou tu pulové zprávy. Pulové zprávy znamenají v tuhle hodinu, tedy mezi 16. a 17., že vás už teď budeme tak trošku lákat na stěžejní věc této 60 minut.
1: Jakmile si poslechnete, co je nového, tak hned potom vezmete do ruky telefon a zavoláte nám. Proč? To vám řekneme za chvilku.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pěkné odpoledne. Lékaři letos zachytili první případ nákazy tetanem od roku 2022. Za posledních 20 let se nemoc vyskytla jen 5krát. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová doplnila, že nakažený je 48letý muž z Moravskoslezského kraje. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč se podle ministra obrany Jaromíra Zuny neúčastní bezpečnostní konference v Kyjevě kvůli pracovním povinnostem v Česku. A hostem presklubu bude dnes v 18 hodin primář gastroenterologického oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jan Martinek. Ondřej Kopa si s ním bude povídat o tom, jak předcházet rakovině jícnu a jak se nebát gastroskopického vyšetření.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A Petra nám řekne, jak to vypadá na dálnicích.
6: Dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou blokuje pravý jízdní pruh na 242. kilometru dálnice D35 z Olomouce na Mohelnici. Projíždějte opatrně. A kolona vozidel vás zdrží okolo půl hodiny z důvodu omezení u mostu Šmejkalka a hustého provozu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 11. a 24. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: 2 číslo sem k nám do studia. Tady je ten důvod, proč nám zavolat.
0: Ano, poslední slovo na vás čeká, takže peníze, stačí dokončit jednu jedinou větu jedním jediným slovem. Nehledejte žádný složitosti, opravdu to chce jenom jedno jediné slovo. Čím méně složité, tím víc to bude pravda.
1: Prostě volejte a za chvíli budeme hrát poslední slovo.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak kdo pak to dneska řekne za celebritu? Dobrý den. Haló? Slyšíme se? Haló? Tak tohle úplně neklaplo, zkusíme další. Kdo je tam? Dobrý den. Haló, haló, slyšíme se?
2: Zdravím.
0: Dobrý den, s kým pak máme tu čest?
2: Martin z Ostravy.
0: Tak Martine, dneska nám padlo poslední slovo, takže máme z brusu nové. 1000 korun nabízíme za doplnění věty Adama Ďurici. Jdeme na to?
2: Jdem.
0: Tak výborně, věta zní takto.
3: Keď idem hrať do Čech, tak sa teším na...
0: Tipněte si.
2: Tipíme na hory?
0: Na hory. Tak zkusíme hory.
3: Keď idem hrať do Čech, tak sa teším na...
0: Bohužel, to není to správné slovo, ale děkujeme za ty. Ať už jedete kamkoliv, dojdete v pořádku, naslyšenou. Tak přihodíme. Po víkendu, v pondělí v 7 ráno, 15.
1: Poslední slovo.
4: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1 v pátek odpoledne. Tak před námi je sobota. Ptát se, co budete dělat o víkendu, je v tuto chvíli bezpředmětný, protože my přesně víme, co budete dělat zítra po 19. hodině.
1: Budete poslouchat jako každý týden pečlivě, budete si zapisovat a budete hlasovat na webu frekvence1.cz českou hitparádu Frekvence 1.
0: Věřím, že některé kapely, některé zpěváci a zpěvačky mají opravdu ty fanoušky tak vytrénovaný, že mají opravdu přehled o tom, jak si ta kapela, zpěvák a zpěvačka vedou. A podle toho zatlačí, anebo nezatlačí.
1: Já jsem viděl na spoustě jakoby profilů interpretů českých nebo interpretek. Jsme v hitparádě Frekvence 1, hlasujte,
0: to
1: že
0: tlačí.
1: I odkaz tam dávají a tak dále.
0: To je dobře, to je dobře.
1: To je skvělý.
0: My teď vlastně v rámci tohodle upoutání pošleme do éteru písničku, která to teď aktuálně zkouší a snaží se získat vaši přízeň. A my vám tu písničku samozřejmě i pošleme a pustíme, abyste si ji mohli poslechnout a sami v tuhle chvíli uznat, i když teďka už nehlasujte, protože to hlasování je uzavřeno.
1: Ano, budete moci hlasovat opět od zítřka od 19 hodin až do úterního poledne, pokud se nemýlím.
0: Přesně tak.
1: Takhle písnička, kterou vám zahrajeme, je písnička filmová. Je to písnička k filmu Máma a táta jsou boží. Je to český dobrodružný film a 19. listopadu bude uveden do kin.
0: No, takže lákadlo k tomu. Roman Procházka, Marie Putnerová a Roman Procházka vlastně už má na svém kontě několik takových filmových věcí a vždycky se tak nějak chytli, jako byli úspěšní.
1: A kromě toho je z kapely Divokej byl.
0: A kromě toho je z Divokej byla. A písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct.
1: Takže chtěli bychom vám říct, že i tohle zítra uslyšíte v české hitparádě Frekvence 1.
0: A jinak hlasujte a poslouchejte zítra po 19. hodině.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz.

0: platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Vyhřela budou velké hlavy, tak jako každý všední den, a budou vám taky hrát skvělou muziku.
1: Třeba tu od Krištofu. Život je krásný, je na konci světa. Nebo od Belíny. A taky bude Alex Warren. A začneme zprávami už za chvíli.
2: Dovolená u moře z Blues. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Tile, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
5: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá, a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
4: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
14: 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: Se zprávami Honza Homolka, hezký podvečer.
15: Hezký je podvečer, Zuna do Číny nepoletí, pobyty cizinců čeká digitalizace a New York si připomíná 11. září. Ministr obrany Jaromír Zuna nepojede v polovině září na mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok, řekl předseda sněmovny SPD Tomio Okamura. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Povolování a rušení a pobytu cizinců v Česku zřejmě čeká digitalizace, která má přispět ke zrychlení úředních postupů i k posílení bezpečnosti. Elektronizaci přinese návrh nového cizineckého zákona, který schválila sněmovna. Předloha navazuje na vnější zákon. Zavádí také povinnou registraci občanů zemí Evropské unie s pobytem delším než 90 dnů. Dosud je dobrovolná. Vývoj nejprve

0: Všichni žijící ex-prezidenti Spojených států, starosta města Zahran Mamdany, jakož i řada dalších vrcholných činitelů. Sára Bejlek je pátou tenistkou v nominaci Češek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. 20-letá hráčka doplnila v týmu letošní wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marie Bouskovou a Kateřinu Siniakovou. V tiskové zprávě o tom informuje kapitánka Barbora Strýcová.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, zejména v Čechách. Přeháňky nejvyšší teploty mezi 19 až 23 stupni.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
2: S opatrností projíždějte na dálnici D35 ve směru na Hradec Králové, kde zasahuje do pravého jízdního pruhu dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 167. a 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 45 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Tolik zprávy po 17. hodině na Frekvenci 1. Velké hlavy.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: Ano. Jsou to velké hlavy na Frekvenci 1.
4: Dobrý den.
5: Ty jsi to řekl jak Číňan.
4: No to jo.
3: Ano. Já se snažím dělat
4: to
3: úvody
4: pestré.
3: Jinak.
4: Ano, přesně.
3: Na zítra to mám maďarsky.
4: Dělej no, to pestře.
6: To mám já maďarsky, ale to nevadí. Věděli jste, že perie holuba váží víc než všetky jeho kosti?
3: Peří holuba Pepecka, váží víc než kosti, kosti holuba. Hmm?
4: To je zajímavý, no.
5: To je divný.
4: To je zajímavý.
5: Oni jsou dutý, ty kosti.
6: No tak.
3: Oni jsou dutý, ty holuby.
4: Ale oni nebudou úplně dutý.
5: Holub je strašný, jako ten člověk. To je zvíře, který jsem četl, že se přizpůsobil nejvíc na světě. Není přizpůsobivějšího tvora než je holub.
4: No takže nemůže být úplně hloupej.
3: Počkej, takže když budu chtít, tak toho třeba naučím potápět.
5: Nemá hráčach. Mimochodem.
4: Tak. Yeah. Pojedem, pojďte.
5: No, tak máme tady zajímavá témata, třeba velký a malý ručičky.
3: A taky vás vezmeme do Tater.
1: Velké hlavy, Frekvence 1.
4: A na úvod si dáme stlaní postele.
6: Protože dneska je světový deň, normálně si predstavte. No.
4: Stlaní postele.
6: Tak, podľa motivačných expertov je ustlanie postele pre ano. Človeka čo? Čo to v tebe spôsobí, keď si ráno ustěluješ postel?
5: Myslím, že ten den byl v pořádku.
4: Já taky mám jako uspořádaný takový, jako čistý.
3: Lepší náladu, lepší pocit, větší potenciál úspěchu. Prostě stlát postel ráno, když stanete, je správně.
4: Já si to teda taky myslím.
6: Je to prvou splněnou úlohou tvojho dňa a dává to člověku podvědomý pocit kontroly nad vlastním životem.
4: No jasně, no.
5: Já to mám tak hrozný, že já třeba to ani nerozestýlám. Když
3: ty si jenom vlezeš
5: pocit.
3: Přeloženou.
4: Silhák ženě.

0: len praletí.
1: My pro vás ve Velkých hlavách máme nejstarší dopravní značky.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
3: Konkrétně jednu je v Portugalsku, má 340 rokov, stále funguje a já se pýtám, čo je na tej dopravnej značke?
4: Je tam pozor, jede tramvaj.
5: Ne, tam, víš co, tam bude něco.
4: Lanovka.
5: Povoz.
1: Ne, tam bude.
4: Něco koňma.
1: Tam bude.
4: Něco
1: jako v úzký silnici.
4: Pozor, divoké koně.
5: Takže ano. Úzký to bude.
3: Koň, něco úzké.
4: Neprojede.
1: Nemá přednost.
3: Vlastně jste to skoro dali dohromady, ale je to značka, že je tam úzká ulička, daj přednost koňovi, který jde z hornej časti ulice, koň z dolnej časti ulice čaká.

0: Zamysleli jste se nad tím, proč je vlastně na hodinách jako ta ručička jedna malá a velká? Jasně, že to má důvod, ale jako historie toho.
1: No, abych se v tom vyznala.
2: Velké hlavy, frekvence jedna.
3: Jako velmi ma potěší jeden z vás, kdo přijde a vyřeší tento rébus. Kolikrát v priebehu 24 hodin sa na hodinách prekryje velká ručička s malou ručičkou?
4: Dvakrát.
1: No 12krát, ne?
3: Ani dvakrát. Jeden zatím neodpovedal správně.
1: Tak 24krát.
3: Hej, máš 24
1: hodin. No
3: to právě to láká, a to takisto
0: ne, nepravda. 8:40.
3: Ne.
1: Tak dvakrát.
3: Je to 22krát.
1: Jak to?
3: Jako je to komplikované vám to vysvětlit.
1: Já to nevolí hlava.
0: To je stejný jako...
4: Já to rozumím.
3: Pozeraj. Začínáme o polnoci. 0000, to sú pohromade. Potom približne za 65 minút v čase 1 hodina 5 minút sa prekryjú. A takto ideme postupne až do konca dňa. A to sa stane 22 krát.
0: A víte, že na
4: už
0: digital...
4: Už len 22 dní! Prosím, nezabudni! Má ručička stáva!
1: Co si chtěl říct, Tomáš?
0: Já jsem chtěl říct, že na digitálních hodinkách nikdy nevidíte 24.00.
4: Ale já jsem si tam přidělal jako malou ručičku.
2: Tohle si nenechte ujít. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
7: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
2: Který rok to...

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015. Gratulujeme.

0: Boli ste niekedy v Tatrách v chate pod Rysmi?
1: Ne.
2: Ešte jednou?
0: Chata pod Rysmi v Tatrách. To je také to, veľmi zaujímavé.
3: Jenom, na Štrbském plese na svatební cestě.
1: Ja som tam tenkrát v tých Žabkách nedošiel.
0: To je škoda, pretože tam je jeden veľký bizár. Asi najväčší tatranský bizár je pri chate pod
2: Rysmi. Vodopád, ktorý padá z dola nahoru. Nahoru.
0: Hmm. Tak tam sú dva bizáre tým pádom. To ešte.
1: Nebo je tam bohatý Slovák.
0: Tak už tri.
2: Tak to asi probereme za chvilku.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: S opatrností projíždějte na dálnici D35 ve směru na Hradec Králové, kde zasahuje do pravého jízdního pruhu dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 167. a 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 45 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
5: Velké hlavy Frekvence 1.
1: Do Tater nás ku podivu vezme Slovák.
0: Sme v Tatrách, teda chata pod Rysmi. Aká neobvyklá vec, ktorá tam vôbec nemá čo robiť, sa nachádza vo výške 2250 metrov pri tej chate pod Rysmi. Ja vám pomôžem, že ľudia si pri tej veci robia videá a púšťajú si pri tom pesničku Míra Žbírky Nechodí, stále nechodí.
1: Takže sú tam sluneční hodiny.
0: Nie sú tam slnečné hodiny. Je tam taká vec, ktorú nejakí blázni regulárne vyniesli do výšky 2250 metrov.
2: A nefunguje tá vec.
0: Absolútne, to je úplne nezmysel. Ale vygoogliť, je to krásna fotka, ako urobiť.
2: Tak tam máte, ja neviem.
1: Totem.
0: Nie.
2: Nemáte tam podľa mňa.
1: Tak niečo, co nefunguje.
0: Dobre,
2: orchestri.
0: Ja vám, lebo chcem vám pomôcť, aby ste na to prišli vy, hej. Na tej veci je napísané, jedno slovo vynechám, hej. Posledný odišiel pred 5 minutami.
1: Tam je jízdní řád?
3: Ja viem, čo tam je.
0: A ten je jízdní řád, je prilepený na čom?
1: Na autobusovej zastávke.
0: Na autobusovej zastávke. Vo výške 2250 metrov chata pod Rysmi je regulárne autobusová zastávka.
1: Ne.
3: Ale vy máte smysl pro
2: humor. Taková blbosť.

0: Teď vám řekneme jedno přísloví, podané právnicko-byrokratickou formou a vy se pokusíte ho uhodnout.
1: Velké hlavy, frekvence jedna.
0: A my se pokusíme s vámi.
2: S prihliadnutím na pokročilú chronologickú stopu človeka, ktorý má problém s algoritmami, nemožno vynaložením štandardného úsilia docieliť implementáciu nových metodických úkonov do jeho existujúceho registra úkonov.
0: Komu není z hůry dáno, ten je blbej.
2: Ne. No komu, ale si vlastne komu blízko.
3: Není, komu není rady, tomu není pomoci.
2: Ne, je to trošku iné, ako... ako
0: a kdo jinému Janu?
2: To už si ďaleko.
4: Ja hodám.
2: Mne to príslovie vždycky príde na na rozum, keď vidím ľudí čakať na pokladňu s predavačkou, než aby šli k samoobslužnej pokladni.
3: Kdo si dočká, ten si počká.
2: Ne, a v tom... V tom prísloví je pes.
3: Pes zakopanej.
4: Ne, kdo jím jinému psa zakopé.
2: Rozumíš, tam ide o to někoho...
0: Netahej v Lidlu psa za voca.
2: Ne, tam ide o to někoho psa za něco naučit. Takže keď...
4: Jo,
0: starýho psa...
2: Konec, ne.
0: Ona na to přišla jako poslední, ale vyřvala to nejvíc.
4: Hav.
5: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
6: Come on, yeah.

0: bolo, to bolo. Teraz Kisom Majorom. To je jeho nejslavnější role, ne? Landovský by měl narozeniny.
1: Mohli se potkat.
2: Mohl Pavel Landovský vidět aspoň jeden díl seriálu Městečko South Park?
0: To je tak kreslená sprostě.
3: Zabili Kennyho.
4: Já
3: si taky myslím, že jo. Protože jemu je podle mě by oslavil 90. narozeniny.
4: To jsme říkali na začátku.
0: Ale jsi bystrá.
4: Ale dobrý, jako udržíš to.
0: Vypadá to, že posloucháš frekvenci.
3: Ale asi mohl.
4: Mohl.
3: Protože to jsou podle mě nějaký 90.
2: South Park rok 97, dokonce už má 29 sérií a pan Landovský zomrel až v roku 2014, takže...
4: Já jo.
3: A on je za Víčku a Brodu.
2: Fakt?
3: No, to je Broďák. Hmm.
4: To je to městečko South Park.
3: No.
0: Parkanti.
3: Zablikeny.

0: kaci, tak teď jdeme do finále.
1: Je to tak chvíle korn, veď?
0: Bude to také zo života, no.
2: Já nevím.
3: Dědeček dal na jaře do země staré brambory. V létě vykopal nové brambory. Teď kouká na babičku a ta myšlenka mu nedá spát.
2: Tak to je brutální. Brutální.
1: Schwarze z humor.
2: Humor. Mějte se krásně, těšíme se zítra.
0: Ahoj.
2: Dobrý, a dopa, dejte dopi. Si brambory.
0: Je Janí, to je pátek.
2: Tak my se neslyšíme zítra, my se slyšíme v pondělí.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keri's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: Je tu s nimi Honza Homolka. Honzo, hezký podvečer.
9: Hezký podvečer. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května, zatím naposledy ve středu 9. září. Zda to byl poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct. Lékaři letos zachytili první případ nákazy tetanem od roku 2022. Za posledních 20 let se nemoc vyskytla jen 5krát. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že se Litva stane terčem ruských jaderných zbraní, pokud si tamní parlament odhlasuje zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Fotbalové zápasy v Nizozemsku budou v případě použití pyrotechniky na tribunách předčasně ukončeny. Po nedávném incidentu v Leeuwardenu se na tom dohodli Národní svaz.
4: Frekvence 1. Počasí.
9: Zítra čekáme polojasno až oblačno, zejména v Čechách, a také s přehánkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
9: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
10: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 173. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 45 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou vozidel počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde budete z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení u mostu Šmejkalka popojíždět okolo půl hodiny mezi 12. až 24. kilometrem. Z dopravního centra

0: Když mi někdo přes pusu dává nějakou sondu a kontroluje žaludek, jícen, jak to udělat, aby z vás lidé neměli strach?
1: No, asi to není úplně složité. To vyšetření není příjemné, protože vůbec, když se strká něco do pusy skrz krk a není to jídlo nebo pití, tak to opravdu není příjemné. To vyšetření se dá udělat v několika variantách. První jsou lidé, kteří to tolerují naprosto senzačně, sklidní se, nemají ten drážkový reflex. Když tam jdete poprvé, tak to nevíte úplně, do které skupiny patříte. A takže se to dá udělat bez jakéhokoliv uspání a jsou takoví harcovníci, kteří chodí na tu gastroskopii třeba každý rok, lehnou si, sednou si, my vyšetřujeme a oni ani neříhnou, nezakašlají nic.
0: Pak já tam byl jednou dávno, no, a nebyl jsem ten první případ tedy.
1: No a pak ti ostatní, a já doporučuji, aby si lidé říkali, můžou poprosit o injekci, takže lékař pak dá injekci, dává se látka, která trošku uklidní a působí takzvanou amnézi, že si pak nic nepamatujete. Někteří lékaři dávají malé dávky. Já si pamatuju jednoho komika českého, ten vždycky se na to těšil, říkal, to je nejlepší den, to je lepší než tři panáky Bacherovky. A druhý komik ho odvážel na vozejčku, ne kvůli tomu, že by nemohl chodit, ale že byl tak rozveselený. Takže když se dá řádná injekce, tak to nemusí být žádný špatný zážitek. A úplně nejvíc komfortní je, že se to dělá za asistencí anesteziologa. Oni mají takový lék, jmenuje se propofol, to je takový, jako mlíko to vypadá, a to vám dají do žíly a vy usnete. Používá se to k úvodu do anestezie. Já jsem nedávno měl operaci, takže je to opravdu příjemné. Nesmí to lidi, kteří mají alergii na soju. Ale u nás v České republice tento lék, ten propofol, musí dávat jenom anesteziologé, takže tam musí být anesteziolog. Musí tam být ještě další lékař, který toto podává.
0: A nějaké předoperační vyšetření.
1: Přesně tak. Musíte mít předoperační vyšetření v režii praktického lékaře. V Německu, Švýcarsku a mnoha, řekl bych možná i většiny států v Evropské unii, tento lék můžou dávat i ti gastroenterologové, takže kdybych já třeba vám dělal to vyšetření, byl byste u mě v Německu, tak vám dám sám ten propofol, jsme tam s tou sestrou a budete mít efekt stejný jako s tím anesteziologem. Ten anesteziolog u nás je ze zákona ovšem nutný, ale tam, kde pracuji já, ať už teda v Brně nebo v Praze, mě můžete najít na pracovišti Isker vedle O2 Areny, kde mám takový malý úvazek, tak je možné se domluvit, gastroskopii mít s anesteziologem v tom propofolu. A dneska přišla paní z Hradce Králový, že měla několik koloskopií v Hradci Králový a že teprve ta dnešní vůbec nic necítila a necítila bolest. Cílem je, aby ta vyšetření opravdu nepůsobila trauma těm pacientům.
0: Tak sláva. Budeme si povídat o rakovině jícnu a nemocích, které tomu předcházejí. Jak moc je to velký problém v Česku?
1: Tak je to, řekněme, 10x menší problém než rakovina střeva. Rakovina střeva, tam jsme bývali číslo 1 na světě. Teď jsme zlepšili své postavení v žebříčku. Číslo 1 je to nejhorší, že je dobrý být co nejvíc vzadu ohledně výskytu rakoviny střeva a my každý rok máme v České republice asi 80, to bylo, teď je to asi 67 nových rakovin střeva na 100 000 obyvatel. To znamená, když to vydá si být 10, je to 670 krát 10, zhruba 6-7 tisíc rakovin střeva v naší zemi. Jícen je 10x méně častý, to znamená, že my máme kolem 700 nádorů jícnu v České republice diagnostikovaných každý rok. Čili je to méně časté než třeba to střevo, než slinivka, nebo než i žaludek, ale když se podíváme na data epidemiologická, tak rakovina jícnu stoupá, dokonce strmě stoupá a pokud ten nárůst bude takto pokračovat, tak ten jícen klidně tu slinivku dohoní.
0: No a jak to zjistíte? S čím k vám pacienti přicházejí? Je to pálení žáhy?
1: V jícnu jsou dva nádory. První je takzvaný dlažicobuněčný karcinom, což je rakovina z buněk, které v jícnu normálně jsou. A ten před 30 lety všechny nádory jícnu byly jenom toto, ten dlažicobuněčný karcinom. Tam má nejvyšší rizikovost kouření, pijáctví, v České republice ho nejvíc v Ostravě, na Ostravsku, čili nezdravý způsob života, říkám hlavně kouření a pijáctví, ale také

0: chronické pití horkých nápojů, což není úplně případ naší země, ale třeba v Indii, v Turecku se pije dosti horký čaj, nebo jiná onemocnění, třeba při poruše polikání, když víc nustagnuje strava, tak to jsou rizikové faktory tohoto dlaždicu buněčného karcinomu. Mm-hmm. A ten postihuje, může vzniknout kdekoliv víc. Druhý nádor jícnu je adenokarcinom. To je z buněk, které v jícnu vlastně vůbec nejsou. Oni nejdřív musí ty buňky vzniknout. Jsou to buňky stejné jako v žaludku a ty vznikají v jícnu při refluxu. Takže rizikovým faktorem toho adenokarcinomu, který většinou je v té dolní polovině jícnu, tak je reflux. Mm-hmm. A není to kouření, není to alkohol. A reflux je spojen s obezitou, čím jste tlustší, tím máte větší reflux, takže samozřejmě obezita je druhým takovým významným rizikovým faktorem pro ten adenokarcinom.
1: Jak poznám, že to není banalita, jak vy říkáte, reflux, a měl bych zajít za lékařem?
0: Tak pálení žáhy a regurgitace šťáv, čili vracení šťáv ze žaludku do jícnu, to jsou typické příznaky refluxu. A pálení žáhy zažil snad každý po bílém víně tu a tam. Ale pokud máte soustavné pálení žáhy nebo soustavné regurgitace několikrát týdně, tak je to věc, kterou máte nechat vyšetřit. A zvláště pokud trvají tyto příznaky třeba 10-15 let. Je tragickou skutečností, že spoustu lidí s tím adenokarcinomem říká, měl jsem pálení žáhy, nebo se mi vraceli šťávy, kašlal jsem kvůli tomu a tak. Léčil jsem to jedlou sodou, anebo těmi, co jsou reklamy v televizi na
1: antacidy.
0: Ty s refluxem vůbec nic nedělají. Ty, když si berete antacida, tak reflux je úplně stejný. Ty vám jenom na chvilku uleví. Takže vlastně ten reflux nebyl léčený a pak přišli k doktorovi, protože se jim špatně polikalo a dysfagie, čili špatné polikání, to už je známka, že ten nádor ucpalícen nebo přiucpalícen a je to známka pokročilého nádoru jícnu. Takže ano, když je soustavný reflux, je to věc, která může vyústit až v rakovinu a proto ten, který má soustavný reflux, tak to často by měl jít k lékaři.
1: Gastroenterolog Jan Martínek je hostem pátečního Pressklubu.
2: Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host.
1: Pane doktore, pokud zjistíte, že nejde o banalitu, ale jde o rakovinu jícnu, je to fatální zpráva dneska?
0: Ne, myslím si, že tak jako i u jiných rakovin, i rakovina jícnu má mnohé naděje na dobrou léčbu.
1: Jak vypadá léčba?
0: A léčba vypadá v závislosti na stádiu. To je jako každá rakovina, když máte diagnózu, tak pak musíte určit stádium. To znamená časné stádium, je to třeba jenom vícnu. Pokročilejší nádor je vícnu, ale prorůstá do hloubky. Další stádium, že máte poskyžené uzliny a další stádium, že máte nějaké vzdálené metastázy. A každé to stádium se léčí jinak. Takže já třeba bez toho, že bych byl chirurg, jsme vyléčili úspěšně více jak 200-250 rakovin jícnu, protože byly včas zachyceny a my jsme je dokázali odříznout endoskopicky, bez operace. A když je pokročilejší stádium, nejde to endoskopicky, tak se operuje. A když je to ještě pokročilejší, tak jsou různé režimy, že se léčí chemoterapii, radioterapii, imunoterapii. Teď je v nových schématech léčba imunoterapeutickým činidlem. Čili vždycky je to šité na míru tomu danému stádiu. Mm-hmm. Nejlepší je, když se diagnostikuje rakovina jícnu včas, ale problém je, že když je to časný nález, tak on nepůsobí příznaky. A takže mnoho těch časných nálezů se objeví náhodou. Ale existuje prekanceróza, předrakovinový stav, který dobře známe a který se jmenuje Barrettův jícen. To je, že v tom jícnu jsou ty buňky, z kterých pak vyroste ta rakovina toho adenokarcinomu. A to mají lidé, kteří mají dlouhodobý reflux. Takže když mi někdo říká, hele, 15 let, 10 let trpím refluxem, obden, beru si antacida, tak já můžu přijít na gastroskopii a mnoho z nich tam může mít i Barrettův jícen. Hmm. Takže ten jícen, ty buňky jícnu jsou nahražovány těmi žaludečními a ta délka může být centimetr anebo taky 10 centimetrů a to už z toho vlastně pak vyroste ta rakovina.
1: Jak moc úspěšní jste v léčbě?
0: Tak když sledujeme ten Barrettův jícen, tak ten se pravidelně pak kontroluje po 3 až 5 letech, takže cílem je, aby rakovina vůbec nevyrostla nebo abychom ji zachytili včas. A my dokonce dokážeme ten Barrettův jícen i vypálit, takže pak žádná rakovina nevyroste. A co se týká časné rakoviny, tak se vyléčí u každého, ať už endoskopicky nebo chirurgicky, ale pozor, chirurgie jícnu je riziková disciplína a zhruba 3 a někde až 5% pacientů můžou zemřít při té operaci. Takže není to vůbec jednoduchá operace a i ty pokročilejší stádia, tam samozřejmě ta úmrtnost roste, takže ne každý se vyléčí, ale určitě ta komplexní léčba dokáže významně prodloužit ten život.
3: Dodává lékař Jan Martínek v pátečním presklubu.
2: Frekvence 1 presklub. Každý den aktuální host.
1: I my tímto rozhovorem vlastně vám pomáháme v šíření nějaké osvěty. Plánuje se nějaká kampaň třeba?
0: Myslím, že ne, a je to právě proto, že ten jícen není tak častý jako střevo a teď je velkým hitem rakovina slinivky, ale při tom rakovině slinivky opravdu nelze dobře zabránit zatím a nemáme ani jak na ní včas přijít a hledají se nějaké markery třeba v krvi a máme vytipované určité rizikové skupiny, které můžeme zvát. U rakoviny jícnu to doporučení je jednoduché, nekouřit, nepít. A pokud máte nějakou rodinnou anamnézu rakoviny jícnu, tak to skonsultovat s lékařem a potom léčit reflux. Když léčím reflux, léky, které se jmenují inhibitory protonové pumpy, anebo pak jinou metodou, třeba chirurgicky se dá taky léčit reflux, tak tím vlastně můžu zabránit vzniku rakoviny. Příklad, když budu mít reflux a budu od teďka brát nějaký lék, který se jmenuje omeprazol, pantoprazol a podobně, tak ta rakovina spíš nevyroste. A když budu brát tu jedlou soru a budu to zanedbávat, tak ta rakovina opravdu může vyrůst.
1: Kam se mají lidé obracet a máme u nás dostatek lékařských pracovišť?
0: Myslím, že u nás je hodně endoskopických pracovišť, více jak 300, ale s refluxem, či s pálením žáhy nebo vracením těch šťáv, ale pozor, reflux může způsobit i plicní příznaky, astma, kašel, chrapot, poruchy hlasu, kazivost zubů a podobně, či to není jenom o pálení žáhy a regurgitaci. A i tento reflux může na ten jícen být škodlivý, i když člověk nemá příznak přímo v jícnu. Ale první, na koho by se lidé měli obrátit, jsou praktičtí lékaři. A ty dělají v současné době jednu velkou chybu. Ty léky, o kterých jsem hovořil, tak když se kouknete na internet, tak se teď hodně píše, že jsou škodlivé, že je nemůžete brát natrvalo a podobně. Takže viděl jsem již mnoho případů, kdy pacient s refluxem přišel s těžkým zánětem toho jícnu v důsledku refluxu a řekl, no doktor mi řekl prakticky, že ten lék můžu brát jenom měsíc, dva a ne víc. Ne, člověk s refluxem, pokud se léčí léky, potřebuje ty léky natrvalo, napořád. Oni ty léky neřeší příčinu refluxu. Tím je špatná anatomie, že tady netěsní svěrač mezi jícnem žaludkem. Ty léky jenom blokují kyselinu, čili snižují množství té žaludeční šťávy, ale když přestanete ty léky brát, tak je ty kyseliny zase stejně a zase jde nahoru. Řešení příčiny, to je na složitější debatu, trošku příčinou řeší chirurgie, že to utěsní tu oblast, ale tyto léky u pacientů s refluxem je třeba brát trvalé, prokazatelně chrání proti vzniku rakoviny a z tohoto hlediska jsou naprosto bezpečné a ty nežádoucí účinky jsou mnohem méně závažné než nebrat ty léky.
1: Já ten lék na bázi omeprazolu beru 25 let. Nějaký systém preventivních prohlídek pomohl by, že by každý šel začas na to gastroenterologické vyšetření?
0: To asi není úplně reálné, že by gastroskopie byla součástí prevence, jako třeba test na stolici u rakoviny střeva, ale zase pokud máte reflux, tak patříte do rizikové skupiny a máte být vyšetřen. Je určitým způsobem definováno rizika pro rakovinu jícnu, to je bílá rasa, to jsme tady skoro všichni, vyšší věk a hlavně jsou to ty refluxní příznaky, které trvají déle a jsou, jak jsem říkal, přítomny velmi často, tak v tu chvíli je zde indikace a to by měl vědět každý praktický lékař a já věřím, že i to ví, i gastroenterolog, a pošle vás na gastroskopy. Čekací doba na gastroskopy je u nás do 3 měsíců max, takže kapacita tady je.
3: Na závěr, pane profesore, co byste si přál, aby se v české péči o pacienty s onemocněním jícnu změnilo?
0: Já myslím, že péče o ty nemocné není vůbec špatná. Onkologové vědí, co mají dělat. Myslím si, že je třeba koncentrovat chirurgickou péči, protože opravdu je to velmi obtížná operace a nemá smysl operovat jícen v centrech, které jsou, mají 5-10 výkonů za rok, těch výkonů by mělo být 20-30 a to je i u pacientech, že si sami kouknou, jestli jdou do velkoobjemového centra, ale to se myslím i děje, teď se koncentruje pod ministerstvem zdravotnictví, se vlastně definují chirurgická pracoviště a trošku chybí ta osvěta, která je více věnovaná nebo hodně věnovaná, což taky dobře jiným typům rakoviny. A ten jícen je takovou popelkou vzadu, takže antirefluxní osvěta bych tomu řekl a díky tomu, že díky vám, že tomu věnujete čas ve svém pořadu, tak to si myslím, že neškodí nikdy připomínat a zdůrazňovat.
3: Jeden z nejlepších lékařů Česka, Jan Martínek, byl hostem Presklubu. Pane profesore, děkuji za rozhovor.
0: Není zač, nashledanou.
3: No a Ondřej Kopa přeje hezký večer z Frekvencí 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009. Gratulujeme.
1: Hezký podvečer z Frekvence 1, za 9 minut bude půl sedmé. Ondra Kubala se dneska omlouvá, zřejmě mu měsíční dovolená se to nestačila, tak si vzal volno ještě tento týden. Nicméně bylo mi svěřeno průvodcovství dnešním podvečerem a večerem na Frekvence 1, tak doufám, že si to společně užijeme. Mám pro vás spoustu skvělé muziky, spoustu skvělých informací, tipy na výlety, nějakou tu zábavu a samozřejmě i praktické informace, které nesmí chybět. Za malou chvíli se podíváme na páteční dopravu. Přece jenom pátek podvečer je doba, kdy silnice bývají lehce ucpanější než normálně. Spousta z vás míří třeba na Chaloupku. Ostatně zítra má být ještě poměrně hezky, co byste nemířili. Tak ať dojedete bezpečně. No a k tomu všemu, abyste věděli, jaké bude počasí, tak se spojíme i dneska zhruba tak za hodinku s Dagmar Honcovou, abyste měli předpověď co nejpřesnější. Z hudby teď Ace of Base nebo Damiano David. Tady je máte. Hezký podvečer.

0: Ace of Base, Always Have, Always Will na frekvenci 1. Za minutu bude 6:30 večer. Je pátek 11. září. Neblaze proslulé datum. O tom se dneska ale bavit nebudeme. Ostatně bavilo se o tom snad všude dneska během vysílání. I my si ani jsme se o tom odpoledne trošičku bavili. My se teď budeme věnovat tomu, co je velmi aktuální, to jest dopravě, páteční podvečerní provoz, ať už míříte kamkoliv, na víkend, na nákup, za známými, nebo jen tak se projet, protože jste si třeba koupili nové auto. I to je možné. Jak to jezdí? Dozvíme se za malou chvíli.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 173. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 45 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou vozidel počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde budete z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení u mostu Šmejkalka popojíždět okolo půl hodiny mezi 12. až 24. kilometrem. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Plačka.

Tak to byl George Michael a jeho Freedom na frekvenci 1. Pokud jste fandové George Michaela, tak by se vám mohla hodit informace, že 6. listopadu, to znamená za 55 dní, vyjde záznam turné George Michaela k jeho prvnímu soulovému albu. Taková hudební raritka. Tak pokud máte rádi George Michaela, směle do toho, můžete se těšit na listopad. Kromě toho, že bude hezký, sichravý, mlhavý, upršený a bůh ví jaký podzim. Teď se ovšem pojďme věnovat něčemu úplně jinému. Než ten podzim přijde, je dobré tu a tam vyrazit na výlet. Jeden tip bych pro vás měl na příští víkend, protože tento víkend už dost možná naplánovaný máte. Příští víkend můžete vyrazit do parku Miraculum, protože příští sobotu 19. a neděli 20. září ožije právě park Miraculum s prasátkem Piggy. Těšit se tam můžete třeba na kouzelníka Pavla Kožíška, ukázky mistrů Taekwondo či ITF, Piggy a Lily a hlavně na spoustu soutěží, dárků, písniček a zábavy pro celou rodinu. Tak si nenechte příští víkend ujít, protože to bude víkend plný zábavy v parku Miraculum 19. a 20. září. Kompletní program najdete na piggy.cz. No a partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte na svých cestách vždy bezpečně. Stejně jako Piggy a Lily.

0: Roy Orbison na frekvenci 1 za minutu 19. hodina po 19. třeba Amy McDonald. Nebo Pet Shop Boys. Je to syn. A Jerry Halliwell. Tak Jerry pršej, chlapi nám budou pršet zprávy od Honzy už za malou chvíli.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S nimi Honza Homolka, hezký večer.
4: Hezký večer, Zuna do Číny nepoletí, pobyty cizinců čeká digitalizace a New York si připomíná 11. září. Ministr obrany Jaromír Zuna nepojede v polovině září na Mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny. Aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok, řekl předseda sněmovny SPD Tomio Okamura. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Povolování a rušení a pobytu cizinců v Česku zřejmě čeká digitalizace, která má přispět ke zrychlení úředních postupů i k posílení bezpečnosti. Elektronizaci je přinese návrh nového cizineckého zákona, který schválila sněmovna. Předloha navazuje na nynější zákon, zavádí také povinnou registraci občanů zemí Evropské unie s pobytem delším než 90 dnů, dosud je dobrovolná. Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Novelu schválila sněmovna. Zavádí mimo jiné strop pro výši RPSN a reklama už nebude smět naznačovat, že půjčka zlepší finanční situaci člověka. Předloha, která má podle vlády zvýšit ochranu zájemců o úvěr, míří do Senátu. Podle ministryně Schillerové při projednávání našli shodu s opozicí.
5: Dvakrát ročně se setkávají experti z trhu nezisku státu, takže toto fakt funguje. A já jsem i během těch debat měla pocit od opozičních poslanců, že si to kvitovali s povděkem. Pan poslanec Horák jenom poděkoval, tak není co komentovat, já taky děkuju. Málo kdy se s tím setkám ze strany opozice.
4: Předlohu ještě vychází z evropské směrnice a má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr, nyní dostane k posouzení Senátu. Spojené státy nikdy nezapomenou na 11. září a proto bojují, uvedl americký prezident Donald Trump u Pentagonu na pietě za oběti teroristických útoků z roku 2001. Zopakoval také, že Irán je nyní největším světovým sponzorem terorismu a američtí vojáci pracují na tom, aby nikdy nezískal jadernou zbraň. Čeští volejbalisté vstoupí

0: ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
1: Tolik zprávy na frekvenci 1 po 19. hodině. S vámi Vojta Efler.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: Je tomu tak a ne jinak. Ondra Kubala si dneska vzal volno, má nějaké povinnosti, rád jsem to za něj vzal a budu vám průvodcem až do 23. hodině. Co nás čeká v následujících minutách? Kromě skvělé muziky, na kterou už jsem poutal, tak řekněme, pokud jste ještě neslyšeli, tak premiéra nové rubriky, kterou tady máme na frekvenci 1. Xindl X totiž bude slavit 20 let na scéně. Příští rok ohromným koncertem, no a 20 let to chce oslavu třeba i v éteru frekvence 1, tak jsme Xindlovi pronajali náš éter na 20 týdnů a co týden to jeden hit. 20 let, 20 hitů. Nová rubrika s Xindlem X. No a za půl hodiny zavoláme Dagmar Honcové, to aby jsme věděli, jak o víkendu bude.

0: Jerry Halliwell, It's Raining Men na frekvenci 1. Když jsme byli na radiokempu na Vranovské pláži letos v létě, tak tam s námi vystupoval Xindl X. Člověk se s ním nějaký pátek už zná, normálně ho pozdraví, ahoj Ondro, on vám normálně řekne ahoj Vojto, ahoj Jani, dneska to bude prýma. Pořád působí jako takový skromný kluk, který se vlastně ani neuvědomuje, že patří mezi nejpopulárnější české zpěváky současné doby. Na scéně je už dobrých 20 let, no a tak jsme mu dali příležitost, aby tady na frekvenci 1 trošku zabilancoval a ohlédl se zpět. No a exkluzivně tady na frekvenci 1 vypráví o tom, jak vznikaly jeho největší hity. Minulý týden byla řeč o Andělovi, o písničce, kterou se v českém éteru prosadil, no a dneska na něj navážeme hitem číslo 2. Ten dostal název Disgrafik. A jak moc byl o Xindlovi X, to prozradí on sám právě teď. Ondro, je to tvoje.
1: 20 let, 20 hitů. Xindl X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
2: Exkluzivně na frekvenci 1.
3: Ahoj, zdraví vás Xindl X a dneska se spolu vrátíme do roku 2008. Byl Silvestr a my jsme s partou slavili příchod novýho roku. Nad ránem jsme se s kamarádem a kytaristou mojí bývalý kapely Vláďou Heřmanem chopili kytar a jamovali jsme. Hráli jsme do kolečka 4 akordy, do toho na střídačku repovali o tom, jak tu slavíme. A Vláďa v jednom svém freestyleovém kousku zmínil, že je dysgrafik a dyslektik. A já jsem na to navázal. Jsem dysgrafik a dyslektik, v srdci mám žár a v oku mám tik a tak dál. Prostě ze mě vypadnul v podstatě celý text refrénu, co už dnes dobře znáte, a musel jsem naše jamování přerušit, protože tenhle kousek, ten jsem si prostě potřeboval napsat. Ráno jsem ten kousek našel napsaný v telefonu a hned mě z toho chytila inspirace. A protože cesta tramvají z Bílý hory do Holešovic trvá celkem dlouho, měl jsem dost času, abych k tomu refrénu dopsal i sloky. A tak vznikla píseň nejen o dysgraficích a dyslekticích, ale o všech lidech, co nezapadají do systému a do představ ostatních, jací by měli být a jak by měli žít. V té době už jsem měl natočenou a připravenou k vydání svojí první desku. Ale říkal jsem si, že tahle písnička ta tam prostě nesmí chybět. A protože už jsem neměl peníze na další nahrávání s kapelou, natočil jsem tam tu písničku prostě jenom s kytarou. S kapelou jsme ji přetočili až o hodně později, když jsme se rozhodli, že tahle písnička by měla být single. Tím pádem se ta píseň objevila jak na první, tak na druhý desce. A my si ji dáme teď společně na frekvenci 1.

0: když uvidíte Albert.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Za minutu bude 7:30, posloucháte Frekvenci 1 při pátku 11. září. Co by to bylo za páteční podvečer nebo večer bez Dagmar Honcové? Dagmar, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak všichni jsme napnutí, jak to bude nakonec vypadat s tím počasím na víkend. Přece jenom, když se podíváme všichni do svých chytrých krabiček, tak nám to pořád píše, že zítra ještě celkem fajn, ale v neděli už moc ne. Tak jak to vypadá v tuhle chvíli?
1: Tak je pravda, že pokud plánujete venkovní aktivity, tak je naplánujte hned na sobotu, protože to vám mohu slíbit až 8-hodinovou délku slunečního svitu a zejména sobotní dopoledne bude blankitně modré obloze. Jasná obloha odpoledne bude maximálně polojasno a vytahovat budeme opět tak opalovací krémy a sluneční brýle. V neděli už během odpoledních hodin bude od západu docházet k přibývání oblačnosti a později ve večerních hodinách se zejména v Čechách mohou vyskytnout ty dešťové přehánky, ale na to, že už je tady skoro polovina září, to bude stále ještě příjemný charakter počasí, protože v odpoledních maximech budeme atakovat hranici 25 stupňů a to jak v sobotu, tak v neděli.
0: Což znamená, že nás čeká vlastně takové hezké babí léto během víkendu. My jsme o tom dneska odpoledne mluvili s mojí kolegyní Ani Knížkovou a říkali jsme si, že vlastně babí léto je pro nás teďko kolem 28 stupňů, jak bylo přes léto horko. Takže tyhle trošku vyšší teploty jsou vlastně pro nás úplně jako normální. Jak to vůbec vypadá s tím výhledem na následující dny a týdny? Jaký by měl být podzim v Česku? Už se to ví?
1: Tak máte pravdu, že tyto dny bychom mohli nazvat obdobím babího léta, ale zatím tou první dekádou, to znamená mariánským obdobím babího léta, protože z meteorologického hlediska o babím létě hovoříme až kolem svatého Václava, to znamená na konci měsíce, kolem 28. září. A vypadá to, že ten postup do podzimního charakteru počasí bude velmi pozvolný a že se stále budou mezi sebou prát ty letní dny a letní teploty, to znamená nějakých 25-26 stupňů Celsia s těmi chladnějšími a propršenými. Přesně tak to by to mělo totiž vypadat v nejbližších 14 dnech, ale tu 28, kterou jste zmiňoval, tu tam numerické modely nepočítají. Mířit se musíme v maximech 26 stupňů.
0: Dneska jsem totiž dokonce někde četl, že nelze vyloučit, že se dočkáme ještě nějakého tropického dne. Zatím to tady tak nevypadá, že by se něco takového...
1: Nejvyšších 14 dnech, kam dneska numerické modely vidí, to není, no.
0: No, ale tak co bude za 14 dní, ono se to může ještě 50krát změnit, co si budeme povídat. Důležitá informace, víkend bude vlastně ještě v podstatě velmi hezký.
1: Přesně tak, a pokud ještě nemáte vymyšlenou žádnou aktivitu, tak vyražte na houby, protože zejména v Čechách rostou praváty.
0: No já jsem viděl, už jste byla na houbách letos.
1: Už jsem právě byla minulou sobotu a budu se těšit, že vyrazím zase.
0: Tak vyražte, šťastný lov vám přeju a děkujeme za informace, hezký víkend.
1: Krásný víkend, naslyšenou.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.

0: bude 7:45, před námi víkend, v neděli po obědě, konkrétně od 13 do 14 hodin. Jste zvyklí, že tady na Frekvenci 1 máme live Petra Jablonského. Petr Jablonský vám zprostředkuje rozhovor v podstatě s jakoukoliv osobností českého veřejného života, ať už z umělecké branže, anebo z politické. Pokud jste ještě neslyšeli, určitě si v neděli poslechněte, zní to třeba nějak takhle.
1: Tady je Frekvence 1, Petr Jablonský, kdo na druhé straně?
2: Honza, dobrý den, pane Jablonský, vás zdravím.
1: Tak Honzo, s kým byste si rád popovídal?
2: Já bych vás poprosil, jestli by bylo možný mluvit s panem Andrejem Babišem.
3: Ano, tady jsem, dobrý den, vás zdravím.
2: Dobrý den, pan Babiš.
3: No, dobře, ne, tak můžete česky, jako já mluvím dobře česky.
2: Já bych se prostě chtěl vás zeptat, jak se vypořádal třeba s tou pokutou, kterou vám na Slovensku udělili.
3: Jakou pokutu?
2: Protimonopolní úrad vám dal pokutu téměř 500 000 000 korun.
3: Prosím vás, to není pravda. Není to pravda?
2: No, je to pravda.
3: To je nějaké staré, ne?
2: No. Tak je to z roku 2024.
3: No,
2: ale
3: vidíte, je to 24. A vy nevíte, jakože já jako vůbec jako tu firmu jako dávno nemám, jakože to není moje? Takže mimochodem, abych vám odpověděl, tak tu firmu zdědí moje děti, takže to zaplatí moje děti. Zaplatí to moje děti a to tež teraz děláme s tím rozpočtom. Ano? A zaplatí to taky děti. Takže to vyřešené. No. Jednoduchá odpověď. Jako jste spokojený? No. Věřím, že jo.
2: Rozumím tomu, jakože to zaplatí i moje děti a jejich
3: samozřejmě
2: děti.
3: Samozřejmě, všechny děti to budou platit. Kdo to bude platit? Jako jiný. Potřebujeme investice. No.
2: To jste ale opravdu dobrý hospodár.
3: Ano,
2: ale
3: já vedu stát jako firmu, jo, takže takhle,
2: no jasně.
3: Takhle samozřejmě se vede firma, jo, takže já říkám prostě, tak to je, já už samozřejmě vůbec ani nevím, jak se ta firma jmenovala, nevím, prostě to už je dávno a vlastně ani jediné, co vím, že to je v tom svěřeneckém fondu a až se to dá z toho svěřeneckého fondu, tak to zdědí moje děti a nech prostě ten dluh zaplatí, protože ten dluh, to je jako s tím státním dluhem a ty dluhy prostě, já už se o to nestarám, protože ty dluhy už jsou dost velké na to, aby se o sebe postarali sami. No a je to. Takže děkuji, že jste zavolali. Provokace jsou zase tady jede, antibabiše, kampaň. Mějte se krásně.
2: To je kampaň.
3: Už nevolejte, jasně. Prosím vás. No?
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
4: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
0: Největší hity posledních let.
4: I hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Laidback a Sunshine Reggae na frekvenci 1. 20. hodina před námi, po 20. další skvělá muzika, třeba od Evy Farné. Taky budou Eurythmics. A David Guetta se CEO. A zprávy už za malou chvíli.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Se zprávami Honza Homolka. Hezký večer.
7: Hezký večer. Svět si připomíná 11. září. Asi nás čeká ještě babí léto a Peskov hrozí Litvě. Spojené státy si připomněly 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001. Při nich atentátníci z džihadistické skupiny Al-Qaida unesli 4 letadla civilní dopravy, aby je následně použili jako útočné zbraně. Pietní akce za oběti se konaly na místech útoku na Manhattanu v New Yorku, u budovy Pentagonu a u Shanksville v Pensylvánii. Americký prezident Trump se zúčastnil ceremonie u ministerstva obrany, kde vzpomínky na čtvrtstoletí staré události provázal zmínkami o současném konfliktu s Íránem. Ceremoniálu v New Yorku se vedle dalších účastnili viceprezident Vance, všichni žijící ex-prezidenti Spojených států a také starosta města Zohran Mamdani. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9. září. Zda to byly poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říci. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Primář gastroenterologického oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jan Martínek v presklubu varuje. Rakovina jícnu strmě stoupá a dohání další rakoviny. Primář také vyjmenoval riziková chování, která nemoci mohou jít naproti.
8: Když se podíváme na data epidemiologická, tak rakovina jícnu stoupá, dokonce strmě stoupá a pokud ten nárůst bude takto pokračovat, tak ten jícen klidně tu slinivku dohoní. V jícnu jsou dva nádory. První je takzvaný dlažicobuněčný karcinom, což je rakovina z buněk, které v jícnu normálně jsou. A ten před 30 lety všechny nádory jícnu byly jenom toto, ten dlažicobuněčný karcinom.
0: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že se Litva stane terčem ruských jaderných zbraní, pokud si tamní parlament odhlasuje zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území, informovala ruská státní agentura TAS. Detroitský útočník Dylan Larkin, který po minulé sezóně NHL požádal o výměnu do jiného klubu, přišel o funkci kapitána hokejistů Red Wings. Oznámilo to vedení Detroitu s tím, že Larkin příští týden zahájí s týmem přípravný kemp.
6: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, zejména pak v Čechách s ojedinělými přeháňkami, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
0: No a Vlaďka nám řekne, jak to jede.
9: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 182. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou vozidel počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde budete z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení u mostu Šmejkalka popojíždět okolo půl hodiny mezi 14. až 24. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Plačka.
0: Tolik zprávy, ale ještě jedna žhavá novinka, protože Kateřina Siniaková společně s Taylor Townsendovou právě teď vyhráli.

0: D'Agostino, La Passion na frekvenci 1 po 20. hodině. Sliboval jsem, že budu mít někoho na telefonu. A právě teď už mám někoho na telefonu. Koho konkrétně? Zpěvačku, kterou všichni znáte. Jmenuje se Daša. Dašo, hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy nejste se mnou na telefonu jen tak, protože bychom si chtěli zavolat a říct, jak se dneska máme při pátku. Ale protože za pár vteřin tady na frekvenci 1 uslyšíme váš zbrusunový single. Ten se jmenuje Vyplouvám. On už vyšel, že jo? On vyšel tuším 4. září.
1: Ano.
0: Je to písnička.
1: Vyšel.
0: A je to písnička, kterou jste si složila úplně sama.
1: Ano. Ona už teda vznikla trošku dávno, ale nějak až teďka přišla ta chvíle a odvaha jí vyslat ven.
0: A ta chvíle a odvaha přišla s čím? Co byl ten impuls?
1: Impuls určitě to, že já jsem dělala nějakou jako reformu, mám novou kapelu, se kterou jsme vyrazili na koncertní šňůru a chtěli jsme nový materiál původní. Jo.
0: Takže prostě jste si řekla, tak co pak mám v šuplíčku a tam bylo Vyplouvám, tak to vyplulo na světlo světa a už je to venku.
1: Přesně. Mm-hmm.
0: Kdybyste tu písničku měla popsat jednou, dvěma větama, o čem je, představte nám ji.
1: Tak je to písnička o takovém tom odhodlání se udělat změnu ve svém životě a já to mám teda vždycky tak, že ta chvíle musí nazrát. Že až zkrátka i někdy přetéká ten pohár pomyslný, tak dojde k té změně a že ta změna je vždycky fajn a člověk se toho nemá bát.
0: Výborně, tak si pojďme písničku poslechnout a vy mi ještě chviličku přes tu písničku prosím vydržte na telefonu. Tohle je Daša a Vyplouvám.

0: Bašída.
1: Tak to byla Daša a vyplouvám na frekvenci 1 a Daša se mnou stále ještě na telefonu. Dašo, děkuju, že jste vydržela svou píseň na telefonu.
2: Já děkuju všem zúčastněným, kteří vydrželi.
1: Ne, rádi jsme zahráli, rádi, že se moc líbí ta písnička. A samozřejmě, protože vaše jméno je spjato ještě s jednou takovou, řekněme, velmi známou televizní nebo mediální akcí, tak se pojďme, než se rozloučíme, zeptat i na ní. Stardance. Viděl jsem teďko už nějakou ukázku, Marek Eben a Tereza Kostková připraveni, plní energie. Co vy, připravená a plná energie?
2: No, připravená úplně bych neřekla. To asi nejsme nikdo nikdy dostatečně. Ale jo, jsme v tom procesu.
1: No, já jsem se chtěl právě zeptat, protože samozřejmě všichni víme o těch tanečních párech. Trénujou celé léto. Vždycky týden mají na nacvičení tanečního čísla. Jo. Jenomže oni mají jenom to jedno číslo. A vy tam jste vlastně s kapelou celý večer a v podstatě každé to číslo doprovázíte pěvecky. Jak se chystáte vy? To musí být přece strašný záhul. Během týdne se naučit třeba 12 písniček.
2: Je to záhul a my to děláme úplně stejně jako oni, že se připravujeme z týdne na týden. Mm-hmm. A je to z toho důvodu, že my nevíme, co vypadne. A co vlastně bude přesně potom za písničky.
1: Jo.
2: Ale už jsme si za tu dobu nějak vytrénovali takovou tu schopnost učit se rychle za pochodu. A zatím to jako jde.
1: No, takže vlastně se může stát, že třeba s nějakou písničkou se moříte z toho týdne 4 dny a pak najednou zjistíte, že jste se jí učila úplně zbytečně, protože ten pár vám jako vypadne.
2: No to by se právě mohlo stát, obzvláště když se učíte nějakou písničku v čínštině nebo v portugalštině, což není můj úplně jako vlastní jazyk a je to těžké. Tak to by mě zamrzelo.
1: A ještě mi řekněte, jestli jste opravdu taková ta, já to myslím v dobrém slova smyslu, jo, teďko nemyslím to nějak pejorativně, ale rutinérka, že opravdu fungujete tím stylem, že dostanete partituru, podíváte se na to a řeknete si, jo, to je levou zadní, to dám. Nebo opravdu no, od prvního tónu pilujete?
2: Ona je to píseň od písně. Mm-hmm. Každá je jinak obtížná a my žádné partitury nedostáváme jako zpěváci. Yeah. My dostaneme nahrávku a prostě se ji naučte a přijďte a ve čtvrtek na zkoušce ji dejte tak, že už to bude hotový.
1: Jo, takže vy se učíte jako per ucho, by se dalo říct.
2: Přesně.
1: No to je neuvěřitelný. Takhle to fungovalo i u Karla Gotta, že jsem tak smělý.
2: U Karla Gotta my jsme dostávali noty a potom, když měl novější písničky, tak to už jsme si stahovali hlasy sami. Nebo jsme je natáčeli i ve studiu s ním, takže už jsme věděli.
1: Jo, protože já si nedovedu představit Karla Gotta, že by přišel, naučte se tyhle písničky, jsou na desce Posel dobrých zpráv a ve čtvrtek na zkoušce.
2: No ale tak to vlastně je.
1: Jo? No tak vidíte, tak jsme se dozvěděli něco z brusu nového, co spoustu lidí, a teda mě určitě překvapilo. Já vám moc děkuju za rozhovor, Dašo, těšilo mě.
2: Já
1: a
2: taky.
1: Budu se těšit zase někdy tady u nás na Frekvenci 1.
2: Mějte se moc fajn, děkuju.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Meatloaf na frekvenci 1, před námi oblíbená pravidelná rubrika, která se nám vrátila po prázdninách. V té rubrice se dozvídáte překvapivé odpovědi na vaše překvapivé otázky. Michal Suchánek a Petr Kolečko a jejich cože. Tady jsou.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Když se říká, že někdo má nervy ze železa, znamená to, že železo je nějak odolnější než normální nervy? A proč si teda rovnou nevyrábíme nervy ze železa? Jarmila, 55 let, Most.
3: Já bych tomu říkal, že tady je důležitý si jako začít prostě tou menstruací, protože vlastně pozná se to na tom, že ženy jsou labilnější proto, že vylučují vlastně železo, že jo, při menstruaci.
2: Počkej, ale ty musíš mít nervy ze železa, když jí se blíží menstruace.
3: A přesně, a naopak zatímco my posilujeme jako nervy ze železa, ona to železo se vlastně zbavuje,
2: jo.
3: Vylučuje ho, proto je správný, že by měla dobírat jako železo.
2: Jo.
3: Vlastně odtud je mít nervy ze železa, vlastně odtud se to stalo. Nakupte pilulky ze železem, když se blíží tyhle ty věci a obrňte se, no.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Tak to byl Sea Kiss from a Rose na frekvenci 1. Hezký večer vám přeju. Pokud jste neslyšeli dnešní odpolední vysílání, tak jsme s Janí Knížkovou dneska řešili zahrádkaření, respektive jestli zahrádkaříte a co se vám tak jako daří nejčastěji tak nějak kvalitně vypěstovat. Proč jsme se o tom bavili? Protože víc než polovina lidí podle nejnovějších průzkumů se na zahrádkaření tady u nás v Česku vrhla. I tohle jste nám napsali.
1: Zahradničení, to je dnešní téma a my mezi našimi posluchači hledáme toho nejzdatnějšího. Kdo z vás vypěstoval největší cibuli?
0: Tak to tady nikdo nepíše, čověče.
1: Tak, mrkev. Zrovna nedávno...
0: Ne, o mrkvi tady, o kedlubnech tady máme zprávu.
1: Jo? Umíte kedlubnu?
0: No, tady někdo píše, zkoušeli jsme pěstovat kedlubny, jako malý jsem je miloval, babička jich měla plnou zahradu. A to máme společný, Mirek to píše.
1: Ty jsi zmiňoval, pardon, no, dobře, dopověz
0: no,
1: to.
0: No, a on napsal, krásné nám vyrostly, veliké, hezká barva a ty byly tak nádherně dřevnaté.
1: To je škoda.
0: No jo, no.
1: Ježíš, to je zmar.
0: Ne,
1: to je...
0: ale já jsem teda kedlubny miloval, čerství vytáhnout ze země. Bože, to bylo
1: taky.
0: Tak dobrý.
1: Já si musím vzít do ruky telefon, no. Teď nějak během víkendu přišla fotka s mrkví. Mm-hmm. Jedna tady naše zahradnice, taková jako opravdu zarytá. Zarytá holčina, která to prostě, to je paní doktorka ještě ke všemu. A ona miluje zahradničení a poslala nám fotku takhle mrkve a k tomu napsala, ještě, že to pořekadlo o bramborách neplatí o mrkvi. Znáš pořekadlo s bramborama?
0: Ano, že nejneschopnější sedlák má největší brambory.
1: No. A ona má obrovskou mrkev.
0: Jo.
1: Takže neplatí. Já jsem jenom si chtěla zopakovat to pořekadlo.
0: Ale je šikovná lékařka, šikovná zahrádkářka. Třeba je tam nějaká spojitost.
1: Tak ať vám to roste.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Svět si připomíná 11. září. Asi nás čeká ještě babí léto a Peskov hrozí Litvě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Spojené státy si připomněly 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001. Při nich atentátníci z džihadistické skupiny Al-Qaida unesli 4 letadla civilní dopravy, aby je následně použili jako útočné zbraně. Pietní akce za oběti se konaly na místech útoků na Manhattanu v New Yorku, u budovy Pentagonu a u Shanksville v Pensylvánii. Americký prezident Trump se zúčastnil ceremonie u ministerstva obrany, kde vzpomínky na čtvrtstoletí staré události provázel zmínkami o současném konfliktu s Iránem. Ceremoniálu v New Yorku se vedle dalších účastnili viceprezident, všichni žijící ex-prezidenti Spojených států či starosta New Yorku. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu. Zda to byl poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říci. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Primář gastroenterologického oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jan Martínek v presklubu varuje. Rakovina jícnu strmě stoupá a dohání další rakoviny.
2: Když se podíváme na data epidemiologická, tak rakovina jícnu stoupá, dokonce strmě stoupá, a pokud ten nárůst bude takto pokračovat, tak ten jícen klidně tu slinivku dohoní. V jícnu jsou dva nádory. První je takzvaný dlažicobuněčný karcinom, což je rakovina z buněk, které v jícnu normálně jsou. A ten před 30 lety všechny nádory jícnu byly jenom toto, ten dlažicobuněčný karcinom.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že se Litva stane terčem ruských jaderných zbraní, pokud si tamní parlament odhlasuje zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území, informuje ruská státní agentura TAS. Fotbalisté Třince po velkém obratu ve slezském derby porazili dosud vedoucí Karvinou 3-2 a připsali si první výhru po návratu do druhé ligy. Favorit vedl o 2 branky. Ve druhém poločase ale doplatil na červenou kartu Usmana Kondé.

Hetfielda, nebo třeba vanastovky Orange Blue, spoustu skvělé hudby pro vás mám v následující hodině a také pár tipů na výlet. Jeden tip pro vás budu mít já a jeden tip obstarají Jani Knížková s Mírou Michálkem, mají venku nový díl jejich cestovatelského podcastu. Ponoříme se do něj už za malou chvíli. Hezký večer.

0: Mike Oldfield na frekvenci 1 po 21. hodině. Možná teď doma sedíte a přemítáte, kam vyrazit o víkendu. Zítra má být podle všeho ještě poměrně hezky. Co třeba využít služeb našich kolegů Jany Knížkové a Míry Michálka? Mají venku další díl jejich cestovatelského podcastu. A tentokrát vyrazili na výlet do České Třebové, tedy do města, které je neodmyslitelně spojené s železnicí, vlaky a železničáři. Tam si projdete centrum města, zastavíte se u krásného kostela Na nebe vzetí Panny Marie a u unikátní románské rotundy svaté Kateřiny.
1: Na náměstí stojí za zmínku určitě kostel, který má co dočinění s lednicko-valtickým areálem.
2: Prosím tě.
1: Říkám, to je teda zvláštní kombinace, teda je to daleko od sebe, protože má stejného architekta. Jo. Je to lichtenštejnský architekt Josef Hardmuth, autor slavného Jona Hradu, nebo Janohradu a Minaretu. Jona, počkej.
2: Nejsi ty trošku dyslektik.
1: Já jsem trošku idiot. Jonahrad. Kdo byl někdy tam, tak to je prostě stejný autor, což je co překvapuje.
2: Asi to v tom uvidíte, ne?
1: Ne, právě, že ne, je to normální kostel. Tak ten Janohrad je úplně úchylnost, že? Už to nechám, už půjdu
2: pryč. Uchylost si ty.
1: Už půjdu uchylost.
0: Navštívíte taky městské muzeum s železniční expozicí a modelovým kolejištěm a nuda to rozhodně nebude.
1: Městské muzeum v České Třebové nabízí překvapivě stálou expozici historie železnice a hlavní atrakce je tady věrný a detailní model místního nádraží s jezdícími vláčky a tak dále, to tam musí být. Dozvíš se tady o železnici úplně všechno. Možná i o tobě tam bude zmínka.
2: No, o panu
1: známa.
2: Knížkovi. Jo, víš, co by mě Knížek, zajímalo, no. Nebo co by mě lákalo, kdyby v rámci takové expozice bylo třeba ukázaný, jak se měnily ty outfity těch
1: železničářů.
2: Těch železničářů a myslím, že zrovna těch průvodčích. Mm. Jako, víš, jak se jim zkracovaly sukínky. Víš, jak to měli třeba zdravotní sestřičky, jo? Když jsem byla malá, tak jsem chtěla být vždycky zdravotní sestřička, abych dostala čepeček. A než jsem vyrostla, tak zrušili čepeček.
1: Mně se to taky moc líbilo.
2: Mít čepeček?
1: Ne, mít čepeček. Ale nestihl jsem to. Já jsem to stihl, až když už měli jenom taky ty přehozy na sobě.
0: Také se podíváte na místo, kde vznikaly legendární velorexy a vyrazíte i do okolí. Čeká vás Kozlovský kopec, turistická chata Maxe Švabenského, křížová cesta na horách nebo pravěká osada Křivolík. Pro milovníky adrenalínu přidáme pekla, kde si přijdou na své cyklisté i lyžaři. Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, ve které vás Jani a Míra vezmou do České Třebové a okolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk a taky na webu frekvence1.cz. We'll be right back.

0: vám.
1: 12 na frekvenci 1. Hezký večer při pátku. Celý týden měli Lubka s Mírou podáno velmi zajímavé hosty. Někteří z nich se týkali jednoho seriálu, někteří se týkali dalšího seriálu, ale v podstatě to byly známé tváře, které znáte právě nejen z televizních seriálů. Třeba včera to byla herečka Hanka Kusnírová, kterou třeba znáte ze Zlaté labutě. Tam hrála, tuším, šéfku prodavaček. Taková bílatá, taková upjatá na první pohled, ale jak se potom rozvázala, že? Pokud jste ten seriál sledovali. Nebo ji třeba znáte z Ordinace v růžové zahradě. Nebo třeba aktuálně teď ze seriálu Polabí. A nebo třeba o ní vůbec nevíte, že má obytňák, že má svůj bydlík. No a Lubka s Mírou se jí zeptali, co jí na jejím obytňáku nejvíc baví.
2: Je to prostě nějaký statement, mám pocit, životní a jako ta možnost té svobody, když je prostě hezky si zajet, zakempovat prostě kamkoliv, i kdyby třeba na jednu noc někam kousek od domova, tak to prostě za to stojí a baví mě třeba i paradoxně víc v té dodávce vařit, než třeba doma. Uhum. Jako, jak je to ten one life, že vlastně je to navázaný na to, že vlastně moc nepospícháte a je tam nějaký klid, přece jenom jste vytržený z každodenního života, z běžného prostředí, tak to mě baví hodně a nedovedu si moc představit, že bych se toho nějak zbavila.
3: Takže plynový vařič?
2: Mám tam velkou plynovou bombu, mám tam plynovou bombu a vařič a mám tam takový šuplíky a to je vždycky, každý, kdo potom má taky dodávku, tak každému kouká vždycky do toho auta, co má, jak to má. Je to takový specifický druh života a zájmu, no, takže dodávka pořád je.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v sneku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se nedech, jak maraton svým běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě nesmí mi ve svých gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schoře.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat v nebe, budu vším tím, co lidi propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

Posloucháte Frekvenci 1, hezký večer vám přeju. Pojďme ještě jednou na výlet v této hodině. Mám pro vás ještě jeden tip na velmi zajímavou víkendovou aktivitu, která je, řekněme, multimediální, protože tento víkend 12. a 13. září máte jedinečnou možnost nahlédnout do budoucnosti Vltavské filharmonie. V Mnichově Hradišti, v podstatě na půl cesty mezi Mladou Boleslaví a Turnovem, se výjimečně otevře akustický model hlavního koncertního sálu Vltavské filharmonie. Je vyrobený v měřítku 1:10 a s milimetrovou přesností kopíruje podobu budoucího sálu pro 1800 posluchačů. No a právě na tomto modelu odborníci testují, jak se bude v novém koncertním sále šířit a odrážet zvuk. Zajímavostí je, že uvnitř toho modelu je přibližně i 1750 malých figurek, které při testování simulují skutečné publikum. Kromě akustického modelu si můžete prohlédnout také model celé Vltavské filharmonie a díky VR brýlím neboli virtuální realitě se můžete podívat i do jejich budoucích interiérů a exteriérů. Model je otevřený v sobotu i v neděli od 10 do 17 hodin v Mnichově Hradišti. Návštěva je ale možná pouze po předchozí registraci na konkrétní čas. Více informací a registrační formulář najdete na webu Vltavské filharmonie. Tak si běžte zkusit, jak to bude znít.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Zůna do Číny nepoletí, rakovina jícnu straší primáře a New York si připomíná 11. září. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ministr obrany Jaromír Zůna nepojede v polovině září na Mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechybělo při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok, řekl předseda sněmovny ASPD Tomio Okamura. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Primář gastroenterologického oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jan Martínek v presklubu varuje. Rakovina jícnu strmě stoupá a dohání další typy rakovin. Primář také jmenuje rizika, která nemoci mohou jít naproti.
2: Kouření, pijáctví v České republice je ho nejvíc v Ostravě, na Ostravsku, čili nezdravý způsob života, říkám hlavně kouření a pijáctví, ale také chronické pití horkých nápojů, což není úplně případ naší země, ale třeba v Indii, v Turecku se pije dosti horký čaj.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Novelu schválila sněmovna. Zavádí mimo jiné strop pro výši RPSN a reklama už nebude smět naznačovat, že půjčka zlepší finanční situaci člověka. Předloha, která má podle vlády zvýšit ochranu zájemců o úvěr, míří do Senátu. Podle ministryně financí Schillerové při projednávání našli shodu i s opozicí.
3: Dvakrát ročně se setkávají experti z trhu, nezisku, státu, takže toto fakt funguje a já jsem i během těch debat měla pocit od opozičních poslanců, že si to kvitovali s povděkem. Pan poslanec Horák jenom poděkoval, tak není co komentovat, já taky děkuju. Málo kdy se s tím setkám ze strany opozice.
1: Předlohu nyní dostane k posouzení Senát. Spojené státy nikdy nezapomenou na 11. září a proto dnes bojují, uvedl americký prezident Donald Trump u Pentagonu. Na pětě za oběti teroristických útoků z roku 2001 zopakoval také, že Irán je nyní největším světovým sponzorem terorismu a američtí vojáci pracují na tom, aby nikdy nezískal jadernou zbraň. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou 3-1 nad Řeckem. Čtvrtý tým loňského mistrovství světa v Modeně zvítězil 25-21, 25-17, 23-25 a 25-23. Univerzál Marek Šotola nazbíral 18 bodů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu čekáme polojasno až oblačno, zejména pak v Čechách s ojedinělými přeháňkami ráno na Moravě a ve Slezsku místy mlhy, nejvyšší teploty přes den 19 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: To nám ten páteční večer při 11. září hezky utíká, už je po 22. hodině. Mé jméno je Vojta Effler, strávíme spolu ještě jednu celou hodinu tady na Frekvenci 1. V ní pro vás budu mít pár hudebních laskomin. Třeba jednu z českých luhů a hájů od projektu, o kterém jste možná ještě neslyšeli. A možná o něm už neuslyšíte, protože náš hudební šéf mi řekl, že to zahrajeme jenom dneska večer a jenom jednou. My ho ještě ukecáme, aby jsme to hráli víc, je to skvělá věc, počkejte si na ní. No a také oslavíme jednu velkou celebritu světové pop music. Moby má dneska narozeniny.

Shakespeare sestr na frekvenci 1 po 22. hodině. Páteční večery jsou hodně o hudbě a o těch, kteří hudbu tvoří a třeba i něco slaví. Dneska má narozeniny člověk, kterého asi nebudete úplně znát pod jeho civilním jménem Richard Melville Hall. Určitě ho ale budete znát jako Mobyho. Moby je takový hudební fenomén, dá se říct i chameleon. Moby začal hudbu produkovat na začátku 90. let. Pokud jste vyrůstali na hudbě 90. let, tak si určitě pamatujete ty jeho slavné taneční věci jako Feeling So Real nebo Every Time You Touch Me a nebo píseň, která se jmenuje Thousand a je zapsána v Guinnessově knize rekordů jako nejrychlejší píseň, která kdy byla složena, protože má 1000 BPM, to znamená 1000 úderů bubnu za minutu. Předpokládám, že ten bubeník byl elektronický, protože to by živý člověk nedal. Nicméně Moby nedělá jenom taneční hudbu. Moby dělá třeba i metalovou hudbu. Jeho deska Animal Rights, která mimochodem odráží i jeho životní filozofii, protože Moby je přísný vegan a bojuje za práva zvířat, tak deska Animal Rights je čistě metalová, rocková. Možná znáte i jeho verzi slavné skladby k Jamesi Bondovi. Možná znáte i některé jeho pomalejší písně, skoro bych řekl až ambient. No a možná jste si všimli, že letos Mobymu, nebo takhle, že letos, když Mobymu bylo, protože dneska už mu je 61, bylo 60, tak zažil neskutečný comeback díky festivalu Coachella. On tam vystoupil se zpěvákem jménem Jacob Lusk, což je, řekněme, velmi výrazný americký pěvecký hlas. A Moby sám říká, že předpokládal, že na tom koncertu, na tom festivalu Coachella bude tak 2000 lidí, hezky se zahrajou a půjdou domů. Ovšem, to, co se strhlo, když třeba zahráli tuhle novou verzi jeho hitu Natural Blues, to se nedá nazvat jinak než šílenstvím. Ten záznam z Coachelly se stal virálním a Moby se vrátil na výsluní. Na výsluní Moby ovšem byl asi nejvíc v té dosavadní hudební kariéře, když mu vyšla deska Play. To je deska, ze které znáte spoustu hitů, jeden z nich si teďko zahrajeme, jmenuje se Porcelain. A mimochodem všechny písně z desky Play Moby prodal pro reklamní účely. I tuhle, ale je pořád krásná. Užijte si ji. A Mobymu všechno nejlepší k narozeninám.

0: Na frekvenci 1 Alphaville Sounds Like a Melody Marta Jandová a její dopolední vysílání. Pojďme si poslechnout, o čem dneska byla řeč.
1: Jak jsem slíbila, tak plním. Slavíme narozeniny a vy jste mě opravdu poslali spoustu zpráv, tak pojďme rychle na to. Nejdřív vytáčím telefonní číslo a je to dceři Elišce Klickaničový. K dnešním 23. narozeninám Eliška Klickaničová. Klickaničová Eliška. Tak Eliško, pojďte na to. Pojďte na to, ať vám můžu přeposlat zprávy všeho nejlepšího od vaší maminky. Takhle v pátek do... Haló?
2: Dobrý den.
1: Mluvím s Eliškou Klickaničovou.
2: Ano.
1: Krásný dobrý den, já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše maminka mi prozradila, že dnes slavíte narozeniny.
2: Děkuju. Děkuji.
1: Nežíš má v pohodě. Krásný 23. narozeniny dneska v pátek. Budete slavit, Eliško, takhle přes víkend?
2: Jo.
1: Je, takže máte něco naplánovaného, jo?
2: Máme.
1: A bude to doma, nebo půjdete někam ven pařit?
2: Doma.
1: Doma je nejlíp, tam člověk může odpadnout rovno do postele.
2: Tak.
1: A přijde i maminka na narozeniny?
2: Asi jo. No, spíš my k ní přijedem.
1: No tak to ještě o to lepší, to nemusíte uklízet zítra.
2: No to ne.
1: Prostě člověk, jaký si to udělá, takový to má. Tak přeju krásnou oslavu, mějte se moc hezky, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a tak dále. Pozdravujte maminku.
2: Nashledanou.
1: Nashledanou.

Tohle byly M People na frekvenci 1, blíží se 23. hodina, čas loučení, nesnáším loučení, jsem sám a v hlavě mě máš, však to všichni známe. Každopádně popřeju vám hezký víkend, uslyšíme se opět v pondělí ve 14 hodin společně s Janí Knížkovou, tady na frekvenci 1. No a než se rozloučíme, tak pro vás mám jednu hudební specialitku, kterou mi nasadil náš hudební šéf Renda se slovy zahrajeme to jenom jednou, tak si to užij. Zahraju vám to moc rád. Projekt se jmenuje Bull in China, je to český projekt. Tu píseň, kterou uslyšíte, naspíval Mikuláš Růžička. Možná znáte projekt Republic of Two, což je vlastně projekt Mikuláše Růžičky společně s Honzou Burianem alias Kapitánem Demem, pokud byste nevěděli. No a také je to manžel herečky Andreje Růžičkové, kterou znáte určitě ze spousty televizních projektů, filmů, seriálů, jako je třeba Vyprávěj nebo Ordinace v Růžové zahradě 2 a tak dále a tak dále. Nechme bulváru, nechme znít hudbu. Bull in China, český projekt Mikuláše Růžičky, song se jmenuje Extra Mile. Užijte si ji, hezký víkend, dobrou noc.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Svět si připomíná 11. září. Asi nás čeká ještě babí léto a Peskov hrozí Litvě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Spojené státy si připomněly 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001. Při nich atentátníci z džihadistické skupiny Al-Qaida unesli 4 letadla civilní dopravy, aby je následně použili jako útočné zbraně. Pietní akce za oběti se konaly na místech útoků na Manhattanu v New Yorku, u budovy Pentagonu a u Shanksville v Pensylvánii. Americký prezident Trump se zúčastnil ceremonie u ministerstva obrany, kde vzpomínky na čtvrtstoletí staré události provázel zmínkami o současném konfliktu s Iránem. Ceremoniálu v New Yorku se vedle dalších účastnili viceprezident, všichni žijící ex-prezidenti Spojených států či starosta New Yorku. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu. Zda to byl poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říci. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Primář gastroenterologického oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jan Martínek v presklubu varuje. Rakovina jícnu strmě stoupá a dohání další rakoviny.
2: Když se podíváme na data epidemiologická, tak rakovina jícnu stoupá, dokonce strmě stoupá, a pokud ten nárůst bude takto pokračovat, tak ten jícen klidně tu slinivku dohoní. V jícnu jsou dva nádory. První je takzvaný dlažicobuněčný karcinom, což je rakovina z buněk, které v jícnu normálně jsou. A ten před 30 lety všechny nádory jícnu byly jenom toto, ten dlažicobuněčný karcinom.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že se Litva stane terčem ruských jaderných zbraní, pokud si tamní parlament odhlasuje zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území, informuje ruská státní agentura TAS. Fotbalisté Třince po velkém obratu ve slezském derby porazili dosud vedoucí Karvinou 3-2 a připsali si první výhru po návratu do druhé ligy. Favorit vedl o 2 branky, ve druhém poločase ale doplatil na červenou kartu Usmana Kondého.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu čekáme polojasno až oblačno, zejména pak v Čechách s ojedinělými přeháňkami, ráno místy mlhy, nejvyšší a teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Zuna do Číny nepoletí, rakovina jícnu straší primáře a New York si připomíná 11. září. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ministr obrany Jaromír Zuna nepojede v polovině září na Mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechybělo při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok, řekl předseda sněmovny ASPD Tomio Okamura. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Primář gastroenterologického oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jan Martínek v presklubu varuje. Rakovina jícnu strmě stoupá a dohání další typy rakovin. Primář také jmenuje rizika, která nemoci mohou jít naproti.
2: Kouření, pijáctví. V České republice ho nejvíc v Ostravě, na Ostravsku, čili nezdravý způsob života. Říkám hlavně kouření a pijáctví, ale také chronické pití horkých nápojů, což není úplně případ naší země, ale třeba v Indii, v Turecku se pije dosti horký čaj.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Novelu schválila sněmovna. Zavádí mimo jiné strop pro výši RPSN a reklama už nebude smět naznačovat, že půjčka zlepší finanční situaci člověka. Předloha, která má podle vlády zvýšit ochranu zájemců o úvěr, míří do Senátu. Podle ministryně financí Schillerové při projednávání našli shodu i s opozicí.
3: Dvakrát ročně se setkávají experti z trhu, nezisku, státu, takže toto fakt funguje. A já jsem i během těch debat měla pocit od opozičních poslanců, že si to kvitovali s povděkem. Pan poslanec Horák jenom poděkoval, tak není co komentovat. Já taky děkuju. Málo kdy se s tím setkám ze strany opozice.
1: Předlohu nyní dostane k posouzení Senát. Spojené státy nikdy nezapomenou na 11. září a proto dnes bojují, uvedl americký prezident Donald Trump u Pentagonu. Na pětě za oběti teroristických útoků z roku 2001 zopakoval také, že Irán je nyní největším světovým sponzorem terorismu a američtí vojáci pracují na tom, aby nikdy nezískal jadernou zbraň. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou 3-1 nad Řeckem. Čtvrtý tým loňského mistrovství světa v Modeně zvítězil 25-21, 25-17, 23-25 a 25-23. Univerzál Marek Šotola nazbíral 18 bodů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu čekáme polojasno až oblačno, zejména pak v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno na Moravě a ve Slezsku místy mlhy, nejvyšší teploty přes den 19 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Svět si připomíná 11. září. Asi nás čeká ještě babí léto a Peskov hrozí Litvě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Spojené státy si připomněly 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001. Při nich atentátníci z džihadistické skupiny Al-Káida unesli 4 letadla civilní dopravy, aby je následně použili jako útočné zbraně. Pietní akce za oběti se konaly na místech útoků na Manhattanu v New Yorku, u budovy Pentagonu a u Shanksville v Pensylvánii. Americký prezident Trump se zúčastnil ceremonie u ministerstva obrany, kde vzpomínky na čtvrtstoletí staré události provázel zmínkami o současném konfliktu s Íránem. Ceremoniálu v New Yorku se vedle dalších účastnili viceprezident, všichni žijící ex-prezidenti Spojených států či starosta New Yorku. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu. Zda to byl poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říci. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Primář gastroenterologického oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jan Martínek v presklubu varuje. Rakovina jícnu strmě stoupá a dohání další rakoviny.
2: Podíváme na data epidemiologická, tak rakovina jícnu stoupá, dokonce strmě stoupá, a pokud ten nárůst bude takto pokračovat, tak ten jícen klidně tu slinivku dohoní. V jícnu jsou dva nádory. První je takzvaný dlažbicový buněčný karcinom, což je rakovina z buněk, které v jícnu normálně jsou. A ten před 30 lety všechny nádory jsou byly jenom toto, ten dlažbicový buněčný karcinom.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že se Litva stane terčem ruských jaderných zbraní, pokud si tamní parlament odhlasuje zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území, informuje ruská státní agentura TAS. Fotbalisté Třince po velkém obratu ve slezském derby porazili dosud vedoucí Karvinou 3-2 a připsali si první výhru po návratu do druhé ligy. Favorit vedl o 2 branky, ve druhém poločase ale doplatil na červenou kartu Usmana Kondého.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu čekáme polojasno až oblačno, zejména pak v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno místy mlhy, nejvyšší a teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: hodiny. Frekvence 1, zprávy.
1: Zuna do Číny nepoletí, rakovina jícnu straší primáře a New York si připomíná 11. září. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ministr obrany Jaromír